nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

ani déšaní s ním, ani plát na začátky neplatí.

jsem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tiefnung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Live z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Berta Stronga jeho písničku Dobře znáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku znáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měl jí v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

Večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl k lůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě Song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rity Franklin.

Promluvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga. Jo.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně do Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self-Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne.
1: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano, spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak,
0: ale i v životě. Ještě
1: legenda,
0: ano,
1: dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano,
0: pro důležitou osobu v mém životě, ano, a to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde, říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Dobrý den. Já jsem váš obhajce, ex-ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Myslím vás, takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to. Jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nebojte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako je to. Aha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak...
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane Obajči, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to je, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle. Já jsem říkal koukat jako jeli to, ale... No, tady koukáte, jak když vám na Globeček, kdo vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. No čím tedy, zrůdo? Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak. Tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: ta dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Pavle, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože jsme se napili.
2: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové, Pilové. A chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Mm. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Halo, halo, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honzo Vlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelku a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam od něj nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg, ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla být dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
2: Napnutej
4: teda.
2: Chlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti, bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane Obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte,
10: hned,
11: k věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: Sluši. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám, dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Je proti němu urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak zapnu, tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalu. Machagorili.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Nebo já jsem na to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
14: Poslyšte příjem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému daberu.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců. To
1: o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hambu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
6: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
7: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
6: Co umí?
7: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
6: Jsme rádi, že jsme u toho.
7: No tak určitě, jo, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
6: Tak a vracíme se nám do Humoriády, ano. A máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský, Skořepová, Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
8: No haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zlesacký.
6: Ano.
8: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
6: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři, zdravím Ondru a Pavla.
6: Zdravíme.
9: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
6: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? Ale to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
7: Já bych to klidně vydržel další
6: do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
7: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
9: reagovat.
6: Berte nebo neberte.
7: Ano.
6: Kam dáme váš hlas, Petře?
9: Já bych měl chuť na pokračování.
6: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
10: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
7: Díky moc.
10: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením. Všem posluchačům do nového dne přeje Růža Humoriádice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Naschledanou.
6: Ano,
7: no,
6: tak
7: prosím.
6: Všichni se pozdravili.
7: Ano.
6: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
11: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
7: Ano, visím.
6: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
7: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
6: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Co my všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky
2: no, to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a to ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Náchodští kriminalisté prověřují okolí.

0: Okolnosti případu minerálky se stopami žíraviny. Kostelec nad Orlicí zabudoval v odpadovém Oskarovi. Hradečtí hokejisté na úvod extraligy vyhráli v Pardubicích. Oblačná obloha se postupně vyjasní a teploty vystoupí nejvýš na 20 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Policie i potravinářská inspekce prověřují na Náchodsku případ balené vody Natura, stočené v Teplicích nad Metují. Ve vzorku ze Slovenska odhalil rozbor přítomnost louhu. Podle vyjádření české hygieny i výrobce byla konkrétní šarže dodána výhradně na slovenský trh a v České republice se neprodávala. Slovenská policie už ve věci zahájila trestní stíhání.
1: Případ odstartovala kontrola v hostinci u Sence na Slovensku, kde po požití vody z půllitrové láhve vyhledala lékařskou pomoc mladistvá osoba. Laboratorní rozbor odhalil extrémní hodnotu pH 14, která značí přítomnost silně žíravého louhu. Úřad hlavního hygienika Slovenska nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby uvedenou vodu nekonzumovali. Vyšetřovatelé zjišťují, jak a kdy se chemikálie do láhve dostala. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Nejméně směsného odpadu mezi městy nad 5000 obyvatel v našem kraji loni vyprodukoval Kostelec nad Orlicí. Každý obyvatel tam vyhodil do černých popelnic v průměru 110 kilo směsného odpadu. Vyplývá to z krajských výsledků 12. ročníku soutěže Odpadový Oskar, kterou pořádá nezisková organizace Arnika. Cílem soutěže je motivovat obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 620 miliard a 800 milionů korun. V porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotéčních sazeb.
2: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték. Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové uspěli v prvním extraligovém kole na ledě Pardubic, zvítězili 5-3. Hradečtí v zápasu ani jednou neprohrávali. Ve třetí třetině využili chyb domácího týmu a přidali 3 góly. Na to už pardubičtí odpovědět nedokázali. Pokračuje hradecký hokejový útočník Robert Kousal.
3: Rozhodlo to, jak jsme přijeli nastavený, prostě my jsme přijeli s tím, že sem jdem vyhrát a bojovali jsme od začátku do konce. Samozřejmě Pardubice mají obrovskou kvalitu, měli tam šance, podržel nás golman, ale my jsme se ze všeho dostali a proměnili jsme šance, které jsme měli. Počasí.
0: Ráno čekáme zataženo a od severozápadu začne postupně oblačnost ubývat až na polojasno. Na horách se odpoledne můžou objevit slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách jenom na 10 až 14. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách, které pro vás měla a bude mít celé dnešní ráno a dopoledne. Alena Brantová vás zdraví taky Jakub Schmidt z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek, 17. září, svátek má Naděžda. No a ještě jednou vám tedy přejeme všem, kteří jste na příjmu Českého rozhlasu Hradec Králové, dobré ráno, hezké vstávání, taky dobrou chuť k snídani. No a v první reportáži za chviličku si budeme dnes povídat o korunovačních klenotách. Poprvé si české korunovační klenoty mohli zájemci prohlédnout v roce 1929. Pak se čas od času času ukázali ještě několikrát. Za současného prezidenta Petra Pavla si můžou zájemci české královské insignie prohlédnout každý rok a tento týden možná víte začala jejich letošní výstava. Náš reportér byl u toho, všechno natočil, takže za chviličku o tom také uslyšíte v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ještě jednou dobré ráno a ať je vám s námi i dnes hezky.

0: Jiří Korn v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové za 4 minuty už bude 5:45 a míříme do Prahy, jak jsem slíbil. Většinou jsou během celého roku zamčené, ale od tohoto týdne jsou české korunovační klenoty zase vystavené na Pražském hradě. Z korunní komory ve svatovické katedrále je vyzvedlo 7 klíčníků a tak začala jejich výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu. V těchto dnech můžou klenoty obdivovat školáci, od víkendu pak i další návštěvníci.
1: Stojíme před zabezpečenou vitrínou, ve které na podušce leží svatováclavská koruna a také žezlo a jablko. A jsem tady s památkářem Petrem Chotěborem. Zaměřme se na to nejdůležitější, tedy jenom na tu korunu. Ona je velmi zdobená drahými kameny.
2: Je tam 96 drahých kamenů, převažují modré safíry a červené spinely. Koruna je zajímavá tím, že ten zlatý plech, který tvoří ty 4 součásti vrcholící velkými liliemi, tak je úplně hladký a má pouze zesílený okraj. Není tam žádná reliefní výzdoba rytá, prostě je to neuvěřitelně moderní, já bych řekl. A hlavní důraz té výzdoby je na ty drahé kameny, které se jakoby vznášejí, nejsou přisazené přímo na tom zlatém plechu.
1: Od úterního dopoledne se ve Vladislavském sále střídají školní skupiny. Celkem se jich registrovalo přes 300 z celého Česka. Hned první den přišly třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
3: My jsme se těšili, hlavně, že je to teda místo výuky, ale máme jako celá třída rádi vlastně dějepis. A většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
1: No a když to vidíte, tak co vás napadne jako první? Co na to říkáte?
4: Musí to být těžký na hlavě.
3: Je to taková jako velká prostě snůška té historie na jednom místě.
1: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů od onoho roku 1526 až do konce 18. století. Tehdy se staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
5: To je doba vlastně počátku národního obrození, že se opravdu probouzí česká společnost, zájem o český jazyk, o české dějiny. A právě ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost, že to je něco, co sahá ke Karlu IV., paru k té středověké minulosti toho českého království.
1: Do pátku je výstava vyhrazená školám. Od soboty až do svátku svatého Václava se budou moct přijít podívat i ostatní. Vstup do Vladislavského sálu je ze třetího nádvoří, odkud povede očekávaná fronta přes Bíčí schodiště do jižních zahrad. Praktické informace dodává kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
6: Doporučujeme, aby návštěvníci přišli takzvaně na lehko, protože probíhají kontroly u vstupu a rodičům doporučujeme, aby přicházeli bez kočárku.
1: Loni výstavu navštívilo přes 50 000 lidí. Letos správa hradu počítá s podobným zájmem. Jakub Vik, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Donna Summer teď zpívala na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak připomenu, čtvrtek 17. září, svátek má Naděžda, narozeniny oslaví třeba kouzelník a mák Pavel Kožíšek, bude mu dnes 56 let, narozeniny má taky tenista Tomáš Berdych, tomu bude 41. Tak přejeme všechno nejlepší, no a teď už taky pohled na to, co nás dnes čeká venku a jak tam teď brzy ráno je.
1: Počasí.
0: Tak tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 13 stupňů, v Trutnově 10, v Náchodě 12, v Rychnově nad Kněžnou taky 12 a v Jičíně taky 12 stupňů Celsia. To jsou ranní teploty, co nás čeká během dne. Teď ráno čekáme zataženo, od severozápadu začne postupně oblačnost ubývat až na polojasno, na horách se odpoledne můžou objevit slabé přehánky, ale víc toho nebude. A teploty dnes 17 až 20 stupňů maximálně, na horách 10 až 14, foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučila, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Skupina Krištof, teď v dobrém ránu, 7 minut před půl šestou je čas na spotřebitelský servis a v něm se dnes ptáte, u koho reklamovat. Takže další váš dotaz, který přišel na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Nejdřív teď přečte náš spotřebitelský expert Josef Černý.
1: Pan Tomáš si koupil kotel na elektrické vytápění bytu, který si poté nechal nainstalovat jinou firmou. Kotel se ale přehřívá, respektive nelze správně nastavit požadovanou teplotu. Prodejce svádí vadu na instalatérskou firmu a naopak. Problém byl zatím řešen s oběma firmami, ale pouze telefonicky. Pane posluchači, je lhostejné, u které firmy začnete, ale je potřeba uplatnit reklamaci osobně nebo písemně a firma musí na prohlídku poslat svého pracovníka. Osobně bych začal u firmy instalatérské, která by vám měla po montážní správnou funkci předvést.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rokytnice v Orlických horách opraví historickou budovu radnice. Město za rekonstrukci zaplatí zhruba 45 milionů korun. Dělníci tam mimo jiné vybudují výtah a tak bude úřad bezbariérový. V Týništi nad Orlicí bude dopoledne probíhat rozbor komunálního odpadu. Odborníci budou zjišťovat, co lidé vyhazují do směsného odpadu z rodinných domů a sídlišť a co by se ještě dalo vytřídit. Dopolední část je určena hlavně školám. Veřejnost ale může na Mírové náměstí přijít až do 14 hodin. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti u Zhůří na Klatovsku. Na místě bývalého vojenského objektu je zhruba 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vojáci mají za úkol situaci zmapovat a navrhnout postup čištění oblasti. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 milionů korun. Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Některé vinohrady navíc poškodily přívalové deště. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Ráno bude ještě zataženo, ale od severozápadu začne postupně mraku ubývat až na polojasno. Na horách se odpoledne můžou objevit slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 10 až 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je to tak, pojďte se spolu se mnou podívat na to, co dnešní noviny píšou. Začnu v Hradci Králové, v Jatkách končí Landscape Festival. Čtyřměsíční Landscape Festival, který proměnil některé hradecké ulice, parky i dlouhodobě opomíjená místa, dnes končí. Od 9.30 až do 17 hodin se v knihovně města ve Venkově ulici koná konference Architektura a udržitelné město. V 15 hodin pak v areálu někdejších Jatek v Kydlinovské ulici začíná hudebně umělecký festival Jatka Open. Až do 22 hodin se tu budou konat různá vystoupení. Připravena je také audiovizuální projekce Stavy vody Františka Audlického a od 17 hodin otevřená debata. Slavnostní zakončení Landscape Festivalu pak bude v 18.30. Takže to je pozvánka na dnešek do Hradce Králové. Už se dívám taky do Rychnovského deníku. Pavilon chirurgie v Rychnově čekají úpravy za 21 milionů. Bude sloužit seniorům. Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou letos získala moderní zázemí díky přístavbě nového pavilonu. Uvolněný pavilon chirurgie čeká teď nové využití. Kraj připravuje jeho úpravy pro dočasné umístění klientů Hradeckého domova u Byřičky. Stavební úpravy v Rychnově by měly podle předpokladů vyjít na zhruba 21 milionů korun a domov u Byřičky na Novém Hradci Králové čeká rozsáhlá rekonstrukce, jejíž financování už schválili krajští zastupitelé. Po dobu její realizace najdou seniori z Hradce Králové právě z tohoto domova dočasné zázemí v Rychnově nad Kněžnou v bývalém pavilonu chirurgie, který tedy teď projde rekonstrukcí, ta stará budova původní. Podrobnosti přináší dnešní Rychnovský deník. Tak a ještě se podíváme na stránky. Práva banky půjčí na sanaci domů, píše se v titulku článku, který odkazuje na dotace zelená úsporám. Stát odsouhlasil prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Celkem o půjčku nebo dotaci na ekologické renovace, například zateplení domu, požádali za necelé 3 měsíce od spuštění takřka 4 000 žadatelů. O bezúročné úvěry od bank a stavebních spořitelen z nich má zájem zhruba polovina. Nová zelená úsporám představuje hlavní státní program na podporu úspor energie v domech a spadá pod Ministerstvo životního prostředí. Od roku 2009 do loňska fungoval jako dotační. Proplácel až polovinu nákladů na zateplení domů nebo instalaci solárních panelů. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ale letos rozhodl, že na podpory budou mít nárok jenom lidé s nižšími příjmy nebo seniori. Ostatní se musí spolehnout na zmíněné bezúročné úvěry. No a víc už si o tom můžete dočíst sami. Je tu velký článek na straně číslo 4 v dnešním Právu, takže se určitě podívejte. Za hodinu se do novin podíváme taky a přineseme z nich i další témata.

0: Michal David dospíval, před minutou už bylo 6:45. Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a až bude 8:30, tak vás budeme dnes v dobrém ránu zvát do Dvora Králové nad Labem, kde nově založený Mezinárodní klavírní festival přivítá už v příštích týdnech špičkové interprety, a to i díky tomu, že v tamním Hankově domě je teď nově, tuším od února, i prvotřídní křídlo světové značky, ke kterému se jako první během festivalu teď neděli 20. září od 18 hodin posadí legenda české klavírní školy Ivan Klánský. A víc už nám řekne po 8:30 varhaník, hudební teoretik, sbormistr a pedagog ze Dvora Králové nad Labem a taky zakladatel a ředitel festivalu Vít Havlíček, který bude naším dnešním ranním hostem. Tak se nechte zlákat a pozvat.
1: Počasí.
0: Tak, připomenu ranní teploty. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr teď 13 stupňů, jak jsem se díval, v Trutnově 10, v Náchodě 12 stupňů Celsia, v Rychnově taky 12 stupňů a v Jičíně 12 stupňů. A co čekáme dál? Teď ráno bude zataženo a od severozápadu začne postupně mraku ubývat až na polojasno. Na horách se odpoledne můžou objevit slabé přeháňky, no a teploty vystoupí dnes na 17 až 20 stupňů, na horách na 10 až 14 a foukat k tomu bude mírný západ až severozápadní vítr. Takhle to tedy bude vypadat dnes. Jak to bude vypadat v dalších dnech, o tom určitě dnes budeme taky mluvit. Kolem 8:45 s meteorology Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, až se s nimi spojíme, tak si ani tuhle tu předpověď nenechte samozřejmě ujít, protože právě od nich jsou to každý den v našem vysílání úplně ty nejčerstvější a nejpřesnější informace o počasí. Tak dobré ráno, teď je 5:48.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, 51 minut, takže za 9 minut už bude 6 hodin. Pěkně vás zdravíme z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 17. září a přesně na den před 50 lety byl veřejnosti poprvé představen americký raketoplán. První kus určený k testování dostal jméno Enterprise a sloužil hlavně k testovacím letům. Vědí předškoláci, co je to raketoplán a k čemu slouží? Na to se jich byla ve školce zeptat Tereska Beránková. Tak pojďme za nimi.
1: Děti, víte, co to je raketoplán?
2: Raketoplán, tak to je taková věc, s čím se jezdí do vesmíru a na měsíc.
1: A jak se tam jezdí?
2: Raketou.
1: A kdo raketoplán řídí?
3: Pan pilot.
2: Raketa třeba řídí sama.
3: Může řídit řidič.
4: Nebo astronaut.
1: A jak vypadá?
5: Má zelenou barvu.
2: Oranžovou, protože oranžová, tak ta je ve vesmíru vidět jediná.
4: Třeba růžová. Nebo červená.
1: A proč je ve vesmíru vidět jenom oranžová?
2: Protože ve vesmíru je hrozná tma.
1: A jak je raketoplán velký?
5: Jak myška.
2: Raketoplán je velký jako třeba náš dům.
4: Raketa může velká jako tenhle hlad.
5: 50 metrů.
1: A z čeho je vyrobený?
2: Z plechu.
5: Že železa.
1: Jak se dostane až do vesmíru?
2: Že to bude řídit pan řidič a bude to moc jet ohněm. Vybuchne to, že se z toho kouří a není ta raketa vůbec vidět.
6: A takhle to vidíme my.

0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Královéhradecký kraj posílí financování hospicové péče. U Jilemnice se dnes otevírá nová cyklostezka. Hradečtí fotbalisté porazili v domácím poháru Příbram. Zamračená obloha se postupně vyjasní, teploty vystoupí nejvýš na 20 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Královéhradecký kraj podpoří příští rok hospicovou péči 32 miliony korun. To je zhruba o milion víc než letos. Důvodem je hlavně zahájení provozu nového hospice ve Stižerách

0: na Hradecku, který funguje od letošního jara. Vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče schválili krajští zastupitelé. Peníze jsou určené na spolufinancování péče o nevyléčitelně nemocné, a to jak v pobytových, tak v domácích hospicech, vysvětluje Jakub Sochor z tiskového oddělení hejtmanství.
1: Kraj dlouhodobě podporuje 5 mobilních hospiců a 1 pobytový v Červeném Kostelci. Mluvní oblastní charita Hradec Králové otevřela nový pobytový hospic ve Stěžerách na Hradecku, který podporu také získal.
0: Jilemnici a Martinice v Krkonoších propojí ode dneška nová cyklostezka. Měří 0,5 kilometru a vede podél frekventované silnice, po které doteď museli jezdit vedle aut i cyklisti. Na její výstavbě se město a obec podíleli společně. Stezka nabízí bezpečnější prostor pro cyklisty i pěší a zároveň tvoří důležitou část budoucí sítě tras, které mohou Jilemnici propojit s dalšími turistickými cíly. Podle prezidenta Petra Pavla v Česku chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
0: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už příští týden, rozhodne vláda v pondělí. Sport. Fotbalisti Slávie porazili v MOL Cupu Varnsdorf 5-10. Dařilo se i ostatním týmům z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Teplice rozdrtili Táborsko 5-0. A z výher se radovali taky fotbalisté Slovácka, Zlína, Pardubic a brněnských celků, Artisu a Zbrojovky. Počasí. Ráno bude ještě zataženo, ale od severozápadu začne postupně mraků ubývat až na polojasno. Na horách se odpoledne můžou objevit slabé přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách na 10 až 14. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku je kvůli opravě povrchu v obou směrech uzavřená silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Objížďka je tam značená a potrvá do 25. září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dnes je čtvrtek 17. září, 260. den v tomto roce pokračuje, svátek má Naděžda, tak přejeme všechno nejlepší, ale hlavně vás všechny zdravíme a vítáme do nového dne. Tady je Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno. No a v našem ranním informačním servisu už za chviličku tady bude další vydání řidičské abecedy, kterou pro vás až do konce září vždycky v tomto čase máme. A dneska si konkrétně povíme, jak se zachovat, když se na nás zezadu tlačí jiné auto, což je velmi nepříjemné, určitě s tím všichni máte zkušenosti, takže víc za chviličku. No a ve sportu to pak před 7 hodinou bude o vítězství, včerejším vítězství Hradce v hokejovém derby nad Pardubicemi, takže ani to si nenechte v našem vysílání ujít. Dobré ráno vám přeje Jakub Schmidt.

0: Dobré ráno, za 4 minuty už bude 6:45, Český rozhlas Hradec Králové s vámi a teď je s vámi i za volantem na silnicích. Šťastnou cestu vám přejeme, ať už jedete kamkoliv. No a osvěžte si s námi i dnes pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečněji. Až do konce září vám každé ráno v tomto čase nabízíme nějakou situaci pravidelnou z pravidelného dopravního provozu na silnicích, ve které často děláme chybu. No a dneska si tedy povíme konkrétně, jak se zachovat a co udělat, když se na nás nepříjemně tlačí jiné auto. Slovo má i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: těm, kteří vstali před chviličkou, rád připomenu, že dnes je čtvrtek 17. září, Naděžda má svátek a narozeniny oslaví kouzelník a mák Pavel Kožíšek, budeme 56 let, a taky tenista Tomáš Berdych slaví dnes 41. narozeniny.
1: Počasí.
0: Máme pro vás novou aktualizovanou předpověď počasí, která před chviličkou přišla od Jaroslava Tučka, meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, a ta říká, že nás dneska čeká poměrně slunečný den. Nejdřív bude zataženo, ráno bude ale od západu oblačnost postupně ubývat a během dne pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s možností ojedinělé přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů, pak nás čeká chladnější ráno, bude polojasno, k ránu až oblačno v noci a zítra ráno. Teploty klesnou na 10 až 7, ale v Broumovském výběžku nebo na Broumovsku obecně může být jenom kolem 4 stupňů ráno. A pak zítra velká oblačnost. Pátek bude oblačný, během dne přechodně až zatažený a večer bude oblačnost ubývat. Zítřejší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, jak píše Jaroslav Tuček v předpovědi. Zeptáme se ho na to, až se s ním kolem 8:45 dnes z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové spojíme. Tak a teď 6 hodin 18 minut.
1: Vaříme s habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ivan Hlas teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Pozvu vás k našemu vysílání a řeknu, cí hosté dneska za vámi dorazí. Ráno tady bude Varhaník, po půl deváté taky sbormistr, pedagog Vít Havlíček, a ten nás pozve dnes na první ročník Mezinárodního klavírního festivalu ve Dvoře Králové nad Labem, který tam teď v neděli 20. začíná, takže to bude ráno po půl deváté. V radioporadně pak nás navštíví docentka Klaudia Zusková z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a bude nás zajímat zdraví jako životní styl. To tedy v radioporadně po 11. hodině. No a hosta bude mít samozřejmě dnes taky i Alex Minářová, tak vám teď řekne sama, kdo to bude.
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou. Well,

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art se spisovatelem Jaroslavem Rudišem po stopách básníka a grafika Bohuslava Reynka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradec Králové hodlá osadit střechu nedávno postavené fotbalové malšovické arény sluneční elektrárnou. Půjde o největší elektrárnu vlastněnou městem. Vyrobenou elektřinu bude zařízení sdílet s dalšími městskými objekty. V Kostelci nad Orlicí začíná 23. ročník hudebního festivalu Františka Ignáce Tůmy. Do neděle nabídne 3 koncerty v děkanském kostele svatého Jiří. Dnešní zahájení patří žákům a pedagogům místní základní umělecké školy, která letos slaví 60 let. Koaliční rada ráno znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí. Zhruba 8 lidí z 10 nezaplatí za pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jejich provozovatelů. Záchytky navíc často nebývají úspěšné s vymáháním dluhů. Některé to už vzdali. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nebodovali ani se Slovinskem, podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli svěřenci Jiřího Nováka s 8 body a klesli na 3. místo ve skupině. Čekáme zataženo, ráno bude od západu oblačnost ubývat, během dne pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 11 až 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli opravě plynovodu je uzavřená ulice k Sokolovně v Hradci Králové. Objížďka je tam značená a má trvat až do konce října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: 6 hodin 40 minut, dobré ráno, teď s novinami na stole. Žluté rychlíky na Trutnov, možná už jste o tom taky slyšeli. RegioJet slibuje pohodlí jako v Intercity a Krkonošský deník o tom dnes píše. Žluté vlaky mají na trati Praha Hradec Králové Trutnov vystřídat současného dopravce od prosince 2028. RegioJet, který zvítězil v soutěži ministerstva dopravy, teď zveřejnil podrobnosti o tom, co cestujícím chce nabídnout. Jedním z hlavních slibů je modernizace všech vozů, které bude soukromý dopravce na linku nasazovat. RegioJet hodlá jejich vybavení přiblížit standardu svých dálkových vlaků Intercity. Chceme, aby cestující po převzetí linky pocítili změnu k lepšímu. Všechny vozy, které na tuto trasu nasadíme, projdou renovací a nabídnou komfort a služby na úrovni našich dálkových vlaků Intercity. Cestující se můžou také na plný palubní servis těšit s širokou nabídkou občerstvení, řekl k tomu majitel RegioJetu Radim Jančura. A podrobnosti tedy najdete v tom krkonošském deníku, jak jsem říkal. Tak se mrkněte, podívejte, já už se dívám do dnešní Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Lékař Dvořák povypráví o těžké práci v terénu. Náhlá zástava oběhu, tonutí v bazénu, autonehoda, příběhy z letecké záchranky bude v sobotu od 14 hodin v hradeckém obchodním centru Futurum vyprávět známý lékař Marek Dvořák. S Hradcem ho pojí pouto, na zdejší záchrance absolvoval stovky vzletů a výjezdů. No a právě o nich je taky nová kniha Už letím, kterou ve Futuru představí společně se spisovatelem Martinem Moravcem. Ten mimochodem ještě předtím bude hostem našeho pátečního vysílání u Lady Klokočníkové. Bude, takže si určitě poslechněte. Tak, to je Mladá fronta dnes a já se ještě podívám na stránky dnešního Práva. Vojáci NATO teď trénují v Česku. Až do pátku se jednoho z největších aliančních leteckých cvičení Ample Strike účastní na 760 vojáků ze 17 států NATO. Akce probíhá na několika místech v Česku a její scénáře vycházejí opravdu z reálných bojů, zejména tedy z války na Ukrajině. Cvičení se koná jednou za dva roky a je zaměřené na výcvik předsunutých leteckých návodčích. To jsou vojáci, kteří se pohybují přímo na bojišti a jejichž úkolem je propojovat pozemní jednotky s letectvem. Podrobnosti tedy přináší na svých stránkách dnešní Právo, můžete se taky podívat. Tolik noviny, zavíráme je a za 3 minuty už bude 3/4.

0: Před minutou bylo 6:45, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dnes je čtvrtek, 17. září.
1: Počasí.
0: No a dnes nás čeká poměrně slunečný den, bude zataženo nejdřív, pak bude už od rána od západu postupně oblačnost ubývat. Během dne pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s možností ojedinělé přeháňky a teploty dnes 18 až 21 stupňů. Maximálně ještě se pojďme podívat na ty aktuální, které jsou teď venku ráno, abyste věděli, že tady v Hradci Králové je to 12,5 stupně. Díval jsem se i do Trutnova, tam je teď aktuálně 10 stupňů na teploměru, v Náchodě 11, v Rychnově nad Kněžnou 12 a Výčině 11,5 stupně Celsia. Takže to jsou ranní teploty právě teď a přes den se můžeme těšit maximálně na těch 21, ale jinak, jak jsme říkali, poměrně slunečno. Více k tomu i s výhledem na další dny určitě řekneme kolem 8:45 i dnes s Jaroslavem Tučkem. A za chviličku hokej a dnes to bude o včerejším vítězství Hradce v hokejovém derby nad Pardubicemi, tak si poslechněte.
1: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovi poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Sport. Tak po roce se znovu v prvním kole extraligy mezi sebou utkali Pardubice a Hradec. V loni to byla jasná partie Dynama, které vyhrálo 7-1, o rok později to byl naopak Hradec, který chvílemi svého soupeře školil a trestal jeho chyby. Hradečtí vyhráli na ledě Pardubic 5-3 a zaslouženě brali v utkání všechny body.
2: V hradecké kabině nikdo nepřipomínal nepovedený zápas na začátku minulé sezóny. Nastavení bylo úplně jiné. Potvrzuje to i hradecký útočník a bývalý hráč Pardubic Robert Kousal.
3: Rozhodlo to, jak jsme přijeli nastavený. Prostě my jsme přijeli s tím, že sem jdem vyhrát a bojovali jsme od začátku do konce. Samozřejmě Pardubice mají obrovskou kvalitu, měli tam šance, podržel nás golman, ale jsme se ze všeho dostali a proměnili jsme šance, které jsme měli.
2: A věří, že taková výhra může týmu pomoct ve startu sezony.
3: Skvělý počin tady vyhrát a s takhle silným týmem na začátek sezóny nás to může jenom pozbudit.
2: Pardubičtí dokázali využít dvě přesilové hry, ale to je jedno z mála pozitiv, které se na utkání z jejich pohledu dá najít. Pokračuje asistent trenéra královéhradeckých hokejistů Petr Koukal.
4: Těžký utkání, Pardubice dali dva góly z přesilovky, jeden na konci přesilovky. Viděli jsme, že v tom mají obrovskou sílu, ale i tak jsme na můj vkus moc faulovali a byli nedisciplinovaní, ale jsem rád, že i přes tyhle škobrtnutí jsme dokázali vyhrát a vezeme si domů 3 body.
2: Dvakrát se pardubickým během první třetiny stalo, že se radovali z gólu, ale ten rozhodčí po kontrole u videa zrušili. Jak ale po zápasu uznal hlavní kouč Dynama Filip Pešán, oba byly odvolané správně.
5: I takový zápasy prostě jsou, kdy ty puky nejdou úplně, abychom si představovali, a že nám neuznali oba dva, samozřejmě je škoda, protože ten zápas v tu dobu jsme lámali na svoji stranu a to součást zápasu.
2: Kdo čekal ve třetí třetině pardubickou dominanci, tak byl zklamaný. K vidění byly propady na modré čáře a ve středu hřiště, které nakonec vedly k tomu, že Hradec odskočil na rozdíl 3 branek. Víc dodává kapitán Pardubic Lukáš Sedlák.
6: Bytečně jsme chtěli podle mě ten zápas rozhodnout někde, že něco vymyslíme, ale pak nám z toho ujeli, dali z toho ty 3 góly nebo kolik. Takže spíš jakoby tady to bylo hektický než vyloženě bránění, to úplně ne, ale taková ta trpělivost, počkat si na ty šance, protože jsme věděli, že přijdou, třeba bude nějaká přesilovka nebo něco, ale nemůžeme takhle rychlému týmu dát tolik přečíslení.
2: Neviděl ale všechno tak černě.
6: Podle mě tam byly dobré věci, byly tam špatné věci, ale zároveň si myslím, že ty špatné, co tam byly, se dají lehce eliminovat jenom tím, že budeme hrát zodpovědnějc, takže tohle je podle mě pozitivní.
2: Řekl po porážce 3-5 s Hradcem Králové kapitán pardubický hokejistů Lukáš Sedlák. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Do nového domova pro seniory v Trutnově se první klienti nastěhují v listopadu. Hradec Králové dá znovu změřit hluk z dálnice D11 na západním okraji města. Šéfka Evropské komise von der Leyenová představí návrh zákazu sociálních sítí pro děti. Je před námi polojasný den s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Stavbaři dokončili novou čtyřpodlažní budovu domova pro seniory v ulici Rudolfa Frimla v Trutnově. V objektu je 34 lůžek, z toho 24 v jednolůžkových pokojích. Je potřeba ještě dodat vybavení do interiéru. První klienti se mají nastěhovat na podzim.
2: Přesun z pracoviště v Dělnické ulici je naplánovaný na listopad. V budově nechybí jejich společenské prostory, klubovna, zázemí pro další služby ani terasy. Rozšíření kapacity pobytové péče je součástí širších změn sociálních služeb ve městě. Pobytová služba domov pro seniory je základem služeb, které Trutnov poskytuje, ale budoucnost je v domácí péči, v pečovatelské službě, odlehčovacích službách a denních stacionářích. Touto cestou

0: se Trutnov pod vedením sloučené organizace sociálních služeb města Trutnova vydává. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Hradecká radnice dá v městské části Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Měření se uskuteční na 7 místech a bude nepřetržitě trvat celý týden. Odehrát by se mělo do konce října. Výsledky měření hodlá magistrát využít pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn. Potvrdil to náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek z TOP 09. Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila ve středečním projevu o stavu Unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí a vtahování dětí k čím dál extrémnějšímu obsahu.
2: Návrh podle von der Leyenové počítá s různými typy omezení pro děti různého věku. Do 13 let by neměly mít na sociální sítě přístup vůbec. U dětí od 13 do 15 let pak mají být účty plně pod kontrolou rodičů a s časovým omezením přístupu na hodinu denně. Evropská komise dnes představí podrobnosti návrhu, včetně toho, jakým způsobem by měl být zákaz vymáhán. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisti Slávie porazili v MOL Cupu Varnsdorf 5-1. Dařilo se i ostatním týmům z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Teplice rozdrtili Táborsko 5-0 a z výher se radovali taky fotbalisté Slovácka, Zlína, Pardubic a brněnských celků Artisu a Zbrojovky. Počasí. Čekáme zataženo, ráno bude od západu oblačnost ubývat, během dne pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 11 až 14. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradci Králové a hezký a příjemný čtvrtek. 17. září vám přejeme 4 minuty po 7. Za chviličku už se vypravíme v další reportáži do Jilemnice, protože tam se na začátku podzimu otevírají pro návštěvníky i některé vzácné památky. Jejich prohlídky jsou součástí Dnů evropského dědictví. My pro vás máme reportáž a také pozvánku na dnešní večer. Už za chviličku ji uslyšíte. No a v Bleskovce si pak zahrajeme o propisku naší rozhlasovou slogem Českého rozhlasu Hradec Králové a i dnes o 2 vstupenky na koncert. Narozeninový koncert skupiny 6 na chodníku. Kapela oslaví své jubileum 20. výročí na jevišti Městského divadla doktora Josefa Číška v Náchodě 24. září od 19 hodin i za účasti vzácných hostů, na které se také můžete těšit. No a my pro vás tedy 2 lístky budeme mít i v dnešní ranní soutěži. Takže hodně štěstí, dobré ráno ještě jednou a ať se hezky poslouchá. To je přání i od Jakuba Šmita.

0: Michal Tučný teď ráno zpříjemnil určitě i vám. Teď 11 minut po 7 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ale míříme do Krkonoš, do Jilemnice, protože v krkonošské Jilemnici je na září a říjen připravený program tradičním dnům evropského dědictví. S komentovanými prohlídkami a volným vstupem se už otevřely mnohé jilemnické památky, například i kostel svatého Vavřince. Od jehož vysvěcení letos uplynulo rovných 290 let.
1: Kostel svatého Vavřince spolu s radnicí, takové srdce toho centra Jilemnice.
2: To nesporně a určitě jeden z nejhezčích barokních interiérů, nejenom v okolí Jilemnice, ale v celých Krkonoších.
3: Ten kostel nechal postavit Tomáš Alois Raimund, hrabě z Harachu, a on si přál, aby zdejším lidem se dostalo nejenom kostela náležitě prostorného, ale protože byl vynikajícím znalcem umění, tak hledal mezi našimi nejpřednějšími architekty, dokonce oslovil i Kyriána Ignáce Dinsenhofera. No a nakonec padla volba na Jana Jiřího Eichbauera, což byl nevlastní Dinsenhoferův bratr a zároveň žák Johana Lukase von Hildebranta, jednoho z nejvýznamnějších evropských architektů, který pracoval mimochodem také pro Harachy, a myslím, že tohle rozhodlo, že nakonec právě Jan Jiří Eichbauer vypracoval plány a vytvořil kostel, který patří určitě, alespoň co se týče interiéru, k těm nejkrásnějším v celých Krkonoších.
1: Součástí oltáře jedinečná nástěnná malba.
2: Iluzivní baroko zaplňuje celou stěnu, takže je to velmi monumentální dílo, které vytvořil kdysi Břetislav Kafka.
1: Tak iluze oltáře je naprosto dokonalá. I mramor, tak jak je naznačen, konvenuje s úpravou dřeva nad varhaním pozitivu, které také napodobuje mramor.
2: Ta monumentální skříň varhanta je z roku 1766.
1: A ze stropu to je harachovská práce.
2: Krásný lustr. Teď máme dobré světlo a vidíme, jak se nádherně třpítí, je duhový a hraje barvami. Patrony kostela byly hrabata Harachové. No a velmi krásný je tady ten barokový oltář, který nechal mladému hraběti Janu Nepomukovi postavit jeho komorník. A je to vynikající akustika, takže koncerty se tu konají pravidelně a musím říct, že interpreti sem rádi jezdí právě kvůli té akustice.
1: Kostel svatého Vavřince na jeho kůru v rámci Dnů evropského dědictví 27. září svatováclavský koncert sboru Spasek nad Jizerou, ale program dnů je bohatý po celé dva podzimní měsíce v Jilemnici i v sousední Horní Brané. A dnes večer v erbovním sále Jilemnického zámku setkání s Václavem Macháčkem Riegrem a jeho předky Riegrem a Palackým. Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká poměrně slunečný den, nejdřív zataženo, ráno pak bude od západu postupně mraku ubývat, během dne pak bude oblačno až polojasno a odpoledne s možností ojedinělé přeháňky. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Pak nás čeká chladnější noc i ráno, bude polojasno, k ránu až oblačno, teploty klesnou na 10 až 7, ale v Bromovském výběžku a na Bromovsku obecně může být třeba ráno jenom kolem 4 stupňů nad nulou. No a zítra v pátek pak velká oblačnost, bude oblačno, během dne přechodně až zataženo, večer bude oblačnost ubývat a teploty zítřejší 19 až 22 stupňů.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Bleskovka.
1: A právě teď můžete ještě vyhrát vstupenky na koncert, narozeninový koncert skupiny 6 na chodníku, který bude 24. září od 19 hodin v Náchodě v Městském divadle doktora Josefa Čížka. Už jsme říkali a říkáme to celý tento týden, že kapela slaví 20. narozeniny a dvě vstupenky vlastně pro vás máme celý týden, tento týden každé ráno v Bleskovkách. Bude to určitě báječný okamžik, kdy se můžete setkat nejenom s 6 na chodníku, ale taky třeba s hercem a zpěvákem Janem Vápeníkem, který tam bude hostem. Taky jazzová zpěvačka Jana Koupková tam bude, anebo nehrající kapitán kapely Milon Čepelka, takže to všechno 24. září od 19 hodin v Náchodě v Městském divadle doktora Josefa Čížka. Tak a kromě toho ještě tady mám propisku pro vás taky s naším rozhlasovým logem, s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. Stačí, když poznáte, kdo to je, a vy už zase určitě dobře posloucháte, takže jsem vás nalákal, doufám. No a teď budete vidět hned, kdo nám teď bude takhle krásně chviličku mluvit v dobrém ránu.
2: Spousta lidí neví, jak je to správně. A tak radši, když třeba někam přijdu a oni mě znají, ale teď nevědí, jak to je. A tak třeba, když mě hlásí, přišla, prosím vás, ta... Ty se mě kouknu jako zpěvačka.
1: No, takže je to zpěvačka. A vy už určitě víte, která, tak můžete zavolat do dobrého rána.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Tak, kdo pak je jako první dnes? Dobrý den, haló?
3: Dobrý den,
1: kdo pak tam?
3: Hana.
1: Paní Hana. Tak povídejte, jestli jste poznala, paní Hano, někoho. A koho?
3: Já si myslím, že je to Marta Jandová.
1: Marta Jandová. Mají podobný hlas, musím říct, ale není to. Marta Jandová. Není. Tak jo, paní Hano, mějte se moc pěkně. Příště, přesně, děkuju za tip. Naschledanou. Tak kdo dál? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló.
4: Dobrý den, Lidie z Náchoda.
1: Dobrý den, paní Lidie. Tak kdo si myslíte, že to je, nebo byl teď v dobrém ránu?
4: Lucie Bílá.
1: Lucie Bílá. Ne, taky to nebyla Lucie Bílá, paní Lidie. Mějte se pěkně, naschledanou. Tak do třetice všeho dobrého. Zkusíme ještě někoho z vás teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak kdo to zkusí? Tak třeba vy. Dobrý den, haló. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak tam?
5: Tady je Věra z Krkonoší.
1: Máte poslední šanci to vyhrát dneska.
5: No já právě se toho nevytočila. Já si myslím, jestli to není Petra Janu.
1: Vyhrála jste. Je to Petra Janu, ano. Bude hostem dnes u Alex Minářové, proto jsme ji tady měli. No perfektní, takže Petra Janu dneska po 13. hodině taky s vámi bude na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dojde tam i na její písničky a jinak já jsem teda taky o ní něco vypátral. Představte si, ona kdysi začínala tady u nás v Hronově, v soutěži Hronovské slunce, to je historická pěvacká soutěž, která už dneska neexistuje, byla to vlastně okresní soutěž zpěváků populárních písní a ona tam tenkrát zvítězila v roce 1970, ještě tenkrát pod svým vlastním jménem jako Jana Petrů. A to taky tenkrát tady pomohlo nastartovat tu její krásnou pěveckou kariéru. Tak jenom abyste věděli tenhle ten špek, jak já říkám. Výborně, tak jo, tak vám moc ho přeju, paní Věru, a užijte si koncert toho 24. září. Mějte se krásně, vydržte na telefonu.
5: Naschledanou.
1: Teď ještě písnička a pak už zprávy další v dobrém ráno.

0: Česká uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Rokytnice v Orlických horách opraví historickou budovu radnice. Město za rekonstrukci zaplatí zhruba 45 milionů korun. Dělníci tam mimo jiné vybudují výtah a tak bude úřad bezbariérový. V Týništi nad Orlicí bude dopoledne probíhat rozbor komunálního odpadu. Odborníci budou zjišťovat, co lidé vyhazují do směsného odpadu z rodinných domů a sídlišť a co by se ještě dalo vytřídit. Dopolední část je určena hlavně školám. Veřejnost ale může na Mírové náměstí přijít až do 14 hodin. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti u Zhůří na Klatovsku. Na místě bývalého vojenského objektu je zhruba 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vojáci mají za úkol situaci zmapovat a navrhnout postup čištění oblasti. Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 milionů korun. Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Některé vinohrady navíc poškodily přívalové deště. Fotbalisti Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Čekáme zataženo, ráno bude od západu oblačnost ubývat. Během dne pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 11 až 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě denní tisk.
1: No a v dobrém ránu vám teď připomeneme, jak píšou noviny, že v Hradci Králové dnes skončí Landscape Festival, čtyřměsíční Landscape Festival, který proměnil některé hradecké ulice, parky i dlouhodobě opomíjená místa, dnes končí. Od 9.30 až do 17 hodin se v knihovně města ve Vonkově ulici v Hradci Králové koná konference Architektura a udržitelné město. V 15 hodin pak v areálu někdejších jatek v Kydlinovské ulici začíná hudebně umělecký festival Jatka Open. Až do 22 hodin se tu budou konat různá vystoupení, připravena je také audiovizuální projekce Stavy vody Františka Audrlického a od 17 hodin otevřená debata. No a slavnostní zakončení Landscape Festivalu bude v 18.30. Připomíná Mladá fronta dnes. Mám tu taky Rychnovský deník. Pavilon chirurgie v Rychnově čekají úpravy za 21 milionů korun a bude sloužit seniorům. Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, jak víte, letos získala nové moderní zázemí i díky přístavbě nového krásného moderního pavilonu. No a uvolněný starý pavilon chirurgie čeká nové využití. Kraj připravuje jeho úpravy pro dočasné umístění klientů Hradeckého domova u Byřičky. Stavební úpravy v Rychnově by měly podle předpokladů vyjít na zhruba 21 milionů korun. Domov u Byřičky na Novém Hradci Králové čeká rozsáhlá rekonstrukce, jejíž financování už schválili také krajští zastupitelé. No a po dobu její realizace najdou seniori z tohoto domova právě dočasné zázemí v Rychnově nad Kněžnou. Takže víc v článku v Rychnovském deníku. A ještě se budeme věnovat netopírům. Migrující netopíry lákají třeba i okna bytů. Píše dnešní Právo na straně číslo 7. Šok v podobě desítek či stovek poletujících netopírů na chodbách, schodištích, ale třeba také v kancelářích nebo bytech panelákových domů může v tomto ročním období zažít ledaskdo. V těchto dnech totiž vrcholí migrace netopírů a právě v září se rozpadají jejich mateřské kolonie a malí savci si musí hledat nová útočiště. Přilákat pak může třeba i okno otevřené pouze na malou škvírku a hned tam letí. Měli jsme i 499 netopírů v jednom jediném pokoji. Stačí, aby zůstala otevřená ventilačka, oni ji považují za vhodný úkryt a nalezou dovnitř. Říká Ivana Hansen-Svenslová ze záchranné stanice Archa na Liberecku. 499 netopírů v jednom jediném pokoji. To je skoro jak z hororu. Přečtěte si podrobnosti na straně číslo 7 v dnešním Právu a my vám dál přejeme hezké vstávání z Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dobré ráno, pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové i teď ve 7:45. Už za chviličku si prověříme v našem vysílání naše zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? To je otázka a odpověď na ní nabídnou už za chviličku, nebo nabídne za chviličku naše vydání, dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, tak si určitě také poslechněte.
1: Počasí.
0: Na novinkách píšou, že počasí se teď na několik dní uklidní a teploty budou odpovídat polovině září. Nejpříjemnější počasí nabídne prý sobota, kdy bude slunečno a teploty vystoupají až ke 23 stupňům Celsia, ale už v neděli dorazí studená fronta, za kterou se výrazně ochladí a začátek příštího týdne by měl být chladný, větrný a místy i deštivý. My se na to určitě taky zeptáme našeho meteorologa Jaroslava Tučka, kterému zavoláme z dobrého rána kolem 8:45. No a on už dopředu tedy vzkazuje, že dnešek bude poměrně slunečný, čeká nás zataženo, teď ráno bude od západu oblačnost a mraku ubývat, během dne pak bude oblačno až polojasno a odpoledne s možností ojedinělé přeháňky. Teploty dnes 18 až 21 stupňů.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. We'll be right back.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Portorika. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas.

0: O čem se mluví?
1: Praktických lékařů je stále málo. Navíc v Královéhradeckém kraji je přibližně 40% praktiků ve věku nad 60 let. Kdo je nahradí? Mají mladí doktoři zájem pracovat v menších městech a obcích? Jak složité je dnes otevřít si vlastní ordinaci? O tom všem budeme mluvit s praktickou lékařkou Kateřinou Javorskou ve čtvrtek 30 minut po 17. hodině.
0: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem. Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Zastupitelé Jičína potvrdili výsledky dražby pozemků v areálu bývalých kasáren. Policie řeší případy ztracených houbařů. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem. Je před námi polojasný den s teplotami do 21 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Domy s desítkami bytů v areálu bývalých kasáren v Jičíně by měla postavit společnost Rezidence Lipová alej. Firma městem nabídnuté pozemky pro stavbu vydražila 7. září za vyvolávací cenu 82,5 milionu korun. Zastupitelé města včera potvrdili výsledky dražby a současně schválili takzvanou plánovací smlouvu s firmou. V 10-hektarovém areálu by mělo v rodinných a bytových domech vzniknout asi 200 bytů. Rychlíky z Prahy do Hradce Králové a Trutnova má od roku 2028 převzít společnost RegioJet. O výsledku výběrového řízení informoval soukromý dopravce v tiskové zprávě. Linku aktuálně obsluhují České dráhy. Za každý ujetý kilometr jim ministerstvo dopravy podle serveru z dopravy.cz teď platí necelých 247 korun. RegioJet v soutěži nabídl cenu o víc než 2/3 nižší, říká mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
6: Všechny vozy, které na tuto trasu nasadíme, projdou modernizací a nabídnou komfort a služby na úrovni našich dálkových vlaků Intercity. Samozřejmostí bude klimatizace, Wi-Fi připojení, zásuvky, USB nabíječky a moderní informační systém. Dostatek prostoru bude vyhrazen také pro vozíčkáře nebo pro přepravu jízdních kol a kočárků.
5: O provoz rychlíků se kromě RegioJetu ucházely i České dráhy. Těm aktuálně běží 15-denní

0: Lhůta, ve které se můžou proti rozhodnutí ministerstva dopravy odvolat. Začaly růst houby a tak jsou lesy plné lidí. Policie varuje před riziky pohybu v přírodě, hlavně v horských oblastech. V Libereckém kraji letos policisté zatím hledali jen pár ztracených houbařů. Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského ale takových případů přibývá.
1: Tento trend v porovnání s předchozími roky mírně narůstá, což může být způsobeno nejen atraktivitou pohybu v přírodě, ale i přeceněním vlastních sil a nebo naopak podceněním přírodních vlivů.
0: Policisté turisty upozorňují na možná rizika a bezpečnost pohybu v lesích na preventivních akcích. Sport. Česká volejbalová reprezentace nestačila na mistrovství Evropy na Slovinsko. Kapitán Patrik Indra po prohře 1-3 potvrdil, že už mu v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly. Před osmifinálovou částí turnaje si Univerzál musí hodně odpočinout.
2: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas. Počasí.
0: Čekáme zataženo, ráno bude od západu oblačnost ubývat, během dne pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 11 až 14. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici číslo 35 u Všestar. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřená výjezdová a nájezdová větev z okružní křižovatky směr Jičín. Uzavírka potrvá do konce roku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jaká je dál naše ranní nabídka? V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové regionální turistické informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí navštívilo od jeho znovu otevření už přes 14 000 lidí. Zastavila se tam i naše reportérka Kateřina Kohoutová a natočila tam třeba i odpověď na otázku, s čím jim služby infocentra nejčastěji pomáhají, tedy těm lidem, kteří právě těch služeb využívají. Takže za chviličku v další reportáži našeho ranního vysílání. Hostem po 8:30 pak bude Vít Havlíček, ředitel a zakladatel nového mezinárodního klavírního festivalu ve Dvoře Králové nad Labem, který v příštích týdnech v tamním Hankově domě přivítá už špičkového hudebního nástroje i špičkové interprety. Jako první by to teď v neděli 20. září od 18 hodin měla být legenda české klavírní školy profesor Ivan Klánský, ale víc už nám Vít Havlíček řekne po 8:30 sám v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže ať se dál hezky vstává a ať je vám s námi i dnes hezky. Dobré ráno.
3: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Za 3 minuty už bude 8:45. Přejeme dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové, no a míříme do Krkonoš. Přes 14 000 lidí už navštívilo nové regionální turistické informační centrum Krkonoše ve Vrchlabí. Často ho teď využívají například cyklisté, kteří si sem přijíždí nejenom pro informace, ale využívají také úschovnu bicyklů a možnost dobíjení elektrokol.
1: Máme tady vlastně plánek města, kde jsou zobrazeny zajímavosti historický.
2: Maminka Katka přijela s manželem a s malým synkem do Vrchlabí z Děčína.
3: Máme kočárek, takže bychom chtěli vidět něco, co by se dalo dosáhnout s kočárkem.
2: V čem ty služby v infocentru jsou nejpřínosnější?
3: V ucelených informacích. Spoléhám na to, že v informačním centru jsou lidi, kteří to znají nejlíp v okolí a jsou mi schopni poradit.
1: Udělám vám puntík, kde přesně jste. Mm-hmm. Když byste vyšli hlavním vchodem, tak tou Husovou ulicí vlevo je největší asi lákadlo interaktivní muzeum Krkonoš, které se skrývá v klášteře.
4: Dobrý den. Já potřebuji nabít kolo, učit si nabíječku. Tohle si to myslím, že tohle je takový kulatý, bych potřebovala asi. Si myslím.
5: Tak k tomu koukneme, jestli to bude.
2: Paní Libuše přišla do infocentra, protože má vybité kolo.
4: Potřebuji ho trošku donabít a mám tady pochůzky po městě, tak jsem využila tady tu službu. Asi mezi tím udělám nákupy a tady se mi to teda nabije, dobije to kolo.
6: Našlo se nám spoustu turistů, spoustu návštěvníků, i místní k nám zavítali. Jsme moc rádi, návštěvnost byla veliká přes léto.
2: Říká ředitelka Klára Hančová.
6: I zahraniční návštěvníci chodí, jsou to zejména Poláci, Němci, Holanďané.
2: Teď na podzim tradičně přijíždí nejvíc sousedé z Německa.
6: Německé zájezdy seniorů, to je vlastně jako takový kolorit už zářijový tady ve Vrchlabí.
2: Přestože hlavní letní turistická sezóna už skončila, pracovnice infocentra očekávají velkou návštěvnost i během podzimu. Záležet ale určitě bude na aktuálním počasí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: No nám teď dobré ráno, ale neschází. Jaroslav Tuček, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradce Králové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak bude dnes? Co čekáte? Co tam vidíte v těch vašich meteorologických mapách na dnešek?
2: Dneska bude v celku příjemný den. Studená fronta se nám posunula na Moravu. Máme ještě zataženo, ale od západu pomalečku se to čistí. Takže v průběhu dne pak bude oblačno až polojasno. S tím, že až se to teď po ránu vyčistí, bude i jasná obloha. Odpoledne pak můžeme výjimečně očekávat i nějakou přeháňku, ale pravděpodobnost je velmi malá. Maximální teploty 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Večer pak úplně zeslábne. Rostové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce mírná zátěž.
1: Takže dnešek příjemný, hezký, i se sluníčkem se potkáme. No a co dál, jaká bude noc, jaký bude zítřek?
2: V noci, většinu noci polojasno, k ránu pak, která očekáváme trošku víc oblačnosti, bude oblačno po ránu, no a 10 až 7 stupňů to budou nejčastější minimální teploty. V Broumovském výběžku tam by ty teploty se měly pohybovat kolem 4 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den oblačno s tím, že v průběhu dne může být přechodně až zataženo, večer pak ta oblačnost bude ubývat. Zítřejší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, 12 až 15 to budou teploty na horách a vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Co víkend, už víme, já jsem už dneska říkal našim posluchačům, že by se pak snad v neděli mělo zase ochladit a měla by přijít studená fronta a měla by hodně ovlivnit to počasí, hlavně na začátku příštího týdne.
2: To máte pravdu, ano. Ochlazení přijde až v pondělí, neděle ještě bude poměrně teplá. Úplně stejně teplá by měla být jak sobota, to znamená maximální teploty do 23 stupňů Celsia. Akorát, že ta sobota tam bude většinou polojasno, v neděli už přeci jenom to polojasno bude po ránu a v průběhu dne pak bude přibývat oblačnost a večer by se měly objevit i srážky.
1: Tak krása, děkuji i za ten výhled na příští dny a za předpověď. Měl to pro nás všechno dnes v dobrém ránu Jaroslav Tuček. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje. Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
3: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
2: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.

0: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradec Králové hodlá osadit střechu nedávno postavené fotbalové malšovické arény sluneční elektrárnou. Půjde o největší elektrárnu vlastněnou městem. Vyrobenou elektřinu bude zařízení sdílet s dalšími městskými objekty. Kostelci nad Orlicí začíná 23. ročník hudebního festivalu Františka Ignáce Tůmy. Do neděle nabídne 3 koncerty v děkanském kostele svatého Jiří. Dnešní zahájení patří žákům a pedagogům místní základní umělecké školy, která letos slaví 60 let. Koaliční rada se ráno sešla a znovu projednává návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí. Zhruba 8 lidí z 10 nezaplatí za pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jejich provozovatelů. Záchytky navíc často nebývají úspěšné s vymáháním dluhů. Některé to už vzdali. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nebodovali ani se Slovinskem, podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli svěřenci Jiřího Nováka s 8 body a klesli na 3. místo ve skupině. Čekáme zataženo, ráno bude od západu oblačnost ubývat. Během dne se pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách jenom na 11 až 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli opravě plynovodu je uzavřená ulice k Sokolovně v Hradci Králové. Objížďka je tam značená a má trvat až do konce října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

prostě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Je 8 minut po půl deváté, no a v dobrém ránu vás teď budeme zvát do Dvora Králové nad Labem, kde nově založený Mezinárodní klavírní festival přivítá v příštích týdnech špičkové interprety, a to i díky tomu, že v tamním Hankově domě je teď nově i prvotřídní piano, prvotřídní křídlo světové značky, ke kterému se jako první během festivalu teď v neděli, tuším 20. září od 18 hodin, posadí legenda české klavírní školy profesor Ivan Klánský. A víc už nám řekne varhaník, hudební teoretik, sbormistr, pedagog ze Dvora Králové nad Labem, ale taky zakladatel a ředitel tohoto festivalu Vít Havlíček. Dobrý den, pane Havlíčku.
1: Dobrý den.
0: Tak nám představte Mezinárodní klavírní festival, který bude vlastně mít premiéru teď ve Dvoře Králové nad Labem.
1: Ano, vy už jste řadu věcí řekl, je to vlastně nová akce, tím hlavním impulzem bylo právě pořízení toho prvotřídního koncertního klavíru Steinway, což je celosvětový standard významných koncertních síní, nalezneme ho v pražském Rudolfinu, ale samozřejmě v těch největších a nejvýznamnějších síních od berlínské Filharmonie přes Carnegie Hall a mnoho dalších. Tento nástroj máme ve Dvoře Králové od února roku 2026.
0: Takže je to novinka, opravdu novinka.
1: Je to v podstatě novinka.
0: A vy jste byl iniciátorem toho, aby se ten klavír dostal právě do Hankova domu, je
1: ano,
0: to tak?
1: Ano, já jsem vlastně v návaznosti, když jsem od roku 2022 byl dramaturgem Kruhu přátel hudby, tak jsem se snažil, aby se zvyšovala kvalita jednak těch samotných vystoupení, ale samozřejmě také toho vybavení, protože v Hankově domě byl starý nástroj z poloviny 40. let 20. století a samozřejmě už dlouhá léta nesplňoval nějaké významnější koncertní požadavky, tak jsem inicioval právě pořízení tohoto nástroje, který se zakoupil v Německu v Düsseldorfu přímo od firmy Steinway.
0: Pojďme ho představit možná ten nástroj malinko, protože už jste říkal, že on má za sebou bohatou historii. Ano. V roce 2013 byl vyroben.
1: Ano, on je starý vlastně 12 nebo 13 let a předtím byl používaný ve významné koncertní síni, což je Tonhalle Düsseldorf, a hráli na něj významní klavíristé Lang Lang, Grigory Sokolov, mnoho dalších, mohli bych dát celou plejádu jmén, takže ten nástroj je opravdu jako prověřený, kvalitní. Vybírali jsme ho také s kolegy, které jsem si pozval, jednak Lukáš Klánský, což je pedagog pražské AMU, výborný český klavírista, a také Filip Mareček, což je český klavírní technik, který působí v Salzburgu na univerzitě Mozarteu. Hmm. Takže vybírali jsme ze kolik asi 3 nebo 5 nástrojů v Německu a tento jsme vybrali jednomyslně vlastně jako nejlepší.
0: Takže se tam jeli a skutečně jste si na něj zahráli,
1: ano, ano.
0: Poslechli.
1: Bylo to vlastně téměř přesně před rokem, kdy jsem vlastně uspořádal takovou několika denní cestu po Německu a vybírali jsme v několika městech Steinway.
0: No a Steinway, to se říká, že to je opravdu Rolls Royce mezi klavíry.
1: Ano, je to opravdu špičková značka a když vlastně chcete pořádat klavírní festival na nějaké určité úrovni, tak je to v podstatě nutnost, protože řada těch předních nejen českých, ale zejména zahraničních klavíristů to považuje opravdu za určitý základ. Když napíšete, že budu hrát na tento nástroj, tak v podstatě máte dveře otevřené, už není potřeba nic dodávat. Hmm.
0: Ten klavír má taky impozantní rozměry, jak jsem koukal, délka skoro 3 metry, necelé tedy, ale ano, skoro.
1: To je v podstatě u všech značek ty vlajkové lodě v fotovkách, tak ty mají okolo těch 3 metrů.
0: Aha, a váha ale půl tuny taky.
1: Taky, ano.
0: Ale ta nemá, to mě tak zaujalo.
1: Jako. Ano, to nemá vliv, samozřejmě pro lajka to je to důležité, ale pro jako profesionálního hráče ta váha není tak důležitá.
0: Vy jste říkal, že už je od února vlastně v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem. Zahral jste si taky na něj? Lákalo vás to hned se k němu posadit a zkusit to? Vy jako varhaník samozřejmě jste zvyklí na neduhy nejrůznější těch starých mistrovských nástrojů, jako jsou varhony, protože tam vzhledem k jejich stáří a taky stavu to mnohdy bývá velké dobrodružství. Tady to pro vás jako muselo být asi velmi příjemné, ne?
1: Tak my už jsme hráli na ten klavír v tom Düsseldorfu, takže už jsem jako věděl, do čeho jdu nebo do čeho jdeme. A samozřejmě, když ten klavír přivezli, tak jsem byl tady první, kdo si zahrál. Takže.
0: Jinak profesor Klánský si na něj už taky zahrál při tom inauguračním koncertě, který byl hned na začátku vlastně té jeho éry tady ve Dvoře Králové nad Labem.
1: To bylo představení toho nástroje, to bylo 22. února letošního roku. Tam právě jsme přizvali profesora Klánského a ten zahrál nejen sám solové věci, ale přizvali jsme právě i Lukáše Klánského, což je jeho syn, taky významný český klavírista, a představili jsme ten nástroj právě ne v té poloze pouze dvouruční, ale také čtyřruční. V druhé polovině hráli výběr ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
0: To muselo být taky úžasný zážitek. No a pochopil jsem tedy tu myšlenku, máte ve Dvoře Králové nad Labem špičkový hudební nástroj, tak k němu chcete během festivalu posadit taky špičkové interprety. A my bychom si, pane Havličku, možná za chviličku po písnice řekli tedy, kteří další ještě kromě profesora Klánského za to piano usednou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je Vít Havlíček, ředitel a zakladatel nového mezinárodního klavírního festivalu ve Dvoře Králové nad Labem, který v příštích týdnech v tamním Hankově domě přivítá u špičkového hudebního nástroje, který tam teď nově od února mají špičkové interprety. Jako první to teď v neděli 20. září od 18 hodin bude tedy legenda České klavírní školy, profesor Ivan Klánský. Můžeme ho představit posluchačům. Já o něm vím, že má rád šachy a že umí snad naspaměť všechny vlakové jízdní řády.
1: Ano, je to tak, ale možná bych se vrátil asi k tomu klavíru nebo k té hudbě. Já myslím, že klavírista toto jméno velice dobře znají. To dlouholetý pedagog pražské HAMU, byly dvě období děkanem na této škole. Je to vynikající interpret, absolvoval řadu koncertů, byl solistou České filharmonie. Myslím si, že není víc, co asi potřeboval představovat.
0: Jaký bude program teď v neděli, který nám pan Klánský zahraje?
1: Pan profesor zahraje takový průřez od baroka po 19. století. V první polovině zazní díla Johanna Sebastiana Bacha, Mozarta, Beethovena, druhé půlce potom skladatelé romantické éry z 19. století, Schumann, Chopin a Mendelssohn Bartholdy.
0: Takže to bude nedělní zahajovací koncert, ano. Jak jsme říkali, od 18 hodin. Kdo další se zúčastní festivalu? Budou to ještě další dva vynikající klavíristé?
1: Ano, ten celý festival se skládá ze tří koncertů. Já jsem právě chtěl, aby ten úvod obstaral právě Ivan Klánský jako česká klavírní legenda, a ty další dva koncerty obstarají dva zahraniční interpreti. Jsou to mladí vítězové předních světových soutěží. Ten druhý koncert po profesoru Klánském, tak ten bude patřit španělskému klavíristovi, který se jmenuje Martin Garcia Garcia. To je vítěz uznávané mezinárodní klavírní soutěže v Clevelandu a má i cenu a je laureátem z Chopinovy klavírní soutěže ve Varšavě. A tady je možná jedna zajímavost, že Martin bude hrát v Čechách vůbec poprvé, takže to bude to český debut, a mnoho kolegů už mi říkal, že se na to přijdu podívat, že se těší. Protože samozřejmě slyšet klavíristu naživo je něco jiného, než třeba na internetu nebo pouze z nahrávek.
0: A to bude tedy 4. října, ano. Tento koncert taky od 18 hodin. O panu Garciovi nevím, jestli má rád šachy a jestli umí, ale ono je to asi dobré pro trénink té hlavy a toho mozku vlastně trénovat tímhle tím způsobem paměť, že se třeba učí na zpaměť jízdní řády.
1: Klavíristé hrají z paměti jako řada solistů samozřejmě, a ono ten recital, to jsou vlastně dvě poloviny, které mají přibližně 40 minut, tak ono to je velké penzum vlastně hudby, které musí znát, ale je to vlastně běžná jako praxe u klavíristů nebo obecně u hudebníků, solistů.
0: Co ten třetí klavírista, který dorazí do Dvora Králové na festival?
1: Třetí koncert, tak ten bude pod taktovkou polského klavíristy, který se jmenuje Szymon Nering. To je také vítěz jedné z velmi významné soutěže, konkrétně mezinárodní klavírní soutěže Artura Rubinsteina v Tel Avivu, a má i také vlastně laureátský titul, probojoval se do finále té Chopinovské soutěže ve Varšavě. Ostatně to má i Ivan Klánský, takže vlastně i všechny tři interprety spojuje právě ten Chopin, možná repertoár nebo ta šopenská stopa. A ten Szymon Nering bude hrát díla Beethovena. V první polovině to budou dvě jeho klavírní sonáty a v druhé půlce to bude výběr z díla Friderika Chopina.
0: To bude 18. října, tedy můžeme ještě dodat od 18 hodin taky, samozřejmě v Hankově, domě u nového mistrovského hudebního nástroje. Jak se vám teda dařilo oslovit třeba tyhle ty dva zahraniční interprety, klavíristy? Bylo to hned teda, když jste jim řekl o tom pianu, na které budou hrát?
1: Hned to určitě nebylo. Tady bych možná řekl to, že pro mě je velice důležité, že mám zkušenosti s festivalem Hudební léto KUX, které organizuji s Králově dvorským chráněným zborem už 17. rokem, tudíž už člověk tuší asi, jak může jednat s těmi zahraničními agenturami, protože nejednáte přímo s těmi dotyčnými solisty, ale vlastně veškerá jednání, když je třeba oslovíte napřímo, no, se s nimi znáte, tak vlastně ta jednání jdou přes ty agentury. A samozřejmě, když organizujete první ročník, je to vždycky pro ty interprety možná trošku taková neznámá, ale díky té historii, kterou mám díky festivalu v KUXu, tak si myslím, že to vyjednávání bylo o něco snažší a podařilo se vyjednat podmínky, které byly přijatelné, věřím, že pro obě strany.
0: Říká zakladatel a ředitel festivalu Vít Havlíček. My přejeme, ať se tedy první ročník, pane Havlíčku, mezinárodního klavírního festivalu v Vankově domě ve Dvoře Králové nad Labem povede, ať se nový tedy mistrovský klavír taky pod rukama špičkových interpretů předvede v celé své kráse. Děkuju, ať se to povede. Naschledanou.
1: Díky, pěkný den.
0: Tak a to je všechno, taky od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku po 9. hodině budeme pokračovat Habadějem s Pavlou Kindernajovou, takže ať se vám dál hezky tráví čas s Českým rozhlasem Hradec Králové. Přeju hezký čtvrtek, těším se na vás zase zítra. Naschledanou.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje 2 ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Oprava Malšovického mostu v Hradci Králové jde do další fáze. Radnice v Rokytnici v Orlických horách bude po rekonstrukci bezbariérová. Králové hradečtí hokejisté vyhráli na ledě Pardubic a dnešek bude většinou polojasný s teplotami do 21 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové pokračuje oprava Malšovického mostu přes Orlici. Práce za skoro 8 milionů korun postupují podle plánu. Na první polovině mostu stavbaři dokončují kamenné obrubníky a sanaci betonové konstrukce. Příští týden začnou pokládat nové vrstvy asfaltu. Doprava se následně přesune na opravenou část a práce začnou na druhé polovině. Provoz na místě řídí semafory. Veškeré práce mají skončit v polovině listopadu. Rokytnice v Orlických horách opraví historickou budovu radnice. Město za rekonstrukci zaplatí zhruba 45 milionů korun. Některé práce už začaly. Dělníci například demontovali původní uhelný kotel a nahradí ho kotlem na biomasu.
3: Opravy se dotknou také historické fasády v přední části budovy, na kterou dohlédnou památkáři. Fasáda tam dostane okrový odstín. Stávající plastová okna budou nahrazeny dřevěnými a zateplená bude část objektu ve dvorním traktu. Součástí projektu je také přestavba budovy technických služeb, která dostane další patro. V něm vznikne výtah a celá radnice tak bude bezbariérová. Rekonstrukce má být hotová do 15 měsíců od podpisu smlouvy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Nejvyšší soud zamítl stížnost na mírný trest za týrání zvířat, kterou podal ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Vadilo mu, že muži za brutální týrání a pohřbení nemocné feny zaživa dostali jen podmínku. Podle nejvyššího soudu ale trest odpovídá zákonné sazbě a do případu není potřeba zasahovat. Kabinet chce do budoucna tresty za týrání zvířat zvýšit. Sport. Hokejisté hradeckého Mountfieldu zahájili nový extraligový ročník výhrou. V úvodním kole zvítězili na ledě mistrovských Pardubic 5-3. Hradečtí ani jednou v utkání neprohrávali. Naopak to byli domácí, kdo musí

0: Byl dotahovat ztrátu, která ve třetí třetině byla i třígólová. Pokračuje asistent trenéra královéhradeckých hokejistů Petr Koukal.
1: Těžký utkání, Pardubice dali dva góly z přesilovky, jeden na konci přesilovky. Viděli jsme, že v tom mají obrovskou sílu, ale i tak jsme na můj vkus moc faulovali a byli nedisciplinovaní, ale jsem rád, že i přes tyhle škobrtnutí jsme dokázali vyhrát a vezeme si domů 3 body.
2: Počasí.
0: Čekáme zataženo, ale od západu bude mraků ubývat. Během dne pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách jenom na 11 až 14. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most, objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hradec jede, Pardubice skolabovaly, píší některé dnešní novinové titulky. Slyšeli jste to? No, majitelé hradeckých dresů mají obrovský důvod k radosti, jak zaznělo i ve zprávách, protože Hradec Pardubice v derby hokejově přejel a v prvním kole extraligy je smetl 5-3. A aby toho nebylo málo, v Příbrami bodovali i naši fotbalisté, takže věříme, že všem fanouškům se dnes vstávalo dobře a že snad máte po včerejšku i hlasivky v pořádku. I my tady v rozhlase jsme odhodláni šlápnout do dnešního dne s vervou nám vlastní bez ohledu na věk. Mluvit totiž budeme i o svátku seniorů, na který nás už za chvíli přijde osobně pozvat Hana Žatečková. A v radioporadně pak otevřeme téma kultu věčného mládí. Chcete být pořád mladí, vypadat úžasně, nebo umíte stárnout s grácí? Obzvláště kolem 50 totiž v mnoha lidech zdá se blikne taková varovná kontrolka, pocit, že je potřeba rychle dohonit všechno za nedbané, začít pořádně cvičit, zapnout chytré hodinky, nasadit hrst doplňků stravy. S docentkou Klaudií Zuzkovou z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové budeme mluvit o tom, kde leží ta hranice mezi vědomou péčí o zdraví a panickou křečí ze stárnutí. Tak křeč nechceme ani ve vysílání, ale vítězného ducha se samozřejmě pokusíme zachovat. Dobrý poslech přeje a do Habadě je zve Pavla Kindernajová.

Je čtvrtek 17. září. Pokud už si plánujete program i na víkend a přemýšlíte, kam vyrazit za výhledy, tak máme pro vás jeden tip, na který můžeme být i u nás v kraji opravdu hrdí. Možná jste už včera odpoledne zachytili v našem vysílání krátkou pozvánku od Václava Čecha z Klubu českých turistů. Teď ale detaily, protože je to opravdu naprosto fascinující věc. Už v sobotu 19. září v 10 hodin dopoledne se na Hřibojeckém vrchu na Trutnov slavnostně otevírá nová hřibojecká rozhledna. No a proč je to tak zajímavé? No protože v Česku sice máme rozhledny na starých vodojemech, třeba v Kunovicích nebo v Třebíči, ale hřibojedy ty mají naprostý celostátní unikát. Ta vyhlídková plošina ve výšce 33 metrů je totiž postavená přímo na funkční vodárenské věži a obec tak do zázemí zakomponovala i bezplatný odběr čerstvé pitné vody přímo z tamního vodovodu. Takže až si dáte případně do těla a vyšlapete všech 189 schodů, tak na vás čeká i osvěžení zdarma přímo u paty věže. K tomu jsou tam lavičky, stojany na kola, za vstup neplatíte ani korunu. Ale pokud byste chtěli přeci jenom přispět na úklid, tak bude to možné pomocí QR kódu přes mobilní telefon. Rozhlednu najdete přímo na červené turistické trase, takže určitě je to jeden z dalších možných víkendových typů na výlet na Trutnovsko, kde to můžete celé obhlédnout, protože rozhodně je to náš nový krajský unikát.

0: 16 minut po 9. hodině jdeme slavit se seniory životní příběhy, nadhled, moudrost, ale také chuť bavit se, potkávat a nezůstávat doma sami. Naši seniori tvoří úžasnou součást našich životů i našeho vysílání. A právě jim tak bude patřit i ta nadcházející sobota v Hradci Králové. Ve studiu už se mnou sedí i Hana Žatečková, která nás na tuto slavnost přišla osobně pozvat. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Sobota 20. září na Pivovarském náměstí.
1: Neděle.
0: Opravujte mě, když to budu říkat špatně, jsem ráda. Neděle, tedy Pivovarské náměstí, se promění ve velké slavnostní místo. Je to i pro vás významná akce? Je dobře, že se něco takového koná? Máte to ráda?
1: No určitě, protože se sejdou lidé, popovídají si, navzájem si vymění zkušenosti a je to takové bezvadné odpoledne.
0: No je tam velký program, hudební, co všechno tam bude? Můžeme připomenout lidem, kdo by se chtěl přijít podívat?
1: Tak kdo přijde, tak tam vystoupí především Základní umělecká škola Střezina, která se představí baletem, potom zatančí besedu, českou besedu jako tanec, bude hrát hudba Filipa Nikita. No a bude tam i ocenění těch nejaktivnějších seniorů, kteří jako se věnují práci se seniory.
0: Vy jste byla už také oceněná, paní Hanko.
1: No, byla, ale tak.
0: No, zdůrazníme to. Je to dobré, to oceňování? Vám to pomohlo třeba, že chcete ještě více pomáhat ostatním a organizovat?
1: No tak je to takový jako doping, dalo by se říct. A určitě si to ti lidé, co takhle pracují se seniory, tak si to zaslouží.
0: Takže vás to nakoplo k dalším aktivitám. Co teď všechno podnikáte? Já jsem se dívala i protože Google nadhazuje nespočet těch aktivit a vy neleníte a stále někam vyrážíte s ostatními.
1: No tak my jsme třeba byli, máme družbu jako se Slovenskem, čili jezdíme do Piešťan, to pořádá také Krajská rada seniorů, ale my jsme si to udělali sami, protože těch akcí je hodně, takže 50 lidí bylo v Piešťanech, všem se to líbilo, před týdnem jsme se vrátili z Těrchové, tam jsme jeli vlakem, protože nás bylo asi 32 seniorů. No teď ty různé akce, teď nám přišla nabídka na 5. října, že je akce v Aldisu, je zlevněný program pro seniory a má to být vzpomínka na Ivetu Bartošovou a Karla Gotta.
0: No tak to bude velký zájem určitě.
1: Už mám asi 30 lidí, jenom já a teďka těch lidí, co takhle pracujeme, tak že bude určitě plný Aldis.
0: Vždycky jste byla taková, že jste chtěla organizovat a združovat a pomáhat ostatním?
1: Já jsem byla od malička taková.
0: Od malička, takže nepřišlo to s věkem, ne. Že jste do toho dozrála. Bylo
1: jsem si
0: říkala,
1: že bych měla spíš skončit.
0: Ne, určitě ne. Já myslím, že jsou mnozí nadšení, že vás tady mají a že jim pomáhá. Třeba i s tou samotou, protože určitě je důležité, když se cokoliv stane v rodině a tak dále, asi Přesně. nezůstávat sami a určitě. Chodit mezi lidi. Máte s tím zkušenosti?
1: Určitě. A my máme i levicový klub žen. U nás dneska máme zrovna schůzi. No, včera jsme byli na zájezdě v Náchodě, stavili jsme se na Dobrošově na obědě a přálo nám počasí, takže lidé byli spokojení a to je ten hlavní důvod.
0: Pomáháte si vzájemně a usmíváte se.
1: Určitě.
0: Ta neděle se ponese určitě také v tomto duchu. Bude to i s těmi dětmi na náměstí, jak jste zmiňovala. To prolínání těch generací je důležité pro
1: určitě.
0: Vás?
1: Určitě, protože my starší vlastně budeme za chvíli odcházet a musí přicházet ti noví, takže je zapotřebí.
0: A měli by mít tu vervu, kterou máte vy, stejnou, no je to krásné. Kromě kultury, kterou jste zmínila, tedy budou na náměstí i stánky partnerů, třeba pojišťovny, střední zdravotnická škola, univerzita 3. věku, takže to bude takové informativní pro seniory, to
1: určitě,
0: je taková
1: tam
0: klasika.
1: Jsou takové stánky, ano, tam si mohou taky změřit tlak a různý tyhle ty věci. Každý účastník dostane balíček, takže tam je i občerstvení postaráno. No a potom je výhoda, že ještě je možné navštívit galerii moderního umění, potom tady infocentrum Hučák.
0: Ano.
1: Tam se provádějí exkurze a Muzeum východních Čech a na tyto akce mají lidé přístup zdarma.
0: Seniori jenom?
1: Převážně seniori.
0: Je to den seniorů, takže budeme asi ten vyšší věk slavit, ale my zveme na den seniorů a předpokládám, že mohou přijít i mladší ročníky.
1: Určitě. Mohou i babičky s dětmi a tak dále.
0: No tak, bývá tam neuvěřitelná atmosféra i tím propojováním, tak srdečně zveme. Od kolika do kolika? Kdo by měl chuť? Pivovarské náměstí?
1: Tak, akce se koná od 12 hodin, ale oficiálně začíná až ve 13, trvá to do 17. A jenom bych chtěla připomenout, že to je akce, která se koná pod záštitou našeho hejtmana Královéhradeckého kraje Petra Kolety a náměstkyně Jany Hůlkové.
0: A jste rádi, že ji máte a my se budeme těšit na setkání a na všechny společné aktivity. Pozvat nás přišla Hana Žatečková, děkujeme.
1: Já také děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Už jste se taky byli podívat v lese. Rostou, to je jasné. Potvrdila to i Jana Čapková, předsedkyně Houbařského spolku Českého ráje, kdy jsme v radioporadně houby probrali doslova z každé strany. Od těch nebezpečných otrav přes bizarní zvyky některých houbařů, kteří v lese olizují i zapáchající nejedlé druhy, až po ten náš klasický český nešvar, kdy to znáte. Hamty, ať mám plné tři koše, i kdybych to neměla kam dát. Jana Čapková jako velká ochránkyně přírody připomínala, že houby se dají sbírat celoročně. Les si zaslouží náš respekt, ale radost z plného košíku přeje samozřejmě všem. A že houby teď rostou, o tom není pochyb. Jana Čapková zmínila přitom i jednu speciální houbu migrujícího přistěhovalce z Ameriky, který nově zaplavuje i naše české lesy.
1: Novinka na území naší České republiky, hřib štíhlotřený. Ráda bych dala výzvu všem posluchačům, kdo má u sebe v blízkosti mladý borový les na Písčině, aby měl oči na šťopkách a v případě nálezu tady toho hřiba štíhlotřeného, aby ho nahlásil nejbližší poradně. Tam jde o to, vy si ho samozřejmě můžete sníst, nám jde o to o zaznamenání vlastně souřadnic, abychom věděli, kde nám tady migruje a putuje. On se s největší pravděpodobností na našem území bude trvale rozšiřovat, protože se mu u nás v Českém ráji evidentně opravdu moc líbí. Prý je naprosto výborný, chuťově, nádherně voní, zvířat ho evidentně moc neokusujou a najdete ho v desítkách plodnic na místě. A pozná se podle toho, že vy máte pocit, že sbíráte tmavýho křemeňáka, ale vlastně ve skutečnosti seberete hřiba.
0: Až tedy vyrazíte do lesa, můžete si zahrát na detektivy a zkusit objevit hřib štíhlotřený. Možná i na vašem oblíbeném místě v Českém ráji nebo v Podkrkonoší objevíte tohoto amerického houbařského nováčka a pokud se tak stane, mykologové budou za zprávu opravdu vděční.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Ano, už jsme ve spojení s redaktorkou Zuzanou Bůčkovou, která je opět v terénu. Zuzko, dobré dopoledne, kam jedeš? Prozraď.
2: Pěkné dopoledne přeji. Právě ukrajuji kilometry směrem na Chlumec nad Cidlinou. Mířím totiž na akci, ze které by si měl každý z návštěvníků dnes něco odnést. A to především zkušenost, chcete-li moudrost, jak se chovat v případě krizové situace. V areálu Chlumecké základní školy se totiž dnes koná den se složkami integrovaného záchranného systému.
1: Záchranáři, policisté, hasiči, to bude lákat hodně i děti. Co přesně se tam děje?
2: Ano, je to tak. První část dne patří dětem. Představte si, že se tam vystřídá 600 žáků na 14 různých stanovištích. Děti se těší hlavně na ukázky techniky a pro starší je připravený i film Sběratelé kratomu. Mozkem této obří akce je Ondřej Macháček z organizace Nepřehlížej, který s pedagogy v čele s paní ředitelkou základní školy připravil logisticky náročný, avšak zároveň velmi zajímavý program pro děti i dospělé. Mimo jiné spolupořadatelem je také město Chlumec nad Cidlinou.
1: Proč by to mělo zajímat i dospělé posluchače, kteří už do školy nechodí?
2: To je správná otázka. Tak zaprvé, protože od 14 hodin se brány této akce otevírají i pro širokou veřejnost. A věřte mi, že to nebude jen o koukání. Dospělí si na vlastní kůži vyzkouší trénink krizových situací. Od zástavy masivního krvácení, přes resuscitaci, reakci na mrtvici až po sebeobranu nebo si zopakují, jak mají správně jednat při dopravní nehodě.
1: To jsou všechno situace, které nechceme reálně zažít, ale lepší je být připraven než překvapen. Ty sama si chceš něco vyzkoušet?
2: No, já bych ráda téměř vše. V plánu mám projít ta nejakčnější stanoviště, také chci otestovat svou fyzičku i znalosti a v odpoledním vysílání vám ráda povím, jak jsem dopadla a co všechno se tam od 2 hodin na ty dospěláky chystá.
1: Říká Zuzana Boučková, tak děkujeme, šťastnou cestu a těšíme se na slyšenou odpoledne.
2: Přeji krásný den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vítejte Královéhradeckým otrokům. Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte Dopolední habaděj. Jsme rádi, že jste s námi, a pokud máte rádi historii, možná by vás mohla zajmout přednáška, která se bude právě dnes konat v Trutnově, méně známému střetnutí za prusko-rakouské války, které se 29. června 1866 odehrálo u východočeských Svinišťan. Se bude právě dnes konat přednáška v Trutnovském muzeu pod Krkonoší. Bude se jí věnovat badatel Tomáš Vondry z muzea Boženy Němcové v České Skalici, přičemž se chce zaměřit na průběh bitvy, zajímavosti spojené s bojištěm a taky na památky, které dodnes bitvu připomínají. Kdo by měl chuť, začátek je v 17 hodin. A ještě jeden tip z Hradce Králové, kde se otevře lesní hřbitov se zajímavou procházkou. Komentovaná prohlídka tam bude právě dnes od 16.30. Bude to u příležitosti Dnů evropského dědictví a průvodce po lesním hřbitově bude Tomáš Jiránek, architekt, urbanista a krajinářský architekt. Tak tolik z možných tipů na odpolední výlet, ale teď i k našemu vysílání, k našemu programu. Co nás čeká po 13. hodině, bude s vámi Alex Minářová. Koho si pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host dnes přijde jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, jejíž nezaměnitelný hlas a energie provázejí několik generací posluchačů. Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů prozradí, jak si užila léto, jaké koncerty čekají, na co se těší a co bylo impulzem k vydání minialba Světla reflektorů. Po 13. hodině těšíme se na slyšenou.

Za 8 minut bude 10 hodin a máme další dobrou zprávu, která se týká knihoven. Knihovny už dávno nejsou jenom místem, kam si chodíme půjčovat knihy. Stávají se z nich bezpečné přístavy, kde se lidé potkávají, diskutují a učí se rozumět dnešnímu složitému světu. A právě za to se v těchto dnech udílelo i prestižní celostátní ocenění Bibliotheca Inspirations 2026, které vyzdvihuje ty nejinovativnější knihovny v celé republice. Letošní ročník byl zaměřený na podporu demokracie a kritického myšlení. No a mezi pouhých 10 nejlepších knihoven z celého Česka se dostala i knihovna města Hradce Králové. Odborná porota ocenila, jak skvěle Hradecká knihovna i díky svému středisku Europe Direct propojuje ta velká světová a evropská témata s naším běžným životem. Pořádá politické debaty, mezikulturní tréninky a vytváří prostor, kde se lidé různých názorů mohou potkat a v klidu si popovídat bez těch zbytečných hádek. Takže gratulujeme hradeckým knihovníkům, ze kterých si bere příklad celé Česko.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do nového domova pro seniory v Trutnově se první klienti nastěhují v listopadu. Policisté evakuují nemocnici v Hořovicích. Záchytky v Česku evidují asi 80% dlužníků a dnešek bude většinou polojasný s teplotami do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Stavbaři dokončili novou čtyřpodlažní budovu domova pro seniory v ulici Rudolfa Frimla v Trutnově. V objektu je 34 lůžek, z toho 24 v jednolůžkových pokojích. Je potřeba ještě dodat vybavení do interiéru. První klienti se mají nastěhovat na podzim.
3: Přesun z pracoviště v Dělnické ulici je naplánovaný na listopad. V budově nechybí jejich společenské prostory, klubovna, zázemí pro další služby ani terasy. Rozšíření kapacity pobytové péče je součástí širších změn sociálních služeb ve městě. Pobytová služba domov pro seniory je základem služeb, které Trutnov poskytuje, ale budoucnost je v domácí péči, v pečovatelské službě, odlehčovacích službách a denních stacionářích. Touto cestou se Trutnov pod vedením sloučené organizace sociálních služeb města Trutnova vydává. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Jilemnici a Martinice v Krkonoších propojí ode dneška nová cyklostezka. Měří 0,5 kilometru a vede podél frekventované silnice, po které doteď museli jezdit vedle aut i cyklisti. Na její výstavbě se město a obec podíleli společně. Stezka nabízí bezpečnější prostor pro cyklisty i pěší a zároveň tvoří důležitou část budoucí sítě tras, které mohou Jilemnici propojit s dalšími turistickými cíly. Policie evakuuje stovky pacientů z hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michála Richtrová s tím, že je to kvůli anonymní výhrůžce bombou. Na místo vyslali policisti psovody se psy na vyhledávání výbušnin. Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí. Objekt opakovaně prohlédli, bombu ale nenašli. Zhruba 8 lidí z 10 neplatí pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Například v Plzni je dlužníků skoro 90%. Počet nezodpovědných klientů navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz. Vymáhání dluhů je podle provozovatelů často neúspěšné a například v Ostravě už od něj ustoupili. Prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík dodává.
4: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
1: Počasí.

0: Čekáme zataženo, od západu začne ale mraků ubývat. Během dne pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 11 až 14. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici číslo 35 u Všestar. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřená výjezdová a nájezdová větev z okružní křižovatky ve směru na Jičín. Uzavírka potrvá do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké čtvrteční dopoledne, zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové všude, kde posloucháte. My máme uši na poslech, ale existují i tvorové, kteří mají uši, kterými vidí. Zní to bláznivě, ale je to pravda, nebudu víc prozrazovat, ale v dopolední soutěži se určitě dozvíte víc. Otázkou je, čemu budete věřit, protože víte, jak to v tom čase po půl jedenácté bývá. Každopádně o kuksu zase něco víc určitě uslyšíte. Meteorolog Jaroslav Tuček přidá detaily k počasí. V krajském městě teď slunce vybojovalo i to své čestné místo, tak se dozvíme, jak to bude s jeho bojem, případně touhou vyniknout v celém našem kraji dál.

Dívala jsem se před chvílí z okna Českého rozhlasu Hradec Králové. Na ulici je klid. Dívala jsem se i před muzeum, jestli se tam něco zásadnějšího neděje. Vypadá to klidně, ale uvnitř klidno určitě není, protože Muzeum východních Čech na Eliščině nábřeží od včerejšího dne hostí opravdu unikátní akci Národní summit Vize 2030. Do Hradce se sjeli 30 ředitelů nejvýznamnějších českých muzeí i galerií i s odborníky z ciziny, aby tam promysleli, jak bude vypadat muzejnictví v těch příštích letech. Co to konkrétně znamená pro nás, pro běžné návštěvníky, když vymetáme muzea s dětmi nebo v neděli na výletě? No, máme prý zapomenout na představu zaprášených vitrín a přísných kustodek s cedulkou nedotýkat se, protože muzea se mají celkově změnit. Odborníci tady v Hradci řeší, jak zapojit umělou inteligenci, jak využít virtuální realitu nebo jak lidem zpřístupnit takzvané otevřené depozitáře, tedy ukázat i ty poklady, které doslova leží schované v archivech a do expozic se běžně nedostanou. Prostě a jednoduše, česká muzea se ladí na 21. století, aby nás, návštěvníky, v nich ještě víc bavili, byli moderní a živé. A my můžeme být určitě hrdí, že se ta budoucnost českého muzejnictví od středy až do pátku domlouvá právě v našem krajském městě.

0: O plánech pro budoucnost muzeu už víme, to jsme slyšeli, ale teď pojďme z konferenčních sálů i ven za hranice našeho krajského města, ať už nás posloucháte na Trutnovsku pod Černou horou, u Rybníku na Jičínsku, v Rychnově pod Orlickými horami, nebo třeba na Náchodsku u hranic. Všude tam dnes doufám, že máme dobrý signál. A po celém našem kraji právě v tuto chvíli v mateřských školách sedí i malí objevitelé, kteří mají o světě často velmi často mnohem jasnější představu než my dospělí. Dnes je to přitom přesně 50 let od chvíle, kdy byl veřejnosti poprvé představen americký raketoplán Enterprise, stroj, který otvíral cestu do vesmíru. Ví tedy předškoláci v našem kraji, co to vlastně takový raketoplán je a k čemu slouží? A létá se v něm do práce nebo na nákup? No, s mikrofonem se za malými rozumbrady vydala i redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je raketoplán?
2: Raketoplán, tak to je taková věc, s čím se jezdí do vesmíru a na měsíc.
1: A jak se tam jezdí?
2: Raketou.
1: A kdo raketoplán řídí?
3: Pan pilot.
2: Raketa třeba řídí sama.
4: Může řídit řidič.
5: Nebo astronaut.
1: A jak vypadá?
6: Má zelenou barvu.
2: Oranžovou, protože oranžová, tak ta je ve vesmíru vidět jediná.
7: Třeba růžová. Nebo červená.
1: A proč je ve vesmíru vidět jenom oranžová?
2: Protože ve vesmíru je hrozná tma.
1: A jak je raketoplán velký?
8: Jak myška.
2: Raketoplán je velký jako třeba náš dům.
9: Raketa může velká jako tenhle hlad.
10: 50 metrů.
1: A z čeho je vyrobený?
2: Z plechu.
10: Že železa.
1: Jak se dostane až do vesmíru?
2: Že to bude řídit pan řidič a bude to moct jet ohněm. Vybuchne to, že se z toho kouří a není ta raketa vůbec vidět.
11: A takhle to vidíme my.
12: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

0: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Praktických lékařů je stále málo. Navíc v Královéhradeckém kraji je přibližně 40% praktiků ve věku nad 60 let. Kdo je nahradí? Mají mladí doktoři zájem pracovat v menších městech a obcích? Jak složité je dnes otevřít si vlastní ordinaci? O tom všem budeme mluvit s praktickou lékařkou Kateřinou Javorskou ve čtvrtek 30 minut po 17. hodině.
0: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví, s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi ve spojení. Pane Tučku, krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: To nám ale hezky v noci zapršelo, že?
2: Zapršelo, máte pravdu.
1: Kolik toho spadlo, víte?
2: No nejvíc spadlo 16 mm v Bílém Újezdu, nejmíň spadlo 0,9 a to na pomezních boudách.
1: Aha, takže někde to bylo slabší, někde nebylo takový ten
2: určitě,
1: pořádný liják.
2: Určitě, bylo slabší, bylo tady, to. Tady v Hradci jsme měli něco kolem 5 mm.
1: A to už jde, ne? Jsme si úplně odvykli.
2: Jo, už jsme si odvykli od vody, no.
1: No, zaplať pámu za to, že něco tedy napadlo, i když v Hradci mě třeba překvapilo dneska ve Věkoších, že přestože zapršelo, trávníky byly mokré, tak pracovníci technických služeb vyjeli se sekačkami. Dívala jsem se, jak se to tam jim lepí, no nechtěla bych to čistit, ale asi to mají přesně rozvržené a
2: plán je plán,
1: přesně tak. Teď nám to možná trošku proschne, ten trávník, co nás čeká.
2: Lehoulince ano, protože přeci jenom to slunce bude dneska svítit docela dost. Budeme mít oblačnou až polojasnou oblohu s tím, že odpoledne potom se může výjimečně objevit i přeháňka. Pravděpodobnost je malá. Maximální teploty dneska 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. No a vítr, ten nám fouká od západu až severozápadu a v průběhu dne to se rozfouká na 2 až 5 metrů za sekundu. Večer potom zase zeslábne. Co se týká rozptylových podmínek, ty jsou dobré až velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
1: Teploty nám tedy spadly o nějakých 5 stupňů Celsia, zítra to bude podobné?
2: Zítra to bude podobné i teplotně a i co se týká té oblačnosti, když bude trošičku víc. V noci polojasno, k ránu potom oblačnost přibude a bude oblačno. 10 až 7 stupňů to budou nejnižší noční teploty, v Broumovském výběžku tam ty teploty budou nejčastěji kolem 4 stupňů, no a vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den oblačno, v průběhu dne může být až zataženo a večer pak ta oblačnost bude ubývat. Ty teploty se budou pohybovat od 19 do 22 stupňů Celsia, na horách od 12 do 15 a vítr bude foukat od západu a rychlost bude mít 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Takže takový příjemný charakter podzimního počasí v Královéhradeckém kraji. Tak děkujeme za předpověď, no a zítra si ujasníme, jak to bude u víkendu, na který už se pomalu začínáme také těšit. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Dobrý den, naslyšenou.

0: Migrující netopíry lákají i okna bytů. Slyšeli jste šok v podobě desítek nebo stovek poletujících netopírů na chodbách, schodištích, ale třeba i v kancelářích, v bytech panelových domů může v tomto ročním období zažít ledas kdo, protože v těchto dnech vrcholí migrace netopíru, jak jsme připomínali i v ranním vysílání. Je nutné kontrolovat, jestli nemáte nového nájemníka, zkrátka. O netopírech myslím, že toho mnozí hodně ví. I to, že díky echolokaci v uvozovkách vidí i ušima, jak jsem naznačovala na začátku této hodiny. Ale zkusíme, jestli třeba je ještě něco, co nevíte, a zahrajeme si u té příležitosti v našem Věřte, nevěřte, v naší dopolední soutěži. Zahrajeme si o vstupenky do cirkusu Prince, který bude v Hradci do 27. září, a taky o rodinné startovné na pohádkový les Hradec Králové.
1: Věřte, nevěřte.
0: I na Kuksu se prohánějí netopíři, o zajímavé akci si v závěru určitě řekneme víc a pozveme, ale teď ta informace, která, jak jistě víte a tušíte, nemusí být pravdivá, a na vás je, abyste to zvážili. Takže dnes tvrdím, že přes léto žijí netopíří samice odděleně od samců v takových čistě ženských maminkovských spolcích, kde společně vychovávají mláďata, a páni tam mají zákaz vstupu. Na podzim se to ale otočí. Samci nasadí těžký kalibr, aby samičky zbalili, jak se říká, takže začnou pro ně pořádat soukromé koncerty, při kterých jim zamilovaně zpívají a snaží se je okouzlit i tou vlastní vůní. Tak věříte, že mají takové oddělené partnerství, že léto nic a teď se dávají dohromady s tím, že samci se opravdu velmi, velmi snaží?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak zkusíme, kdo se k nám dovolal. Dobrý den, věřte, nevěřte.
2: Dobrý den. Tady je Petr.
0: Ano, pane Petře. Tak co myslíte? Je to pravda, není to pravda?
2: Já si myslím, že ne.
0: Že ne, nezdá se vám to, že by to takhle měli oddělené partnerství. No dobře, dobře, vám by se to asi taky nelíbilo, veďte, tak píšu ne.
2: No to určitě ne.
0: Určitě ne. Tak máme tady první ne, mějte se moc hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Další z vás ve Věřte, nevěřte, vítejte, kdo je s námi?
3: Dobrý den, tady Eva z Chlumce.
0: Zdravíme do Chlumce, paní Evo. Tak co vy na to tvrzení? Uvěřitelné, neuvěřitelné?
3: Já bych asi nevěřila.
0: Nezdá se vám to, že by sexovali až na podzim, jak se říká, v létě nic, že?
3: Nezdá se mi to.
0: Myslíte, že jsou pořád pospolu, že to mají nastavené podobně, nebo někdo to takhle nemá nastavené? Teď se do toho trošku motám, ale zkrátka myslíte si, že žijí pospolu?
3: Ano, myslím, že jsou to takový společenští tvorové, tak asi.
0: No mají rádi i lidská obydlí. Stalo se vám někdy něco s netopíry, nebo byla jste někdy na přednášce, nebo na nějakém výletu?
3: Na přednášce jsem nebyla, nemám teda ani nějakou negativní třeba zkušenost s netopíry, takže nemůžu posoudit.
0: Jasně, chápu. No tak bude ten Kuks příležitostí možná i pro vás, ale teď určitě zdravíme do Chlumce. A děkujeme za zavolání, krásný den, naschledanou.
3: Taky děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. A do třetice, kdo tam? Tady Český rozhlas Hradec, vítejte.
4: Dobrý den, tady Zlata České Meziříčí.
0: Zlata? Zlata?
4: Ano.
0: To je krásné. Ano, Zlata. Tak Zlato, paní Zlato, zdravíme vás. Povídejte, mám tady dvakrát ne zatím.
4: Já bych tomu věřila.
0: Věříte, první ano. Byla jste se podíváte někdy na netopírech, na přednášce v jeskyni, tam taky občas něco bývá, co?
4: Ne, nebyla jsem, ale byli jsme s manželem na výletě na Točníku a tam netopíři měli skrbu.
0: Skrbu?
4: Takže
0: to je co?
4: Skrbu. Ty kamna, co měli na hradech.
0: A u nich byli netopíři, jeho poschovávání.
4: Tam měli dveře a za těma dveřmi byla kolonie netopírů.
0: Páne jo, a ukázali vám to na tom Točníku? Popovídali možná?
4: Neukázali, ale my jsme byli zvědaví, tak jsme se tam podívali.
0: Aha.
4: Tak. Byl tam pěkný mazec.
0: Takhle se na to musí. No a byla to letní kolonie nebo ta podzimní? To je otázka.
4: Letní.
0: Letní. Takže Zkoumali jste, že tam byly samičky, jo, s miminky?
4: Ano, byly tam samičky s miminky.
0: Takhle vy to máte, no dobře. A nejste nějaká bioložka, ekoložka, odbornice na netopíry přírodu?
4: Ne,
0: máte ráda, dělám... zkrátka.
4: Ano, ano, dělám bohemilku.
0: Bohemilku? Bohemilku? Bohemistku jako český jazyk? Vnímám to správně.
4: Ne, bohemilk opočno.
0: Zmrzlinu vanilkovou. No vy nám děláte chutě, dnes je ještě příjemné počasí, takže možná si někdo velmi rád dá, protože tohle jsou úplně ty ideální teploty na něco takhle dobrého. Tak ať chutná ta vaše zmrzlina, děkujeme. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Nashledanou.
0: Další z vás ještě můžete zavolat, případně se vyjádřit k dnešnímu tvrzení. Nabízíme i mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantniosobnost.cz.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Máme tady rozuzlení dnešní hádanky ve Věřte, nevěřte, kdy jsem se vás ptala, jestli netopíří holky tráví léto v čistě ženských spolcích a samci jim pak na podzim zamilovaně zpívají a používají nejrůznější parfémy. No, pan Pavel telefonoval ještě a vyprávěl, že v létě opravdu opravoval jednu zeď u nové paky a jeden malý netopír, miminko netopíří, na něho vypadlo, vylétlo, že si v tu chvíli prý málem cvrkl, jak se lekl, ale že to bylo hezké. Zkrátka nezapomenutelný zážitek, věřil každopádně tomu tvrzení. Pan Pavel píše, že jednoduše nevěří. Paní Hanka, jak žijí netopíři, nevím, ale příběh mám. Jednou na otevřeném okně byla odložená dárková taštička a když jsem jí druhý den ráno chtěla uklidit, vyletěl z ní netopír. Málem z toho byla smrt z vyděšení, ale věřím, tvrzení věřím. Pan Michal, dobrý den. Na Hradě jsme viděli celou netopíří kolonii, mají zvláštní vůni. Rychle od nich pryč, dnes nevěřím, krásný den všem. Michal, paní Věra píše, že by věřila, že u nich na podzim létají hodně netopíři a vypadá to, jako by se honili. Paní Jitka taky věří, myslí si, že jsou chytří a krásní, že tatínek vzpomíná, že jí jednoho přinesl na ukázku a ještě například paní Adéla ta tvrzení věří a pan Tomáš ten naopak nevěří. Bylo to na střídačku, ale dnes bylo tvrzení pravdivé. Měli jste skutečně věřit. Netopíři to mají v životě zorganizované naprosto přesně a u většiny druhů. Netvrdím, že všechny druhy to tak mají, ale u absolutní většiny druhů je to tak, že samice v létě opravdu tvoří mateřské kolonie, o kterých občas slýcháváte. Ty mateřské kolonie jsou bez samců, protože oni potřebují hodně tepla, samci ho nechtějí, oni zahřívají mláďata, takže teplo je tam žádoucí. No a na podzim pánové začnou předvádět ty neuvěřitelné zásnubní rituály. Vydávají speciální cvakavý zpěv a navíc se natírají výměšky ze svých žláz, což je pro netopíří dámy ta nejlepší vůňavka. Ale jak někdo z vás tady zmiňoval, pro nás to úplně není libá vůně, tedy tento parfém. Výhru tedy ale každopádně dostane někdo z vás, kdo jste tvrzení věřili. A dnes to bude paní Zlata. Gratulujeme. No a pokud byste chtěli netopírům nahlédnout do soukromí ještě trochu víc, tak typem může být zítřejší večer na hospitálu Cooks, kde bude Mezinárodní noc pro netopíry. Sraz je v 19.30 na nádvoří Cooksu. Čeká vás tam večerní vycházka po hospitalu a okolí a uvidíte speciální ultrazvukové detektory, kterými vědci odposlouchávají netopíří řeč. Pokud bude štěstí, uvidíte třeba i ty netopíry zblízka i při odchytu do sítí.

0: míru 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelé Jičína potvrdili výsledky dražby pozemků v areálu bývalých kasáren. Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se na tom koalice. České tenistky odletěly na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do Číny. Čekáme většinou polojasno s teplotami do 21 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Domy s desítkami bytů v areálu bývalých kasáren v Jičíně by měla postavit společnost Rezidence Lipová alej. Firma městem nabídnuté pozemky pro stavbu vydražila se 7. září za vyvolávací cenu 82,5 milionu korun. Zastupitelé města včera potvrdili výsledky dražby a současně schválili takzvanou plánovací smlouvu s firmou. V 10-hektarovém areálu by mělo v rodinných a bytových domech vzniknout asi 200 bytů. Obyvatelé Trotiny a Hajnice na Trutnovsku a Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku nejlépe třídí odpad. Vyplývá to z výsledků soutěže Odpadový Oscar, kterou vyhlašuje společnost Arnika. Kostelec nad Orlicí se zároveň dostal mezi 3 nejlepší města v celé republice. Arnika ocenila taky Nový Bydžov za dlouhodobou práci v odpadovém hospodářství.
2: V Trotině připadá na jednoho obyvatele 63 kg směsného odpadu ročně, v Hajnici 96,5 kg a v Kostelci nad Orlicí 110,5. Kostelec se tak mezi městy nad 5000 obyvatel umístil třetí v celém Česku. Nový Bydžov společnost Arnika ocenila jako příklad dlouhodobě dobré praxe. Za posledních 7 let tam město snížilo produkci směsného odpadu téměř o 100 kg na obyvatele. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po ranním jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Sport. České tenistky odletěly k finálovému turnaji poháru Billie Jean Kingové do čínského Shenzhenu. Sara Bejlek se připojí později, protože je ještě na turnaji v Mexiku. Čtvrtfinále odehrají české tenistky příští úterý a dál se zatím kapitánka Barbora Strýcová nechce dívat.
3: První zápas hrajeme proti Velké Británii. Papírově samozřejmě jsme jakoby v tom zápase favoriti, což je fakt, které je. Máme prostě skvělý tým, silný tým a každý může odehrát prostě brutální zápas. Velká Británie prostě bude těžkým soupeřem, takže samozřejmě holky jsou všichni takový ještě utahaný, takže tam se jako všichni zaklimatizujeme. Počasí.
0: Čekáme zataženo, od západu začne ale mraku ubývat. Během dne pak bude oblačno až polojasno, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměří 11 až 14. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku je kvůli opravě povrchu v obou směrech uzavřená silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Objížďka je tam značená a potrvá do 25.

0: 10. září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Žijeme v době, která oslavuje mládí, dokonalost, nekončící výkon. Obzvláště kolem padesátky se možná u mnohých lidí může objevit i pocit, že je potřeba dohonit vše zanedbané, nakoupit vstupenky do fitness center, koupit chytré hodinky, nasadit hrsti doplňků stravy. Kde ale leží hranice mezi vědomou péčí o zdraví a panickým strachem ze stárnutí? Jak nespadnout do diktátu komerce, ale zároveň nerezignovat a neohrozit tělo obezitou a pasivitou. V dnešní radioporadně za malou chvíli se podíváme na přechodové období dozralého věku, na mýty kolem kondice i na to, jak stárnout s lehkostí a radostí. Hostem bude docentka Klaudia Zuzková z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Buďte dál s námi.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeji Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny zaměřené na kult věčného mládí. Určitě to znáte ze svého okolí, z internetu, nebo možná sami od sebe. Žijeme v době, která opravdu uctívá mládí, dokonalost, nekončící sílu. A obzvláště kolem padesátky v mnoha lidech blikne varovná kontrolka pozor. Začíná mi možná ujíždět vlak, musím s tím rychle něco udělat. A začnou se nakupovat permanentky do fitness center, polikat hrsti doplňků stravy, hlídat každý krok na chytrých hodinkách a někteří pokukují možná i po plastické chirurgii. Kde je tedy ta hranice mezi zdravou péčí o své tělo a pouhou panickou křečí ze stárnutí? Má vůbec smysl v 50 nebo 60 takto v uvozovkách blbnout? Nebo je naopak v pořádku to prostě vnímavě pustit a ubrat plyn? O umění stárnout s grácí dnes budeme mluvit s paní docentkou Klaudií Zuskovou z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která je odbornicí i na psychologii sportu. Paní docentko, vítejte u nás, dobré dopoledne.
2: Hezký den všem posluchačům a děkuji za pozvání.
1: Máme stárnutí ve vlastních rukou?
2: Také.
1: Také.
2: Ano, jednoznačná odpověď na to není, že jenom ve vlastních rukou, ale z velké části ano. A můžeme se o tom bavit.
1: No jdeme do toho. Z jaké části, když se přestaneme hýbat nebo naopak chytneme ten plyn až takto pozdě a do té doby třeba člověk nic nedělal, může si ublížit?
2: Já bych možná začala tím, že stárnutí, jako mně to přijde, že ta konotace v češtině je docela taková jako nemoc libá uchu. Mně se musím říct, i když nejsem zástance anglicismu nebo anglických výrazů v češtině a tak dál, že to aging zní daleko vstřícnějc a že prostě to stárnutí trošku v nás vyvolává takovej strach, obavy, úzkost a že možná i společnost a vlastně příprava na život a tak dál nebere v potaz stárnutí jako nějaké umění života, jo, protože každé to období života něco skýtá plus, něco mínus a kdo má dár dožívat se i stárnutí, má dár a my to bereme jako spíš strašáka. A co k tomu můžeme dělat, abychom stárli s grácií nebo prostě v kvalitě života, to je otázka.
1: No to je otázka, no tak jak na ní odpovědět, aby to bylo s tou grácií? Určitě se nepřestávat hýbat.
2: Jedna věc je, že vlastně máme, co máme ve vlastních rukou, je náš životní styl a ten životní styl si fakt kočírujeme sami. Čili já si myslím, že jak žijeme, jak vůbec se chováme k vlastnímu tělu, jaké máme hodnoty, jak si představujeme jako takovou pomyslnou kouli našeho stáří anebo seniorního věku, to si myslím, že je hodně důležité a nemít to jako něco, co bude jenom všechno špatně, ale naopak, jak když říkám, že příroda pán Bůh, jakkoliv si to řekneme, někde přidá a někde ubere, tak i to stárnutí přidává. A i když nemáme, jako v tom stárnutí nám energie nepřibývá, ale přibývají nám zkušenosti a pohled na to, kam tu energii investujeme. Takže jako zbytečnosti se už moc nedělají. Mm-hmm. A to blbnutí, které jste vzpomínala na začátku, já si myslím, že je velmi důležité, že to je takové koření života.
1: Je to blbnout, v pořádku.
2: Blbnout si, hrát si a dělat věci, které nejsou pořád v zaběhlých kolejích, je vlastně hezké.
1: Mm, ale možná nepanikařit, že padesátka na krku nebo šedesátka, teď všechno dohoním, všechno změním. Nebo je to správný impuls, pokud přijde nějaký takový?
2: Já si myslím, že už v tom byla i ta odpověď, že jakákoliv panika asi nepřináší spokojenost, radost a není dobrá, takže jako panikařit asi ne. A co je takový lakmus toho, jestli se nám to jako povede nebo se nám v tom daří, to, co děláme v životě, je vlastně udržitelnost toho. Čili já, když se rozhodnu se změnou v životním stylu nebo se změnou profese a tak dál, protože proč ne, člověk může přehodnocovat určité věci a rozhodnout se pro něco nové. Tak možná je tam takový jako lakmus toho, jak mi to drží, jak tím dokážu dál jít, jo? Udržitelnost toho.
1: To znamená, že opakování, pravidelnost, když se pro něco rozhodnu, tak se jdu za tím. Já chodím pravidelně plavat, přiznávám, posluchači vědí, protože o tom občas povídám. Včera jsem tam potkala dvě paní, které byly s nadměrnou velikostí, je mi líto, že to musím říct, byly silnější. A oni si v té šatně, ne že bych chtěla poslouchat, ale člověk tam tak stojí, tak slyší, co se odehrává. A oni si povídali o tom, jak nemají rády zeleninu a milují právě to sladké a že ty koblihy nevymění za nic na světě, ale já to neříkám proto, že bych chtěla vyvolat nějakou kritiku. Oni opravdu vypadali spokojeně, pravidelně chodili plavat. Tak si říkám i, kde je ta míra toho zdraví, protože oni zmiňovali i cukrovku a takovéto záležitosti, že je trápí, ale zářili. Já mám pocit, že tyto ženy zkrátka, které i ten pohyb vyhledávají, že zářili i přes ty zdravotní komplikace. Tak si říkám, ta normálnost, kde to najít, co doporučit třeba i těmto lidem?
2: Je velmi fajn, že jste zmínila, že osoby s nadváhou nebo prostě s kilogramy navíc vlastně plavou, jo? Že to není zoufalé rozhodnutí se jdu běhat. Takže to vodní prostředí je úplně vstřícné pro klouby, pro všechno, pro dobré dýchání a tak dál. Otázka chutě, jako chuť na sladké nebo nechuť na zeleninu. Myslím si, že jako čím víc si budu říkat, jo, ta zelenina brr a to sladké mi chutná, že dávám jakoby povel mýmu mozku, fixuj se na sladké a odmítej zeleninu. Takže trošku rozvolnit a všechno je o určitém nastavení a přenastavení a že lze i chutě přenastavit. Já s tím mám osobní zkušenost a můžu říct, že když bylo vlastně období covidu, tak já jsem měla ten luxus, že jsem si mohla přenastavit stravovací režim, protože taky už jsem o tom věku, o kterém teď dnes komunikujeme. A samozřejmě metabolismus se mění a to půl kilo navrch každého půl roku, které přibývalo, tak jako už byla signál pro mě varovný, že jo, dělej s tím něco. A musím říct, že mě se osobně přenastavily chutě, že já už vůbec nemám takovou potřebu na sladké a tak, protože jsem změnila obsah toho, co jím, strukturu, jako frekvenci, vůbec přístup. Ale nemožné hned a zázraky na počkání se nedějí.
1: No musíme vědomě zkrátka rozhodnout se a chtít to, jak zdůrazňuje Klaudia Zuzková, která je dnes naším hostem. Pokud byste se chtěli zapojit do povídání, nabízíme telefonní kontakt 726 3x46, případně mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: O stárnutí s generací si dnes povídáme s Klaudií Zuskovou z katedry preventivního lékařství. Stárnutí je dobrodružství, říkali jsme si v průběhu písničky. Máte s tím zkušenosti? Vy jste mi vyprávěla, že jste běhala, plavala, triatlonistka zkrátka. Že?
1: No, srdcem jsem sjezdařka, anebo lyžař, jako běžecké
0: lyžování
1: a tak dále. Ale v svého času jsem, ano, dělala soutěžně i triatlon a plavala.
0: Jak je to s tím výkonem? Protože člověk, který pravidelně sportuje, to má možná nastavené tak, že tak dneska uběhnu 4 kilometry a máte to stále tak, že si to zkrátka dáte jako předsevzetí a pak to plníte, nebo jak postupovat, když člověk už je třeba v tom přechodovém období?
1: No, musím říct, že z vlastní zkušenosti já jsem výkonově orientovaný člověk, jako ten a ty léta toho sportu, toho soutěžení a tak dál, tak určitě naučil mě kromě dalších spoustu dobrých věcí disciplínu. Takže já umím prostě tu kontrolu nad tím, co dělám, aplikovat jako v každodenním životě, nehledě o jakou činnost se jedná. Ale ta výkonová složka, a to je také i nastavení psychiky z nás, a teď nechci škatulkovat, že černé a bílé, ale někdo tu výkonovou stránku v sobě má víc rozvinutou, někdo ji má třeba možná potlačenou a někdo ji v sobě nemá, jo? Podávat výkony v tom, v čem se cítím kompetentní nebo prostě a
0: dá se to naučit? Disciplína je důležitá možná v některých oblastech.
1: A právě ta disciplína a ta výkonová složka je to něco, co je takový zvláštní v mém životě. A sice já moc ráda teda se hýbu, sportuju, užívám si tu činnost, ale přece ten díblík je ve mně, který říká, tak ještě to doběhni, ty 4 kiláky, nebo já nevím, tak nějaký čas a podobně. A právě já si s tím nějak hraju, že vůbec ne. Poslouchej své tělo, jak se ti to teďka, seš unavená, nejseš, co se ti venku líbí, nelíbí, anebo i třeba na tom plavání, jo, kdy jako člověk splyne doslova s tou vodou, s tím vodním prostředím a jenom jako plyne, jo, a to je to flow, které netrvá pořád, ale jo, jsou to jako chvilkové okamžiky. A to si myslím, že je jako docela důležité, že ta výkonová složka, její potřeba trošku ubrat z plynu, protože stárnutí je o tom, že to není o výkonu. A možná tady máme někdy pocity jakoby selhání, že když nepodáme ten výkon, to je jedno, jestli v práci, doma, že nejsme jako dokonalí v tom, co jsme dělali, že jakoby selháváme. Vůbec ne. Takhle nemít pohled na stárnutí, že stárnutí je určité taky selhávání.
0: No proto to možná tolik lidí řeší právě v tomto věku při přechodu do zralého věku, protože společnost je orientovaná na ten výkon a vidíme všude ta čísla, chytré technologie, které na nás křičí, málo si spala, málo si se hýbala, tak byste nastěňovala, že je asi nejdůležitější opravdu poslouchat to své tělo. Setkáváte se v praxi, že to lidé umí nebo neumí?
1: Uděláme asi takový oslý můstek skrze mou zkušenost. Já fakt nemám chytré hodinky, protože to vnímání těla, toho, jak se cítím a tak dále, jsou pro mě už tak rozvinuté, že jednoduše, ano, někdy si na něco kouknu, zkontrolu, podívám se, udělám si nějaký testík něčeho, ale je to opravdu sporadicky. A když se ptáte na mou zkušenost, musím říct, že čím dál víc ten tlak na výkon, ta zátěž pracovní a tak dál, nedostatek času pro sebe, na svou regeneraci, na odpočinek, na vyčištění mysli a tak dál, vlastně přichází určité odpojení člověka od sebe. Nevnímáme, jestli jsme unavení, jestli máme hlad nebo jenom chuť něco jíst, zajídat nějaké úzkostní prožívání a tak dál. A že to si myslím, že taky tady je potřeba jako zvednout prst a vykřičník, poslouchejme své tělo, své pocity a sebe. Jo, že všechna ta jako měření a technologie, které máme, jsou fajn, pomáhají nám, ale nechoďme zase od mantinelu k mantinelu, že o sobě se budeme dozvídat skrze data a čísla a nebudu mít sama se sebou kontakt.
0: No ale takové jsou i přednášky, že všude slýcháváme ta čísla a přijdeme k lékaři a on se zeptá, máte na noc chytré hodinky? Zvláště seniorů se to možná bude týkat, že se s tím setkávají čím dál častěji, protože ty hodinky změří i to srdce, jestli to zkrátka funguje, jestli tam nejsou nějaké výpadky a chtějí to už lékaři v ordinacích. Tak co s tím?
1: Já se domnívám, že to není buď a nebo, že je to dobrý pomocník. Určitě ano, ne každý z nás má určitou jakoby disciplínu rozvinuté to vnímání, ne každý ovládá, co vlastně v tom životním stylu je dobré, co ne, kde je ještě ta, řekněme, nějaká hranice, já spíš bych řekla nějaké to pásmo, kde je na hraně, že už to není přívětivé, já nevím, délka spánku, protože u spánku není důležitá jenom délka, ale i kvalita, že? Ale přece jenom, takže pokud je to pomocník, je to výborný, pokud je to jenom pán, bez toho, že něco děláme bez pohody, bez radosti v tom, že to děláme, tak asi to není ten kýžený výsledek, ke kterému se chceme dopracovat.
0: Říká docentka Klaudia Zusková.
2: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
3: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
2: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu. Dnes o kultu věčného mládí mluvíme s paní docentkou Klaudií Zuskovou. A máme tady dotaz od paní posluchačky Aleny Strutnova, která píše: Dobrý den, je mi 52 let, manžel stejně starý a začal z ničeho nic šíleně cvičit, koupil si drahé kolo, pije jenom proteiny a tvrdí, že chce vypadat jako za mlada. Mám o něj strach, protože z toho má akorát zničená záda a je pořád ve stresu, tak jak mu šetrně vysvětlit, že už mu není 20? Je to dobrá cesta nebo zajímavý příběh?
1: Já bych asi nehodnotila, jestli je to dobrá nebo špatná cesta. Jakkoliv hýbat se a začít je hodně důležitý. A mít strach o dospělého člověka, který je svéprávný a zodpovědný za svůj život, tam bych asi ubrala z toho strachu. A když už ho bolí záda, tak zřejmě už má varovné signály, že asi je to moc, anebo že to tomu tělu neprospívá, anebo že je to nějak špatně realizované. Tudíž si myslím, že je na cestě pochopení, s jakou mírou a co.
0: Tak možná inspirace i pro ostatní, i pro paní Alenu, aby se třeba do té pohybové závislosti nějakou formou také pustila. No ale byl tam zmíněný i ten protein, tak mnozí možná reagují na to, že se ve veřejném prostoru objevují informace nejdůležitější, protein, elektrolyty, bílkoviny, silový trénink, je to všechno správně, protože kde je ta hranice těch dobrých informací a té komerce?
1: Ano, tady je zase zmíněno v této otázce vícero aspektů anebo vícero hledisk tohohle tématu proteiny. Já nejsem výživář, dietolog a tak, ale nicméně já si myslím, že je dobré, že se ve společnosti mluví o tom, že s přibývajícími roky a se stárnutím je potřeba doplňovat proteiny a že ta strava by měla být bohatá na proteiny. To tady hodně prostě nebylo, chybělo to a víme, že je to potřeba, aby se člověk udržoval v kondici, anebo řekněme i přispíval k tomu, že to stárnutí nenabírá takové obrátky. Ale zase nějaké krajnosti proteinových diet, kde prostě se jede jenom na proteinech a ostatní jako složky zdravé stravy se zanedbávají, je velice špatné. Takže zase to černobílé vidění, pojďme od toho pryč a v čemkoliv hledejme balanc a i v tom sportování anebo cvičení, co zmiňovala tady naše paní posluchačka, tak si myslím, že je dobré jako to komunikovat i možná tomu manželovi, že teda ta střední cesta v tomhle
0: je
1: dobrá.
0: Platilo dříve, platí i dnes, je to tak. Co ten silový trénink? To je také hodně teď zdůrazňované téma, že v přechodovém období by všichni měli začít posilovat s nějakou váhou, protože jinak se začne ztrácet ta svalová hmota. Je to pravda? Od těch 60-70 ty svaly se asi velmi těžce získávají zpět.
1: Ano, atrofie svalstva, nedostatek jako bílkovin pro stavbu svalové tkáně a tak dál. Začnu klidně u sebe. Já tím, že jsem vlastně outdoorista, mám ráda pohybové aktivity venku, spíš než uvnitř, ale když jsem si říkala fitness a posilování s hmotností, nejenom s vlastní váhou a tak dál, že to ne, to mě nepotká a musím říct, že čím dál, tím víc jsem fanda posilování jako pocitově, protože já cítím na tom těle, že ty svaly daleko rychleji ztrácejí kondici a udržet svalový tonus, tu pevnost svalů, teď nejde o estetickou stránku, jestli je člověk vypadá povadle, nepovadle, o to vůbec nejde. Ale že vlastně mám tu tělesnou schránku, která drží ten tonus a svaly, jakoby v určitém napětí, je strašně důležité. A bez posilování, bez posilovacího tréninku, to prostě nelze. Kor, když žijeme v době, kdy vlastně to ta naše práce, životní styl nám neumožňuje ten přirozený pohyb, který je zároveň i posilovací. Takže ho musíme nahradit tím doplňkem, cvičením, posilováním, konkrétně posilováním.
0: Týká se toho 50-tníků, 60-tníků, ale třeba i 80-tníků. Máme hodně starších posluchačů, kteří nás aktuálně poslouchají, tak já jsem říkala, že se zeptám, je nějaká věková hranice, kdy to můžeme, tak říkajíc, spustit? Že už to zkrátka stejně nedoženeme, takže přepínat svaly už se nevyplatí.
1: Já si myslím, že tam bych řekla, že vůbec není žádná hranice. Naopak, my posilovat musíme až do skonání našeho života.
0: Dokud dýcháme.
1: Protože i tu lžíci, kterou si dáme do pusy, k ústům, tak je potřeba nějakým způsobem držet. Na to, abych udržela lžíci, abych si ukrojila něco, nožík, vidlička, tak jednoduše potřebuju sílu, určitý druh síly. Takže jako posilování i na tom nemocničním lůžku pacient, který je ležící, potřebuje svalový tonus. Takže posilování je nesmírně důležitý.

0: Jste s radioporadnou Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes se snažíme stárnout s grácí, také s humorem. Už jsme mluvili s Klaudií Zuzkovou i o blbnutí. A rádi bychom teď na to navázali, protože ono mnozí se zaměřují na tu padesátku. Je to tím, že děti odrostou a člověk má víc času pro sebe, takže ono to blbnutí je vlastně v pořádku svým způsobem, víte?
1: Já si myslím, že to je v naprostém pořádku. Možná to blbnutí má to zase takovou trošku zvláštní konotaci, nebo to, jak na nás působí, když se řekne blbne, člověk blbne. Když blbne 20-30 letý člověk,
0: tak je to v pořádku.
1: Ano, a když blbne 50-tník, 60-tník, 70-tník, 70-letý člověk, 80-letý, tak je na tom něco jakoby pošetilé nebo divné. Ale já se ptám, proč? Je to jenom prostě možná, že člověk dělá něco jinak, že si zaved do života něco nové, že neběží v nějaké zaběhané rutině a že prostě zkouší a že ten život žije.
0: Pošetilost, to je krásné slovo. No, věřím, že i 90-letí to vnímají podobným způsobem. Vy jste mi vyprávěla, že velmi ráda cestujete po krásách České republiky, že už vás tolik neláká to zahraničí a že Šumava je nádherná, že tam nocujete sama. Sama, tak to není to blbnutí nebo možná trocha pošetilosti v tomto ohledu?
1: Tak asi z hlediska takového jakoby běžného pohledu na to, co člověk dělá, tak možná i pro ženu, když to ještě takhle vemu, to není úplně jako samozřejmost jít do lesa hlouběji a strávit tam noc pod širákem. Mě hodně oslovila wilderness terapie, terapie divočinou, kterou jsme v roce 2022 natáčeli v pořadu Ke štěstí. A od té doby já jsem vždycky měla vztah k přírodě, já jsem outdoorista a tak, miluju přírodu. A tak někde jsem rozvíjela ty dovednosti, co člověk jako v té přírodě může v konfrontaci sám se sebou, to napojení se k sobě hlouběji. A tohle právě je pro mě něco, co mi skýtá úžasný prostor, jak mohu být sama se sebou, v spojení s přírodou, pozorovat strachy, které by přišly i později, ne na začátku, když jsem se poprvé jako rozhodla, jdu do toho lesa, ale to, co mi říkalo to okolí, tam se ti může to stát nebo ono. A jak si necháváme ty strachy na sebe dopadnout, anebo že je přijímáme, anebo naopak, že si řekneme, to není můj prostor na to, aby já si to stáhla k sobě.
0: Divočinou, no zní to krásně. Los Emil mě napadá na Šumavě. Ty vlci také. Nevím, jestli jste četla knihu Vona, ta jsem ji nedávno dočetla a ta je právě z toho šumavského prostředí a byla tam ústřední postava Bréty, která komunikovala s těmi vlky a byla krásně napojená právě na tu divokou přírodu. Musí to být hodně obohajcující, ale nevím, jestli je to pro všechny, všem to můžeme doporučit.
1: Ne, to jsme vzali jako mou, dejme tomu, pošetilost. Nějakou, kterou jsem si dala, ale není to pošetilost, je to něco, co já postupně jakože rozvíjím. Nicméně děkuju za inspiraci s knihou a já bych taky možná řekla, že spíš bych řekla terapie přírodou, protože v dnešní době a obzvlášť v Česku, jako už ta příroda je tak prolezlá lidmi a nějaký ta pečeť, ty civilizace a to, co všechno děláme, už v ní je, ale nicméně říkejme tomu ještě i místem, kde jako nejsou úplně frekventovaná turisty a podobně, že je to divočina, takže jo.
0: Je to krásné, je to inspirativní určitě. Kor v září, my máme aktivní září, jste zmiňovala, co to znamená, že bychom všichni měli začít něco dělat?
1: Ano, máme tady září, aktivní září a kdo je aktivní, ten září a já tady trošku tak ohřívám polévku nadačnímu fondu Aktivní Česko, který pořádá už čtvrtý rok kampaň celonárodní, celorepublikovou aktivní září a je to podpora pohybu u všech obyvatel, nehledě na potřeby, kdo jaké má, v jakém je stavu a kondici. Prostě hýbat se znamená žít a dělat něco pro své zdraví, pro radost, pro dobré bytí.
0: Následně zářit taky. No celou dobu jsme si povídali ale i o těch komerčních záležitostech, které někdy jsou přehnané a člověk neví, jak se v tom prostředí tolik zorientovat, co vnímat pozitivně, co negativně. Tak můžeme doporučit nějaké stránky, protože jestli se nepletu, i Lékařská fakulta Univerzity Karlovy má akademii, kde lidé naleznou informace, pokud by měli chuť.
1: Ano, děkuju za propagaci téhle velmi smysluplné věci. Je to kurz vzdělávací pro širokou veřejnost. Naleznete ho na stránkách Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. A je tam 10 dílů. A jeden, nejméně jeden díl je určitě i věnovaný tomu, jak komerce dopadá na naše rozhodování a že vždy, co je drahé a co si musíme koupit za nějaké velké peníze, je zároveň hned i jako prospěšné a to ono. A jak uvažovat o chování se jako v tom nákupním prostředí, prostě moudře, jak si vybírat správně odborníky, jak rozeznat, kdo je odborník a není odborník, takže tím vším se můžete a nejenom tím inspirovat právě vzdělávacím kurzem pro širokou veřejnost Akademie zdravého životního stylu.
0: No a my doufáme, že nějakou tu odbornost získáme díky tomu, že chodíte k nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Docentka Klaudia Zuzková s námi byla. Děkuju za to. Hezké dny.
1: Děkuju a děkuju i za radostnou chvíli tady s váma. Všem hodně zdraví.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
5: Jupa, já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
5: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!

0: Posloucháte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Čtvrteční Habaděj už míří do finále. Zítra zveme do kavárny. Bude u nás Martin Moravec, úspěšný autor bestsellerových knižních rozhovorů. A přivítáme také kapelu 6 na chodníku, autorské šanzonové seskupení, které jubileum slaví, jak určitě víte, i díky naší ranní soutěži Bleskovce, kde hrajeme o vstupenky na ten jejich koncert. Ale zítra u nás v kavárně s Ladou Klokočníkovou od 9 do 12 hodin. Určitě to bude stát za to. Tak na závěr čtvrtečního dopoledne, ale ještě babská rada. Tušíte, co mají společného slimáci, vaše zuby a ořechové skořápky? Poslechněte si Jarku Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: 5 očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů.

0: a městské hudební síně. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštíř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: RegioJet by měl provozovat rychlíky mezi Prahou a Trutnovem. Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Fotbalisté Plzně rozehrají večer hlavní fázi Evropské ligy. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulhrábek. Hezké poledne. Rychlíky z Prahy do Hradce Králové a Trutnova má od roku 2028 převzít RegioJet. O výsledku tendru informoval soukromý dopravce v tiskové zprávě. Linku teď obsluhují České dráhy. Za kilometr jim stát podle serveru z dopravy.cz platí téměř 247 korun. RegioJet v soutěži nabídl cenu zhruba o 2/3 nižší, říká mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
3: Všechny vozy, které na tuto trasu nasadíme, projdou modernizací a nabídnou komfort a služby na úrovni našich dálkových vlaků Intercity. Samozřejmostí bude klimatizace, Wi-Fi připojení, zásuvky, USB nabíječky a moderní informační systém. Dostatek prostoru bude vyhrazen také pro vozíčkáře nebo pro přepravu jízdních kol a kočárků.
2: O provoz rychlíků se kromě RegioJetu ucházely České dráhy. Aktuálně jim běží 15-denní lhůta, ve které se můžou proti rozhodnutí ministerstva dopravy odvolat. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom počítala ztrátu 20 miliard. Škody způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil sklizeně za nejhorší během posledních 15 let. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO opět navrhl vznik společného programu protiraketové obrany pro Evropu. Jak řekl na pražském obranném summitu, společný projekt Europatriot by podle něj měl být evropským příspěvkem Severoatlantické alianci.
4: Jak řekl Andrej Babiš z hnutí ANO, projekt nemá soupeřit se Spojenými státy. Protiraketový systém by evropské země buď navrhly sami, nebo by podle Babiše mohly získat licenci od Američanů. Projekt Europatriot zmínil český premiér poprvé na jednání koalice ochotných v Paříži před 2 měsíci. Teď o něm mluvil znovu na setkání vrcholných politických a vojenských představitelů. Mezi nimi je mimo jiné maďarský ministr obrany nebo náčelník generálního štábu německého Bundeswehru. Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisty Plzně čeká vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude večer vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Saint-Gilloise. Viktoria chce vylepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné i domácí bilanci v této sezóně, vysvětluje plzeňský trenér Radoslav Kováč.
5: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2 z 6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všechno pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který od první minuty jde za vítězství.
1: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný, západní až severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehodu teď máme hlášenou na dálnici D11 na trase Jaroměř-Praha. Pozor za exitem 68 Chýšť, je to za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Havarovalo tam osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dvanáct hodin, 4 minuty, čtvrtek 17. září, Český rozhlas Hradec Králové s vámi a je s vámi rád. Teď zveme i k písničkám od srdce. 17. záříový den slaví všechny naděždy, nadi, takže pravděpodobně se to

v těch následujících minutách promítne. Máte příležitost zavolat, napsat a potěšit všechny, které máte rádi. Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 17. září, svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
2: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
1: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertík. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Pokud kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, je tam písničkový formulář, který také můžete využít. Případně ještě, pokud nechcete telefonovat, můžete poslat stručnou SMS-ku na číslo 900 1104. Do té zprávy, aby se nám tady zobrazila, je ale nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A už je s námi ve spojení paní Lída. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, ještě je furt hezky. Já chci kamarádce Nadě popřát moc zdraví, štěstí, spokojenosti a ještě kdyby náhodou poslouchá Péťa, který pojede do práce, tak mu taky vzkazuju, ať dobře dojede a všem hodným lidem. A Růžence a Marušce děkuju za blahopřání včera.
0: Všem no, zahrajeme. Velmi rádi. Co máte v plánu, paní Lído? Říkala jste, že ještě hezky, tak chystáte se někam?
2: No, chystáme se v úterý na dovolenou.
0: No, tak vy se máte. Tak to nebudeme moc roztrubovat.
2: Ano.
0: Ale porušíte to v radosti. Ano. Mějte se krásně. Ano. Naschledanou.
2: Taky, děkuju.
0: Naschledanou.

17 minut po 12. hodině, teď nahlíží mezi písemné pozdravy a máme tady pozdrav pro paní Veroniku Bačkovskou. Rádi bychom nechali zahrát písničku od Marie Rotrové pro naši milou kolegyni Verču Bačkovskou k jejím dnešním narozeninám. Přejeme hlavně hodně štěstí, zdraví, úsměvů a krásných chvil. Gábina, Petr a taky Leoš. No a my se k těm gratulantům velmi rádi přidáváme. Veronika Bačkovská je naše stálá posluchačka, která chodí i na naše akce. Nosí nám krásné perníčky ve tvaru srdíček nebo i s naším logem. Ten její perníčkový recept mnozí určitě velmi dobře znáte, protože jsme i ve vaření představovali. Ale teď ty kulatiny, paní Veroniko, tak věříme, že je hezky oslavíte i s vašimi kolegy. Všechno nejlepší.

0: Posloucháte polední písničky od srdce, paní Radka je také s námi, vítejte, dobré odpoledne.
1: Vítejte, já všechny chci pozdravit všechny posluchače a takhle veselou písničku bych ráda pozdravila pro pohodové odpoledne všem, kterým nikdo nezavolá a chcím zkázat, aby nesmutnili, že my všichni, kteří posloucháme rozhlas Hradec Králové, jsme jedna velká rodina.
0: To je krásné, to jsou krásná slova, máte horší signál, paní Radko, bohužel, ale já myslím, že bylo rozumět, Hradec, velká rodina, my jsme rádi, že se dobře poslouchá, že je vám spolu s námi dobře a určitě pro všechny osamělé rádi zahrajeme, aby cítili radost, radost i tu vaši z poslechu. Mějte se krásně a hezké dny, naschle, radou.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statusy,

0: Rodinný typ, no i rozhlasová rodina není určitě nic špatného, spíš naopak příjemnou záležitostí, jak mnozí rádi sdělujete a my jsme za to rádi. Teď už ale pozdrav od paní Ireny, která má v rodině oslavenkyni. Paní Ireno, je to na vás. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Všechno nejlepší přeje syn a snacha, syn Zdeněk a snacha Irena. Mamince paní Šrotové Strutnová, přeje mi všechno nejlepší, hodně zdraví, oslavila 90. narozeniny a je ještě docela v pořádku.
0: No tak to je krásná zpráva, v 90. Margarita Šrotová určitě poslouchá, písnička jí potěší. Byla velká oslava takového krásného jubilea v rodině?
1: Byl tam si na oslavě, ona má velkou rodinu, tak se to bude po částech oslavovat.
0: Tak je to úplně ideální. Nekončící oslava a bude tam mít pořád někoho, koho má ráda. Ano.
1: Každý týden.
0: Každý týden, tak zdravíme i my srdečně Margaritu Šrotovou a přejeme krásné 90. narozeniny. Hlavně to zdraví, jak jste zmiňovala, ať to vydrží. Mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Taky naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s vámi a taky paní Míla Houbařka. Paní Mílo, vidíte, krásné odpoledne.
5: Ano. No, vám taky krásné odpoledne. A já bych chtěla popřát včerejšímu svátku paní Rudlový, která je momentálně v nemocnici, a chtěla bych jí popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti k včerejšímu svátku.
4: Takže Ludmila nebo Lída?
5: Ludmila.
4: Mm-hmm.
5: A chtěla bych pozdravit i Naďu, která má dneska svátek, taky přeju hodně zdravíčka. A Jarušce Komárkovi a Jarušce Jonovi.
4: Máte to tam připravené, veďte, abyste nezapomněli.
5: Nemám.
4: Nemáte.
5: Mám to v hlavě, až mě to vypadává.
4: To nevadí. Já myslím, že kamarádky vědí, že na ně myslíte, hlavně ty oslavenkyně, písnička je připravená, kterou jste si přála, ale vy jste se ptala na ten hřib štíhlotřený ještě, to znamená, ano. Že se chystáte brzy do lesa a chcete ho najít, budete hledat hřib štíhlotřený.
5: Nechtěla bych ho snad najít, ale chtěla bych to věnovat některým vnukům k Vánocům.
4: K Vánocům, jako o tom hřibu nebo tu kuchařku? Ano. Jo, ten hřib, že byste našla, že byste to věnovala vnuku.
5: No ne, tu knížku.
4: Jo, to, a ta knížka se nemenuje Hřib štíhlotřený. To byly recepty z Českého ráje, tuším, a paní Čapková říkala, že to ještě není úplně běžně k sehnání, ale my jsme se tady domlouvali, protože ta radioporadna houbařská měla obrovský úspěch, takže se pokusíme ji znovu pozvat třeba kolem vánočních svátků a že třeba dáme šanc i pro vás ty kuchařské recepty, abychom věděli, co připravovat a co třeba i přes zimu sbírat.
5: No a ona ještě říkala, že bude nějaká výstava někde u Velikovek
4: Trutnov.
5: Nebo u Paky někde tam a že tam bude k dostání.
4: Ano, tak kdo se vypraví na tu výstavu, tak ten to bude mít z první ruky určitě, tak jestli se chystáte, tak jste ve výhodě, paní Mílo.
5: Tak nemám s kým.
4: Lov, ale určitě se ještě dočkáte i u nás ve vysílání, nebojte se. Teď ta písnička ano. Pro vás a pro všechny jmenované oslavenkyně. Mějte se krásně.
5: Děkuju vám moc.

A mailové pozdravy teď pod drobnohledem, dívám se mezi ty písemné pozdravy a píše nám paní Sylvie s připomínkou, že právě dnes má 58. narozeniny americká zpěvačka Anastacia, která 15. října vystoupí v Brně, tak by ráda písničku věnovala naděždám k svátku všem dnešním oslavencům a všem, kteří jste s námi. Anastaciu máme v nabídce, takže rádi pošleme, ale připojíme ještě jeden pozdrav. Písničku u nás má taky Roman Pacík, který dnes slaví krásné jubileum. Všechno nejlepší k narozeninám přejí Martin a Petra.

0: Krásné čtvrteční odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Všude, kde posloucháte, pan Antonín je taky s námi. Tak pane Antoníne, vítejte. Dobré odpoledne.
1: No, já vás zdravím, Pavlínko, všechny u vás v rozhlasku. To víte, že jsme s vámi v Tevičkovou a se zvířátkama pod vás posloucháme. A chtěl bych pozdravit i Růženky z Rychnovska. A hlavně včera jsem se nedovolal také Lidušku z Jičína a Lidušku z Mozku. Přeju jim taky sebičkou hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, ať jsou na ně všechny hodný. Na paní Lidušku z Jičína je přítel Peťa a na Lidušku maminka s maminkou, ať se mají dobře. A jinak já jsem spokojený, teď jsem povědval, jsem dneska pekel dopoledne, večka ta byla pryč, byla v Praze u doktora, tak já jsem pekel kuřecí stehna, udělal jsem si kuřecí játra pěkně, jen tak.
0: No, zníte spokojeně, no, tak by to mělo být.
1: Já, když se dobře najím, tak jsem spokojený.
0: Hodně radosti do těch dalších dnů a písničku rádi pošleme pro vaše přátelé. Mějte se krásně, hezké dny. No a zdravíme i Roberta Procházku. Všechno nejlepší k narozeninám. Přeji přátelé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Blíží se nám 13. hodina, ale ještě se k nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové dovolala i oslavenkyně, paní Naďa. Zdravím vás a krásné jmeniny i od nás, paní Naďo. Dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den, Pavlínko, a děkuju vám moc za všechny, moc. Ale chci poděkovat, já teď přijela z Mladé Boleslavy, tak jsem to poslouchala v autě. A takže chci poděkovat Lidušce, na kterou včera jsem taky byla u lékaře, tak jsem to nezvládla jí popřát a tak dneska dodatečně. No a ty Lidušce od ty Marušky taky přeju. No a jinak Milušce, která mě přála, tu jsem dlouho neslyšela, taky moc děkuju. No a jinak teda, ať se máme všichni, celá rodina rozhlasová dobře, ať jsme zdraví, ať se takhle posloucháme a můžeme si i osobně zavolat a to je to nejhezčí a popřát a je to moc hezký.
0: Ta podpora je k nezaplacení určitě, tak ať to se trvá, ano. Užijte si krásný sváteční den, mějte se krásně, paní Radio.
1: Naschledanou. Děkuji, Pavlí, oslavíme to v sobotu, ale děkuju moc, naschledanou.
0: Ať to vyjde v tom krásném, děkuji, pozitivním moc, duchu. Ano. No a písnička bude ještě pro paní Zdeňku Jaroměřskou, která právě dnes slaví 49. narozeniny, i ona má u nás pozdrav. Všechno nejlepší k narozeninám přejí Markéta a Hedvika.

Za 6 minut bude 13 hodin. Je tady finále písničkové. Po písničkách už nabídneme povídání Alex Minářové, která dnes bude hostit zpěvačku Petru Janu, jak už jsme ve vysílání říkali, ale samozřejmě připomíná mi zítřejší kavárenský habaděj. Novinář Martin Moravec u nás bude a taky náchodníci. Věřím, že i něco zahrají, zaspívají, protože to bývá kouzelné, když tady jsou. Takže kdo může udělat si čas, tak od 9 do 12 hodin kavárna první poprázdninová s Ladou Klokočníková. Určitě se na vás všechny těšíme. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a budu se těšit opět o víkendu. Mějte se krásně.

0: Politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí

0: a počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel vrací do sněmovny zákon o státních zaměstnancích. Kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Předloha mimo jiné odebírá pravomoc prezidentovi jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Petra Pavla má tuto pravomoc prezident díky ústavě. Petr Pavel naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Rokytnice v Orlických horách nechá opravit historickou budovu radnice. Některé práce už začaly. Dělníci například demontovali starý kotel, nahradí ho kotlem na biomasu.
1: Opravy se dotknou také historické fasády v přední části budovy, na kterou dohlédnou památkáři. Fasáda tam dostane okrový odstín. Stávající plastová okna budou nahrazena dřevěnými a zateplená bude část objektu ve dvorním traktu. Součástí projektu je také přestavba budovy technických služeb, která dostane další patro. V něm vznikne výtah a celá radnice tak bude bezbariérová. Rekonstrukce má být hotová do 15 měsíců od podpisu smlouvy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V Novém Městě nad Metují pokračuje festival české filmové komedie. Od 17 hodin nabídne soutěžní snímek Nečekané léto v hlavních rolích s Barborou Polákovou, Lindou Rybovou a Jordanem Hajem. Od 8 večer už vyprodané představení Pět švestek režiséra Jana Svěráka.
2: Středa nabídla také dvě soutěžní projekce, komedie Dovolená v českém ráji a Dokonalý den. Soutěži o tradiční novoměstský hrnec smíchu, kdy vítěze určuje množství smíchu během projekce, jsou v průměru. U Dovolené v českém ráji se diváci smáli víc než 13% času, u Dokonalého dne naměřili smíchoměřiči necelých 11%. Průběžně tak stále vede někdo to rád v Plzni s víc než 25% prosmátého času. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Jakub Řezníček ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu ligových kanonýrů to oznámil na svém instagramovém účtu. V české lize dal 99 gólů. Po jedné brance přidal za Ružomberok na Slovensku a Lokerete v Belgii. Z Plzní získal v roce 2018 ligový titul a během angažmá v Mladé Boleslavi vyhrál domácí pohár. Počasí. Odpoledne bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný západní až severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně. Tolik informace Zelené vlny. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Trojnásobná zlatá slavice stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. Nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taková jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem, co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vaším přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím, o čem ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový Klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala, obráceně už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkal z Dendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit
1: no.
0: bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: No tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, že? No, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně, vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala tomuhle, já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhletu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne?
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně. Vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není. Nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová. Znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takový truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to beru si to už osobně. Třeba vás doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba
1: no jasně.
0: Z vás nevíde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juká!
2: Já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
6: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů s Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: A tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla, ale naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle to, je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek. To je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám házel kamínky na okno? To nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí. Takže on byl nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: Potom, no, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Toboganu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Byláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Hmm. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou, tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším. Já už
0: sotva prostě skončilo,
1: se, já
0: to,
1: se měním, já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuju za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Trutnově vznikl nový domov pro seniory. Hradec Králové hostí 21. ročník sborových slavností. Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. A počas

0: sociálních služeb ve městě. Pobytová služba domov pro seniory je základem služeb, které Trutnov poskytuje, ale budoucnost je v domácí péči, v pečovatelské službě, odlehčovacích službách a denních stacionářích. Touto cestou se Trutnov pod vedením sloučené organizace sociálních služeb města Trutnova vydává. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat v oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost a zajištění kritických surovin.
2: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
1: Mark Carney v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat. V Hradci Králové pokračují sborové slavnosti. Na 21. ročník hudebního festivalu přijelo 8 sborů z Česka a jeden z Maďarska. Program dnešních koncertů popisuje ředitelka festivalu Eliška Vrbová.
3: Na prvním dnešním koncertě od 17.30 v kostele na Nanebevzetí Panny Marie vystoupí hradecké sbory Jitříčko a Squadra Risonante a Canto z Náchoda a poté od 8 hodin večer v Galerii moderního umění zaspívají dva komorní ženské sbory, vokální harmonie z Hradce Králové a vokalion z Prahy. Sport.
1: Fotbalisté Plzně budou hrát na úvod Evropské ligy s vedoucím týmem belgické nejvyšší soutěže Royalem Union Saint-Gilloise. Duel začne v 21 hodin. Viktoria plánuje zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné domácí bilanci v této sezóně. Počasí. Na východě Čech bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Teploty od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný západní až severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11, práce potrvají do prosince.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je čtvrtek 17. září a my otevíráme Dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Den s integrovaným záchranným systémem se dnes koná funkci nad Cidlinou. Sleduje ho náš rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové. V této hodině se s ním spojíme. 160. výročí bitvy u Jičína 1866 připravují organizátoři z klubu vojenské historie. Dozvíte se víc a budeme pro vás mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých často chybujeme. Další konkrétní situaci z provozu přiblížíme dnes po 14. hodině 35. minutě, tedy v této hodině našeho vysílání. Zpívat budou Daniel Hulka, Cher, Pavel Bobek, James Blunt, Helena Vondráčková nebo Jiří Korn. Hudebně ale otevíráme Janou Chládkovou. Neptej se. My se ptáme, budeme hledat odpovědi na to, co vás zajímá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Zprávy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Stačí nahlédnout. Příjemné čtvrteční odpoledne s námi.

0: A je to tady soutěžní signál, na co určitě víte, protože telefonujete do Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď zjistíme, kdo byl nejrychlejší. To může být vždycky jenom ten jeden. Dobré odpoledne, Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den, tady Patrik z Trutnova.
0: Pěkné odpoledne do Trutnova, Patriku, jak se máte dnes?
1: No, super, a teď už ještě líp.
0: Teď ještě lépe, protože jste vyhrál. Vstupenky? Na, doplňte mě, na fotbálek, ano, fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice. Budete pod lízátky v Hradci v neděli 20. září ve 13 hodin. Bude výkop, koho vezmete na fotbal?
1: Asi dcerky. Jeden dokoupíme, když tak.
0: Ano, ano. Jste fotbalový fanda, tělem i duší, fandíte pravidelně, zúčastňujete se takových sportovních zápasů.
1: Jo, už jsme byli několikrát, no.
0: Pod lízátky je krásně vždy, že? Atmosféra báječná, tak vy si ji užijete naživo díky Českému rozhlasu Hradec Králové. Tuto neděli 20. září ve 13 hodin fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice. Tak pořádně fanděte i s dcerkami, Patriku.
1: Budeme.
0: Gratulujeme a hezké odpoledne. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
0: Teď si dáme šéra pak po stopách našeho rozhlasového stopaře. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Usher, za chvíli Pavel Bobek, Muž na konci světa. Na Jamese Blunta se můžete těšit, jednu jeho romantickou. Dáme si i sprint Heleny Vondráčkové nebo Potulného hráče Václava Neckáře. A také budeme mluvit o 160. výročí bitvy u Jičína. Budeme pro vás mít detaily, protože na Prachově jsem natáčel pozvánku pro vás. Ale teď je 14 hodin 18 minut. Dobré odpoledne popřeji našemu rozhlasovému stopaři.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Slíbili jsme živé informace ze dnes integrovaným záchranným systémem v Chlumci nad Cidlinou. Den je v plném proudu a na místě je rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové, Zuzana Boučková. Zuzko, dobré odpoledne, zdravím tě.
2: Pěkné odpoledne přeji z parku u základní školy.
0: A jak to tam právě teď v areálu v parku základní školy vypadá?
2: Tak nejprve dopoledne tu proběhlo 600 školáků na 14 stanovištích a teď od 14. hodiny se toto plní veřejností, tedy přesněji školáci již mají vše za sebou a nyní je střídají dospělí. Jinak atmosféra je skvělá, slunečná a děti radí rodičům, jak se chovat na stanovištích. Členové jednotlivých záchranných složek naplno radí a učí, co dělat v krizových situacích. Podle mne je to určitě na přípravu logisticky velmi náročná akce, kterou pořádá místní základní škola ve spolupráci s městem Chlumec nad Cidlinou. A co je zajímavé, motto a název skupiny, která vše tady pomáhá vést po metodické stránce, je nepřehlížej, neboť statistika prý říká, že lidé krizovou situaci, a to bohužel, často raději přehlédnou jenom proto, že si prostě nevědí rady.
0: Víš, co se mi líbí, jak jsi říkala, že děti radí rodičům, jak se chovat.
2: Je to tak, ano.
0: Na stanovišti. No ale ty jsi také slibovala, že si vyzkoušíš krizové situace na vlastní kůži, tak to jsem zvědavý, na kolik adrenalin u tebe. Na jakých stanovištích už jsi byla?
2: Jo, velký adrenalin to byl. Právě teď stojím u stanoviště číslo 8 a 10, kde se trénují transportní techniky a praktická resuscitace. Sebekriticky přiznávám, že u zástavy masivního krvácení a zkoušení sebeobrany jsem se pěkně zapotila. Lidé si tu také zkouší správnou komunikaci s tísňovou linkou, řešení popálení, alergických reakcí nebo co dělat při cévní mozkové příhodě či cukrovce. Je zajímavé vidět, jak lidé zjišťují, co všechno vlastně v krizové situaci nevědí.
0: Tak je dobré, že dnes se to právě v Chlumci nad Cidlinou dozvědí. Co z toho na tebe a lidi kolem působí nejsilněji? Co dělají návštěvníci nejraději?
2: Tak obrovský nával je u ukázek techniky dobrovolných hasičů, státní i městské policie. Tam si všichni prostě zkouší výbavu a fotí se, ale nejzajímavější je, trošku škodolibě říkám, je sledovat dospěláky na stanovišti číslo 13 u dopravní nehody a situačního povědomí. Lidé tu pod vedením instruktorů totiž reálně trénují první pomoc a doslova bojují s figurínami. Je skvělé vidět, jak se z počátečního studu stává absolutní soustředění.
0: No zdá se, že si to v Chlumci nad Cidlinou na dnu s integrovaným záchranným systémem dnes všichni užívají. Do kolika hodin mají posluchači čas se za vámi přijet podívat?
2: Tak akce běží až do 17. hodiny. A pokud jste z okolí Chlumce nad Cidlinou, určitě dorazte. Je to skvělá příležitost, jak si osvěžit vědomosti, které mohou někomu v budoucnu zachránit život. Já si jdu ještě vyzkoušet transportní techniku na jednom z figurantů. Tak mi prosím, držte palce, ať to přežije.
0: Opatrně, Zuzko. Fotografie i videa z této akce najdete na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, na Facebooku, Instagramu, na webu hradec.rozhlas.cz. Zuzana Boučková, náš rozhlasový stopař. Děkujeme a dobré odpoledne do Chlumce nad Cidlinou.
2: Přeji krásný den a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: To 60. výročí bitvy 1866 si připomenou u Jičína. Detaily k tomu za chvíli.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Petr Lazurko nás teď pozve na jednu vojenskou akci na sobotu 19. září.
1: Přesně tak. Jičínsko je velice zajímavé v tom, že v roce 1866 tady na Jičínsku došlo k druhé největší bitvě celé prusko-rakouské války. My se letos připomínáme 160. výročí tohoto konfliktu a právě 19. září se nám sem sjede více jak 100 vojáků v historických uniformách a ukážeme tady veřejnosti, jak tady na Jičínsku vypadaly ty střety v tom roce 1866.
0: To bude tady na Prachově přímo?
1: Začne to přímo na Prachově, protože my jsme ve středu obranné linie, tady opravdu ty vojáci bojovali a odsud se stahovali do Jičína, což my uděláme také a vyvrcholí to večer na Valčtejn náměstí, kde bude večerní bitevní ukázka.
0: Petře, ten program bitvy u Jičína začne přesně kdy?
1: Program začne v 11 hodin tady na Prachově, s tím, že v 11.30 by tady měla proběhnout bitevní ukázka. Potom, jak jsem říkal, vojáci se nám budou pěšky přesouvat do Jičína, ten přesun začne v 1 hodinu. A v 16 hodin budou pro veřejnost připraveny ukázky v zámeckém parku, kde si budou moct prohlídnout všechny tři armády, které tehdy na Jičínsku bojovaly.
0: Tím to končit nebude, protože bude pokračovat program i kulturní hudby.
1: Přesně tak. Je tam kulturní program, bude tam koncert kapely 6. praporu polních myslivců. Dále bude následovat pětní akt přímo v Jičíně na Letné. Ten bude v 17 hodin 50 minut a v 18.45 začne velká komentovaná bitevní ukázka přímo na Valštejnově náměstí.
0: Pokud to bitvu Jičína v sobotu 19. září nechcete přijít, přijeďte hned dopoledne přímo do Prachova.
1: Přesně tak.

0: hráč Václav Neckář, dobrým odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Žádný strach, já to zvládnu, zaspívá Jiří Kornuš za chvíli a bude to třeba i Pavel Vítek, víš, jak se mi líbíš. Je čtvrtek 17. září, Český rozhlas Hradec Králové přeje dobré odpoledne. Zdravíme i na cesty a za volanty opatrně. A teď si také osvěžíme pravidla silničního provozu, tak jako to děláme po celé září až do konce tohoto měsíce, aby bylo za volantem bezpečněji. Nabízíme vždy jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Dnes vám povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. A to je docela častý problém, nevím, jaké máte zkušenosti vy, já ano. Tak co s tím, když se na nás tlačí jiné auto? Poradí Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později? I to se může stát. Poradíme zítra v řidičské abecedě v tomto čase ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: O čem se mluví?
4: Praktických lékařů je stále málo. Navíc v Královéhradeckém kraji je přibližně 40% praktiků ve věku nad 60 let. Kdo je nahradí? Mají mladí doktoři zájem pracovat v menších městech a obcích? Jak složité je dnes otevřít si vlastní ordinaci? O tom všem budeme mluvit s praktickou lékařkou Kateřinou Javorskou ve čtvrtek 30 minut po 17. hodině.
3: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.

Už jste navštívili nejstarší dřevěný kostel v Hradci Králové. Jaký to je? Je to kostel svatého Mikuláše v Hradci Králové z roku 1605. Byl jsem převezen až ze Slovenska a dnes patří k největším pokladům města. Až do konce října navíc můžete prožít příběh tohoto kostela díky divotvornosti zážitkové autorské instalaci. Projít se pak můžete jiráskovými sady na soutoku Labe a Orlice, které jsou známé jako park zamilovaných, a nasát tamní klidnou atmosféru. Nechte se unést vy historií, vůní dřeva, kouzlem Hradce Králové a navštivte kostel svatého Mikuláše z roku 1605, který jsem byl převezen ze Slovenska, a seznamte se se současným příběhem divotvornosti zážitkové autorské instalace.

Zítra to bude z radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové páteční dopoledne s Martinem Moravcem, českým novinářem, vedoucím magazínu I dnes, hlavním úspěšným autorem bestsellerových knižních rozhovorů a biografií s výjimečnými osobnostmi. Lada Klokočníková se bude ptát po 10. hodině a po 11. přivítáme 6 na chodníku autorské šansonové seskupení, určitě i zahraje naživo, tak si to zítra dopoledne užijte s Českým rozhlasem Hradec Králové.

Jak dnes rozhodla Bankovní rada České národní banky o základní úrokové sazbě, to vám povíme ve zprávách v 15 hodin. Mluvit budeme také o železnici mezi Prahou a Trutnovem, dozvíte se proč. No a v Dolanech na Náchodsku pokračuje sklizeň, ovoce, tak i o tom ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin. Přejeme příjemné čtvrteční odpoledne a teď nabízíme opravdu milou hudební společnost Andrea Bočaly. Jeho hlas určitě poznáte. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art. Se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na železnici mezi Prahou a Trutnovem má jezdit nový dopravce. Česká národní banka podle očekávání nezměnila základní úrokovou sazbu. V Dolanech na Náchodsku pokračuje sklizení jablek a švestek. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Rychlíky z Prahy do Hradce Králové a Trutnova má od roku 2028 převzít RegioJet. O výsledku tendru informoval soukromý dopravce v tiskové zprávě. Linku doteď obsluhují České dráhy. Za kilometr jim stát podle serveru z dopravy CZ platí téměř 247 korun. RegioJet v soutěži nabídl cenu zhruba

0: Základní úroková sazba zůstane na hodnotě 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka je v rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Od sazby se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Zemědělci z Dolan na Náchodsku sklízí v těchto dnech jablka a švestky. Zatímco jablek je oproti normálu necelá třetina, úroda švestek je dobrá. Podle vedoucí ovocnářství Kristýny Michálkové jsou na tom podobně ostatní pěstitelé.
1: Letošní úroda švestek je pěkná, musím říct. Trošku nám to vynahradí tu ztrátu u jablek, ale pěkná úroda švestek je v celé Evropě a tím pádem je zase nižší výkupní cena. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale v Praze zítra odpoledne. Následně proti sobě zahrají Ben Shelton a Jiří Lehečka. Rozhodl o tom Hlos v Praze. Počasí. Odpoledne bude oblačno až polojasno, ojedinělé přeháněky. Teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou na hlavní trase Hradec Králové Jičín. Pozor za odbočkou na Rozběřice, kde se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Kde si dávat pozor na silnicích Královéhradeckého kraje, už víte. Karel Sladký zdraví z dobrého odpoledne. Celý tento týden nabízíme po 15. hodině informace k filmovému festivalu v Novém Městě nad Metují a že to tam žije. Výjimku neuděláme ani dnes. S organizátory akce se spojíme právě v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jste slyšeli o dokumentu Lev v salonu? No, moc jste zatím slyšet nemohli, protože to je premiéra. Mapuje stejnojmenný projekt, který vznikl v Královéhradeckém kině Biocentrálu příležitosti oslav 800 let od založení města. My vám dokument Lev v salonu představíme. A po půl čtvrté vás pozveme do vysílání s inzeráty. Bude to oblíbený radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Z hudby Jelen, Hana Zagorová, Duran Duran, Iveta Bartošová, Lenka Filipová nebo Petr Muk. Příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové ve čtvrtek 17. září.
2: Dobré odpoledne.

K Mezinárodní noci pro netopíry se připojí také hospitál Kuxa. Bude to už zítra, v pátek 18. září. A jak to bude vypadat? No, budete objevovat tajuplný svět netopírů. Čeká vás večerní procházka po hospitálu Kuxa a blízkém okolí spojená s ukázkou detekce netopířích echolokačních signálů a nárazové sítě pro odchyt netopírů. A jestli jsou pro vás tato slova velmi cizí, tak zítra vám všechno vysvětlí. Dozvíte se, kde netopíři žijí, čím se živí, které druhy žijí v naší republice a mnoho dalšího. Kdyby nevyšlo počasí, tak to bude alespoň přednáška s promítáním obrázků, která přiblíží málo známý a pro mnohé tajuplný svět těchto zvířat. O netopírech to bude už zítra večer na hospitalu Kux. Začátek programu bude v 19 hodin 30 minut. Ale co nového v Novém Městě nad Metují na filmovém festivalu? To vám poví náš reportér už za 4,5 minuty, je na místě. Teď ale nabízíme Duren Duren, Český rozhlas Hradec Králové a dobré odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové má v Novém Městě nad Metují svého reportéra, který sleduje dění na filmovém festivalu. No ale protože tento festival má i svou mluvčí, tak my toho teď využijeme a paní mluvčí pěkně vzpovídáme.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
0: Festival české filmové komedie má před sebou poslední 3 dny. Divácky je zatím nejúspěšnější snímek Někdo to rád v Plzni, při kterém se lidé smáli více než 25% z času filmu. Které filmy ocení porotci, ale samozřejmě zatím nevíme. Teď tedy ve spojení s organizátorkou Kateřinou Toholovou a mluvčí festivalu. Hezké odpoledne, Kateřino, zdravím vás.
2: Krásný dobrý den, také všechny zdravím.
0: Před chvílí skončilo promítání nesoutěžní pohádky Princezna stokrát jinak. Které soutěžní snímky dnes diváci ještě uvidí?
2: Dnes v podvečer a večer soutěží zase 2 snímky a je to Nečekané léto a také 5 švestek. Tato projekce byla už dlouho dopředu vyprodaná a to je dobře, protože ji osobně navštíví i režisér a scénárista Jan Svěrák, tak na toho se moc těšíme.
0: K festivalu patří doprovodný program. Včera měl velký úspěch Hudebník Pokáč. Slyšeli jsme to i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, ten potlesk pro něj. Na co se lidé mohou těšit dnes?
2: Já si myslím, že dnes to bude neméně skvělé, protože před námi je koncert kapely Furt Fajn, no a taky mladý nadějní interpret Slavíček. Já věřím, že to užijeme opravdu neméně, nebo spíš stejně a možná více, jako ten úžasný koncert Pokáče, kdy prostě lidi byli všude okolo kina, za kinem, před kinem a prostě to tady žilo.
0: To je dobře, že to stále žije. Na filmovém festivalu v Novém Městě nad Metují, vy jste jeho součástí už dlouhá léta. Kateřino, je letošní ročník podle vás něčím jiný?
2: Každý ročník je něčím jiný. Vždycky se snažíme něco přidat, něco ubrat, něco vylepšovat. Letos vnímám obrovský zájem lidí. Obrovský zájem lidí nejen o ten doprovodný program. Ostatně, jak jste včera právě slyšeli na koncertu Pokáče, ale i obrovský zájem o vstupenky. A mě to hrozně těší, protože pro nás organizátory opravdu není nic hezčího, než pohled na plné kino a plné předkyní.
0: Mluvčí festivalu v Novém Městě nad Metují, filmového festivalu, Kateřina Toholová, se kterou jsme byli aktuálně ve spojení. Děkujeme za informace i pozvánku na dnešní večer a ať se festivalu dál daří. Zdravíme.
2: Děkuji a taky moc zdravím.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: všechno může čas, zaspívá za chvíli Lenka Filipová. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme i Plavce, zvedněte kotvy nebo Petra Muka Prázdnou ulici. No a nezapomeňte na Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové, my ho nezapomeneme otevřít po 15. hodině 35. minutě. Právě po písni od skupiny Rangers to bude prostor pro vás, vaše inzeráty. Určitě i dnes budete rádi prodávat, nakupovat, vyměňovat, třeba něco rádi darujete za odvoz a třeba se zkusíte vy odvážnější seznámit. I ta možnost v Radio Bazaru Českého rozhlasu Hradec Králové je. Ale teď představíme dokument Lev Salonu. Ten mapuje stejnojmenný projekt, který vznikl v královéhradeckém kině Biocentrál u příležitosti oslav 800 let od založení města. Architekt, herec a výtvarník David Vávra objevuje ze sedla speciální rikši architekturu Hradce Králové a vypráví o jeho zásadních epochách. Film je sestřihem 5 živých přenosů architektonických projížděk městem a podílela se na něm také hořická produkční společnost Moving Pictures z Hořic tedy. Dnes má ale v Salonu pražskou premiéru, proto se s Kateřinou Podlipnou, zástupkyní společnosti, setkala Vlaďka Vildová.
1: Já na něj hůlkou zavolám. Jsem bloudící architekt.
2: Tady se mnou je Kateřina Podlipná. Co jsme viděli?
3: Právě jsme shlédli trailer k filmu Lev Salonu, což je nádherná, historická, první road movie vlastně s Davidem Vávrou, který se vlastně vydává Hradcem Králové a ve spolupráci s Biocentrál vzniknul ojedinělý projekt, kde David se svým nadhledem, se svým talentem představuje město. Film je vlastně hotový a teď v tuhle chvíli vlastně míří do distribuce. Jeho štace vlastně začíná 17.9. v kině Pražská Lucerna. Je i vymyšlená cesta Davida po kinech, kde přímo bude i s besedou promítán jeho film.
2: A ten váš podíl, vaší společnosti je jaký?
3: Petr vlastně přišel s námětem za náma, s tím, že má takovejhle nápad a že by byl rád, kdyby jsme se na tom podíleli. Od té doby začal vznikat Lev Salonu, kde vlastně my jsme ve spolupráci s Biem Centrál a jeho týmem ten film vytvářeli po dobu těch 5 večerů a pak už ta finální verze toho filmu byla vlastně na nás, jakým způsobem to děláme. K tomu ještě přibyl člen týmu dramaturg, pan Provazník, který dával vlastně tomu filmu takový ten odstup, protože nebyl celou dobu těch 5 večerů s náma, což vlastně u toho filmu bylo jako důležitý, aby působil nejen na hradečáky, ale šel i za hranice Královéhradeckého kraje, protože ten film nejenom, že nese téma Hradec Králové, ale má v sobě obrovský lidský poselství.
2: Jak to bylo s Davidem Vávrou?
3: Když přišel k tomu projektu, tak vlastně přišel a řekl, nechci, aby celý ten projekt stál na mě, protože Lev Salonu je vlastně Hradec Králové. My, když jsme k tomu projektu přišli, tak jsme řekli, my musíme udělat všechno pro to, aby právě David Vávra zazářil v tomhle tom filmu a aby vyniknul a aby my jsme mu udělali veškerý podhoubí k tomu, aby on mohl vlastně v tom filmu být takový, jaký je.
2: Ta premiéra, zopakujme ještě.
3: Teďka 17.9. v Praze, v Pražské Lucerně.
2: A dál potom bude putovat, už se ví?
3: Do kina v Jičíně, kina Český ráj, bude i v kině v Třinci, ještě právě se řeší Brno a České Budějovice.
2: A my si ještě na závěr pustíme kousek té ukázky, kterou jsme viděli z traileru s Lvem Salonu, Davidem Vávrou.
1: Ano, tady je ta architektura. Ahoj! Za štěstím.

0: Rangers, Plavci, v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 17. září. A protože je tady 15 hodin 35 minut, nejvyšší čas, abychom otevřeli dnešní radiobazar, určitě už máte nachystané inzeráty, to, co byste dnes potřebovali, rádi prodali, koupili, vyměnili, darovali. Je to na vás, fantazii se meze nekladou. Pojďte k nám, pojďte do radiobazaru. Radiobazar. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové otevíráme a připomeneme i telefonní číslo k nám do Českého rozhlasu.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Máme otevřeno, vítejte, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, já zdravím Hradec a měl bych na prodej ledničku s mrazákem, je to funkční, málo používaná. A míry jsou, vysoká je metr, široká je 60 cm a hluboká je 80 cm. Cena je 500 kčs. A mám tady ještě štěpkovač, tovární výroby, je to Patriot 2500 a za ten bych chtěl 1500. Mm-hmm. Je to na Náchodsku a číslo telefonu je 720 573 005.
0: Tak my děkujeme za štěpkovače, za ledničku s mrazákem. Mějte se hezky na Náchodsku, pěkné odpoledne. Naschledanou. Lednička za 500 českých korun, jak jste slyšeli. 720 573 005, telefonní číslo posluchače. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar. Hezké odpoledne vám.
3: Dobrý den, posluchač Malschalsko, já volám ze včerejška, já bych rád zopakoval jenom výzvu. Prodával pán karavan z Trutnova, jenomže jsem nepostačil telefonní číslo. Kdyby bylo možno, kdyby se mi ozval, jestli poslouchá na číslo 702 388 036 nebo 735 916 270. Děkuji,
0: příjemný den. Tak snad se ozve, hezký den i vám. 702 388 036 nebo 735 916 270. Český rozhlas Hradec Králové má otevřen radiobazár. Hezké čtvrteční odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Co pro vás
4: já
0: můžeme udělat?
4: Já bych ráda nabídla moštovat. A k tomu je i drtič ovoce.
0: A je to na telefonu?
4: A je to na telefon 604 830 886.
0: Děkujeme za nabídky, mějte se hezky, pěkný den, moštovač a drtič ovoce na telefonním čísle 604 830 886 nabízela posluchačka ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď prostor pro vás, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, posluchači vás z Náchoda. Já scháním jednu, nejméně teda jednu autopoklici, je to značka Orion, anebo to je JTech, je na ní napsáno. Má po svým obvodu 8 takových půlvelčitých otvorů a tak na středu má jako kamufláž 5 šroubů, jako náznak. No, a říkám, jednu jsem ztratil, rád bych koupil třeba i já nevím, 3 nebo tak nějak.
0: Tak a kdyby někdo měl takovou...
5: 732-155-272.
0: Ať pane Ivane seženete. Mějte se hezky, pěkný den, naschledanou. Pokud takový typ autopoklice máte, alespoň tu jednu, volejte na 732-155-272 panu Ivanovi. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, pěkné odpoledne i vám, vítejte.
6: Dobrý den, Karle, dobrý den, tady Karel ze včerejška. Já jsem slyšel, že tam paní nabízela mošťovač, my jsme nestihli telefonní číslo.
0: 604...
6: 604 a mohl bych poprosit, abych jí dal moje telefonní číslo.
0: Tak dejte
6: číslo.
0: Vaše telefonní číslo, dobře.
6: 739 041 666.
0: Tak ať se vám ozve a jinak klidně dodám to její 604 830 886.
6: Moment, já musím najít papír a tušku.
0: Omlouvám se, na to my teď nemáme čas, ale v audioarchivu to všechno najdete, přehrajete. A teď jste dal to vaše číslo, já ho rád zopakuji, 739
6: 041 666. Děkuju, Karle, děkuju.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky, pěkný den.
6: Naschledanou.
0: Tak, takhle to funguje rychle, Radio Bazar, to je dobře. Pokračujeme, hezké odpoledne vám, vítejte v naše vysílání.
7: Dobrý den, opakuji taky inzerát, prodám skuter obsah 50, Venu, značka, najde to 4000 km za 8000 a velkou elektrokoloběžku 1500 W, brašny, kufr. Teď ten obytný karavan, který pan teďkon volal, bez SPZky je pojízdný, dopravu zajistí, vše levně. Je to na Trutnovsku a moje telefonní číslo je 604 968 352.
0: Rádo zopakuji a děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, pěkný
7: děkuji,
0: den.
7: Taky.
0: Telefonní číslo pána posluchače, kterého jste teď slyšeli, je 604 968 352. Čtvrteční radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má stále otevřeno. Zdravíme vás, hezký den, dobrý den.
8: No, dobrý den, já bych dala za odvoz, pokud by měl někdo zájem, knihy ze 70. a 80. let. Je to z Hradci a číslo 724 762 831.
0: Děkujeme za nabídku. Mějte se hezky, pěkný den.
8: Děkuji, pěkný den, naschledanou.
0: Knihy ze 70. a 80. let za odvoz v Hradci Králové 724, 762, 831. A ještě jeden inzerát stihneme pro dnešní odpoledne, ten úplně poslední. Jste to vy, kdo se dovolal, kdo má štěstí. Dobrý den, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady posluchač Roman, já bych měl nabídku. Prodám auto, je to Renault Megane druhé kategorie a je na tom udělaná nová technická, cena 35 000 a víc informací, když bude mít někdo zájem, tak mu odpovím po telefonu.
0: Na čísle?
9: A bylo by to na telefonu 37 00 78 04. Děkuju moc, naschledanou.
0: Naschledanou, pane Romane. Pan Roman prodává auto Renault, bližší informace na 777 00 7804.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Petra Muka si teď připomeneme písní Prázdná ulice. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

S Hanou Eliášovou, dcerou spisovatele Svatopluka Hrnčíře z Lázní Bělohradu, se můžete dnes po 18. hodině setkat v našem vysílání. Budeme vzpomínat na bělohradského rodáka, redaktora, spisovatele, autora dobrodružných knížek pro mládež. Letos by se Svatopluk Hrnčíř dožil 100 let. Uslyšíte vyprávění o dětství a mládí s tátou, o inspiracích, o rodině, o Foglarovi a navázání na něj, o Hrnčířových pověstných rébusech, o tajemné zámecké zahradě v Lázních Bělohradě, která pro něj byla ostrovem. Poslechněte si dnes po 18. hodině rozhlasovou návštěvu s Hanou Eliášovou, dcerou spisovatele Svatopluka Hrnčíře.

0: Zítra dopoledne se na vás těšíme v radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové. Zase po čase, po prázdninové pauze, hostitelka Lada Klokočníková pro vás připravila mnohá překvapení. Těšíme se na vás i na hosty, které přivítáme v našem vysílání. Tedy pokud nedorazíte, stačí poslouchat Český rozhlas Hradec Králové zítra dopoledne mezi 9. a 12. hodinou. No ale co nás čeká v nejbližších chvílích? V 16 hodin zprávy a po nich humoriáda dnes s Marií Formáčkovou, která přijala pozvání. S Marií budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. A po 17. hodině to bude Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje. Shrneme vše důležité. A protože je čtvrtek, o čem se mluví, dnes se školitelkou mladých lékařů, doktorkou Kateřinou Javorskou, o čem se mluví, lékaři stárnou populace, jak přilákat mladé lékaře, jak je přilákat i do vesnic v Královéhradeckém kraji. V 17 hodin 30 minut, o čem se mluví.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Vše důležité na našem webu hradec.rozhlas.cz. Přidáváme tam zprávy z Královéhradeckého kraje. I to, co jste slyšeli dosud v našem vysílání. Krásné odpoledne přeje Karel Sladký.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ceny pohonných hmot v Česku rostou. Budovu radnice v Rokytnici v Orlických horách čeká oprava. Fotbalisté Plzně rozehrají hlavní fázi Evropské ligy. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu stoupla od minulého týdne o 7 haléřů za litr na 4,40 korun 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta stojí 48 korun 25 haléřů. Ceny paliv rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dříve rozhodla, že regulace prozatím zavádět nebude. Rokytnice v Orlických horách nechá opravit historickou budovu radnice. Některé práce už začaly. Dělníci například demontovali starý kotel, nahradí ho kotlem na biomasu.
2: Opravy se dotknou také historické fasády v přední části budovy, na kterou dohlédnou památkáři. Fasáda tam dostane okrový odstín. Plastová okna budou nahrazena dřevěnými a zateplená bude část objektu ve dvorním traktu. Součástí projektu je také přestavba budovy technických služeb, která dostane další patro. V něm vznikne výtah

0: Sport.
1: Fotbalisty Plzně čeká v 21 hodin vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Saint-Gilloise. Viktoria chce zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné i domácí bilanci v této sezóně, vysvětluje trenér Plzně Radoslav Kováč.
2: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2 z 6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všecko pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který od první minuty jde za vítězstvím.
1: Fotbalista Jakub Řezníček ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Člen klubu ligových kanonýrů to oznámil na svém instagramovém účtu. V české lize dal 99 gólů. Po jedné brance přidal za Ružomberok na Slovensku a Lokeren v Belgii. Z Plzní získal v roce 2018 ligový titul.
0: Počasí.
1: Noc bude polojasná, teploty kolem 7 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, teploty na východě Čech mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V centru Broumova teď pozor na nehodu ve Střelnické ulici, kde se srazila 2 auta. Projíždějte tam opatrně. Tolik informace z dopravy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
3: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám?
0: No.
1: Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysoké Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysoké Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky. Není to krásné?
0: Je to krásné. Jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch jezdech s Pepou, když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničím jiným nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem
0: se. A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi. Ano,
1: to je od mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta skvíňka je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak, máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Vocať?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý. No, teď vím, že to mám zmáčknout. A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte, sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá, povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prvé ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednostal mokrý jelen, tak musím být jelen.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marvan, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a to je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní Humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jsme opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak paní, zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Cockerhell a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Cockerhella.
2: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovska včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Všichni. Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky,
5: jo,
2: fanoušky.
5: No, kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava,
2: hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, taky, ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře, tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: To je zlý. Páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. kolik chcete je četet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to. No a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: A jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, tak co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 2 10 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, furt. Nejám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo, takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. A teď to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí, takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice, už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikví. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak to mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnější vztahu, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi, no, bylo oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až tý první řadě, až takhle k tý dámy. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožral jako prase. ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou. Krásné prosluněné odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ale s váma musím souhlasit, protože jak jste říkal,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že jo?
6: Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádím.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
5: Nashledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotného.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavy.
5: Ano.
11: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
7: super,
11: se krásně.
7: Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marie přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky s sebou.
11: Budeme tak, když co,
7: to je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, si ven je holkou. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko, mě už...
1: Ano,
0: mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám Dinyl, soudruhu, řediteli jsem našla. Zlatka. Ano, prosím, a ty koukáš.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No, já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No, tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte
1: chcete
0: se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím,
1: jenom prosím, tak mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: Je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli,
1: no.
0: Víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne.
1: No.
0: A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemohl.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku a vývrtku a dvě a skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: jo. Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidíte. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: Je vrta.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No,
3: Bohdelka s Dvořákem přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou. Humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaných.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete.
2: Děkuji.
1: Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Maria se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň, krásná.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Na shledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
1: nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Máte vás Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marc.
7: No,
3: Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
1: Nevadí,
3: tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, mluvá dva, paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak
3: zdravíme.
1: Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, to je líbne.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně. Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dort. A že bych mu nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já.
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so. Tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, já...
10: Já to nemůžu. Vyste mi to takhle... Řekně nemůže, to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Gasthaus. Do prčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
10: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak přesedím.
10: Já vím, no nepoučujte mě, to já
9: vím. Já bych nerada, ale aby...
10: Já jsem moc ráda dostala do toho.
9: No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já
10: to dlabu. Víte,
9: no,
10: jak já rád labu, ne,
9: no,
10: co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je pocit.
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat, podívejte se.
9: Špunty.
1: A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví eine Stamperdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde, a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Zákon o státních zaměstnancích se vrací do sněmovny. Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. V Dolanech na Náchodsku pokračuje sklizení jablek a švestek. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, oznámil to dnes Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Petra Pavla mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
2: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohl jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
3: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
4: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
2: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat v oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost a umělá inteligence.
5: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil.

0: pěkná, musím říct. Trošku nám to vynahradí tu ztrátu u jablek, ale pěkná úroda švestek je v celé Evropě a tím pádem je zase nižší výkupní cena. Sport.
1: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale v Praze zítra odpoledne. Následně proti sobě zahrají Ben Shelton a Jiří Lehečka. Rozhodl o tom los v Praze. Počasí. Noc bude polojasná, teploty kolem 7 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, teploty na východě Čech mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice, držte se objízdné trasy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Jelenici a Martinice v Krkonoších propojí nová cyklostezka, kterou dnes slavnostně otevřeli. Byli jsme u toho. Proč je tak důležitá? Jak se po ní jede? 17 hodin 30 minut, o čem se mluví. Hostem Jany Kudybejsové bude praktická lékařka a školitelka mladých lékařů doktorka Kateřina Javorská. Tématem bude i to, jak získat mladé lékaře do odlehlejších oblastí Královéhradeckého kraje, jak v nich vzbudit zájem. Zeptáme se i na počasí a zamíříme na filmový festival do Nového Města nad Metují. Den v kraji s datem 17. září. Provede vás jim Karel Sladký. Dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: To teď uděláme. Události 17. zářijového dne v Královéhradeckém kraji zrekapituluje Radek Půlkrábek. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Pohyb cyklistů mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších je ode dneška bezpečnější. Funguje tam nová cyklostezka. Lidé už nemusí jezdit po frekventované silnici. Víc k tématu za několik minut. Rychlíky z Prahy do Hradce Králové a Trutnova má od roku 2028 převzít RegioJet. O výsledku tendru informovala společnost v tiskové zprávě. Linku teď obsluhují České dráhy. Proti rozhodnutí ministerstva dopravy se může dopravce během 15 dnů odvolat. Senioři v Trutnově budou mít nové zázemí. V ulici Rudolfa Frimla pro ně vznikla 4podlažní budova. Nabídne 34 lůžek. První klienti se tam mají stěhovat v závěru roku.
3: Přesun z pracoviště v Dělnické ulici je naplánovaný na listopad. V budově nechybí jejich společenské prostory, klubovna, zázemí pro další služby ani terasy. Rozšíření kapacity pobytové péče je součástí širších změn sociálních služeb ve městě. Pobytová služba domov pro seniory je základem služeb, které Trutnov poskytuje, ale budoucnost je v domácí péči, v pečovatelské službě, odlehčovacích službách a denních stacionářích. Touto cestou se Trutnov pod vedením sloučené organizace sociálních služeb města Trutnova vydává. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: V Královéhradeckém kraji je přibližně 40% praktických lékařů ve věku nad 60 let. Kdo je nahradí? Mají zájem mladí doktoři pracovat v menších městech a obcích? Tématu se budeme věnovat po 17:30 v rubrice O čem se mluví. V Novém městě nad Metují pokračuje festival České filmové komedie. Právě teď tam promítají další soutěžní snímek. Na místě máme reportéra Václava Plecháčka. Spojíme se s ním v závěru hodiny. Společnost Arnika vyhlásila vítěze odpadového Oscara. V našem kraji má nejnižší produkci směsného odpadu obec Trotina, Hajnice a město Kostelec nad Orlicí.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Pohyb cyklistů a pěších mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších je bezpečnější. Díky nové cyklostezce nemusí jezdit třeba po frekventované silnici. Dnes se tato trasa slavnostně otevřela, projela se po ní naše reportérka Kateřina Kohoutová, se kterou jsme teď ve spojení. Tak tedy, jak se jelo? Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, tak můžu říct, že opravdu se po ní jelo příjemně a co je ještě důležitější, že bezpečně. Já jsem jela přes Zalesní Lhotu, potom Martinické lesy a za podjezdem jsem najela na tuto cyklostezku. Jezdívám tady s kamarády nebo i se synem v této lokalitě poměrně často a teď konečně můžu říct, že ta jízda je v klidu a bez stresu. Cyklostezka je poměrně široká, má dva oddělené pruhy, jeden pro cyklisty a druhý pro pěší. No a už i dnes se po tomto druhu po pěší proháněli malé děti na odrážedlech.
0: Kateřino, jak dlouho cyklostezku budovali?
1: Projekt vznikal postupně a poměrně dlouho se na jeho přípravě pracovalo. Podíleli se na ní jak obec Martinice, tak město Krkonoše, Jilemnice. Ta realizovala první část cyklostezky a to v délce 947 metrů, no a druhou potom dostavili Martinice a ta měří 600 metrů. Bylo potřeba vykácet stromy podél silnice, udělat odvodňovací kanály, srovnat terén a také postavit krásnou dřevěnou lávku, která se nachází zhruba tak uprostřed této trasy.
0: To se podařilo, nová cyklostezka propojila Jilemnici a Martinice v Krkonoších. Bude mít i nějaké další pokračování?
1: Dobrou zprávou je, že ano, ještě v letošním roce na ně naváže propojení do ulice na Račanech a Vilmu. No a do budoucna další dobrá zpráva, protože může vzniknout další propojení i do volnočasového areálu Hraběnka přes uvažovaný polder na Jilemce. A to bylo určitě hodně přínosné, protože právě do tohoto sportovního areálu na Hraběnce míří spousta rodin s dětmi, ale také malých sportovců a hlavně na kolech.
0: Od dnes otevřené nové cyklostezce reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Kateřina Kohoutová. Děkujeme za aktuální informace a dobré odpoledne.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Za 4 minuty už probereme počasí, spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové.

0: Populace lékařů v Královéhradeckém kraji stárne. Kdo je nahradí? Mají zájem mladí doktoři pracovat v menších městech a obcích? O tom v rubrice O čem se mluví v 17 hodin 30 minut. Ale teď budeme také mluvit o tom, co zajímá všechny.
1: Počasí.
0: Jaroslav Tuček má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Jaroslave, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Pěkný podvečer.
0: Jaký je podvečer? 17 hodina 19 minuta. Jak to vypadá v Královéhradeckém kraji?
2: Tak teploty máme zhruba v těch maximech na 20 stupních, ale jinak se hýbeme zhruba od těch 18 do 20 stupňů Celsia. Oblačnost se pomaličku rozpouští, takže máme na obloze polojasno a slunce pomaličku zapadá. Takže dneska to byl v celku příjemný den.
0: Otázkou je, jak bude dál, jak bude v noci zítra.
2: V noci vlastně skoro po celou noc bude polojasno, až k ránu se objeví zvětšená oblačnost, bez srážek, teploty se budou pohybovat v těch minimech od 10 do 7 stupňů a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. A zítřek začneme zvětšenou oblačností, oblačném v průběhu dne může být přechodně až zataženo, takže té oblačnosti zítra bude poměrně dost. A večer pak ale oblačnost bude postupně ubývat na skoro až jasno. 19 až 22 stupňů bude zítra a na horách 14 až 17. Vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A bychom měli jasno i v tom víkendu?
2: Víkend se v celku vydaří, sobota bude slunečná, neděle ta už bude s zvětšenou oblačností a taky poměrně větrná. V sobotu polojasno až skoro jasno, po ránu můžeme potkat výjimečně i nějakou mlhu. Ranní teploty 11 až 7 stupňů, maximální teploty 19 až 23, no a vítr ten bude foukat od západu až jeho západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer pak ten vítr bude slábnout. Neděle po ránu polojasno, takže trošku to sluníčko svítit bude, ale v průběhu dne od severozápadu začne přibývat oblačnost a večer se místy bude objevovat déšť nebo přehánky. V závěru dne z neděle na pondělí pak ty srážky budou ustávat. Minimální teploty 14 až 10 stupňů, maximální 19 až 23 a vítr bude foukat od jeho západu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Když to zhodnotíme klasické zářivé počasí, tak jak má být v těchto dnech?
2: Může být a de facto v tu neděli nastane, nebo po neděli nastane zlom, kdy se ochladí a na pondělí už máme naplánováno jenom maxima 12 až 16 stupňů, takže užívejme ještě tepla.
0: Říká meteorolog Jaroslav Tuček, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Tepla budeme určitě užívat, sluníčka také ještě. Děkujeme a zase příště, Jaroslave. Hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den i vám, naslyšenou. Hej!

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví?
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pěkný den přeje Jana Kudyvejsová. Podle Českého statistického úřadu je v České republice necelých 5,5 tisíce praktických lékařů. Přesný údaj za rok 2024 uvádí 5378 samostatných praktických ordinací pro dospělé. Přitom třetina těchto lékařů je starší 65 let. Bude mít kdo nahradit? Mají studenti medicíny o tuto práci zájem? Mají motivaci? Mají dostatečné podmínky a mají kde sbírat zkušenosti? Tak o tom všem budeme dnes mluvit s praktickou lékařkou Kateřinou Javorskou z Nového Města nad Metují. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?
1: Ještě k těm číslům, jak uvádí například doktor David Halata, předseda pracovní skupiny venkovského lékařství, váš kolega, s odkazem na Ústav zdravotnických informací a statistiky. Do 10 let budeme potřebovat celkem nejméně 7 až 7,5 tisíce praktiků s ohledem na to, jak stárne populace. Přičemž rizikový je venkov, myšleno menší města a obce, kde už teď často praktický lékař chybí. Vy učíte i na lékařské fakultě. Je mezi mediky o tento obor zájem?
2: Já bych řekla, že mezi mediky se o tento obor více studentů zajímá v dnešní době, protože mý kolegové i já máme možnost s nimi víc mluvit, dávat jim informace už z první ruky z naší odborné společnosti a v podstatě jsme v kontaktu i s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, kde mnohdy jsme zapojeni do předatestační přípravy jednak našich školenců, ale také často zkoušíme atestace, ať už praktické nebo teoretické. Takže sledujeme ten stoupající zájem absolventů o náš obor, což nás velice těší.
1: I vy spolupracujete právě na projektu, který má za cíl zlepšit dostupnost praktických lékařů na venkově ve smyslu vesnic, menších měst. Jaký to má v tuto chvíli systém? On je to projekt tříletý, teď je někdy tak zhruba v polovině, takže už můžete říct, jak to funguje, jakým systémem?
2: Tak je to projekt, který se nazývá podpora vzdělávání v oboru primární péče v regionech obecně. Je to projekt, který řeší IPVZ a který vychází z našich dlouholetých zkušeností a vědecké práce, která započala v roce 2018, kdy my vlastně sami ještě spolu s mladými praktiky jsme se ptali, čím bychom mohli pomoct těm mladým lékařům v té jejich cestě na venkov. A zjistili jsme, že ta finanční stránka není úplně nejdůležitější, že ten lékař, pokud se rozhodne na ten venkov jít, tak vlastně bere v potaz i to, že to má určitý dopad na celou jeho rodinu, na partnera. Takže lékař by uvítal kromě těch finančních podpor i třeba zařízení školy pro děti nebo kvalifikované práce pro partnera. A ptali jsme se studentů, jestli během studia na lékařské fakultě dostali dostatek informací ohledně našeho oboru všeobecné praktické lékařství a nebo o venkovském lékařství. A v těch odpovědích bylo 80% respondentů vůbec nevědělo, co ten náš obor obnáší a co v něm všechno jde podnikat. Takže jsme navázali pilotním projektem, kdy jsme ty mladé lékaře pozvali do našich venkovských ordinací. Ty byly pilotně v Hošťálkové na Valašsku, pak moje ordinace v Novém Městě nad Metují na Náchodsku a ve Volyni. No a abych se dostala zpátky k tomu programu, který probíhá nyní pod hlavičkou IPVZ, víme, že primární péče potřebuje ten obor studentům přiblížit co nejdřív během studia medicíny. Nám se to v Hradci Králové povedlo během seminářů v 5. ročníku a my na základě té teoretické výuky jsme v tom projektu mohli nabídnout těm medikům, kteří měli speciální zájem o to strávit týden v ordinaci speciálně vyškoleného školitele na venkově tuhle stáž s tím, že finance pro projekt v podstatě pokryly i ubytování toho studenta v místě stáže a samozřejmě odměnu toho školitele.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Přidám ještě pár dalších údajů, tentokrát od Sdružení praktických lékařů. V letech 2018 až 2023 v Královéhradeckém kraji zaniklo 39 ordinací praktických lékařů pro dospělé, vzniklo 25 nových. Ve stejném období zaniklo 11 ordinací dětských lékařů, a to bez náhrady. Praktická lékařka doktorka Kateřina Javorská už představila projekt, jehož cílem je zlepšit dostupnost praktických lékařů v menších městech a obcích. Vznikají školící střediska, kam medici můžou chodit na praxi už během studia, to znamená k vám a k vašim kolegům. Co je tam čeká?
2: Ten týden je nabitý jednak přímo v ordinaci, tam uvidí, co dělá sestra, mají dokonce jeden den přímo vyhrazený na práci sestry, takže určitě je pustíme k různým praktickým dovednostem, jsou přítomní vyšetřování, sami samozřejmě si také pacienty vyšetří pod naším dohledem, ukážeme jim, co všechno máme za možnosti v ordinaci, přístrojové vybavení, často velkým tahounem je ultrazvukové vyšetření, takzvaný pokus, jako point of care. Pak samozřejmě funguje stínování, to je takový učení formou pozorování toho zkušeného lékaře školitele a vlastně další, jak už jsem říkala, zapojení praktické. Studenti se setkávají s nejčastějšími, ať už akutními nebo i chronickými potížemi, které přivádějí naše pacienty k nám do ordinací. Nejčastěji to bývá hypertenze, cukrovka, bolesti zad, akutní infekční onemocnění, ale mnohdy to mohou být jiné akutní stavy. My jsme naposledy měli panickou ataku, takovou dost akutní u nás v ordinaci během stážování jedné z našich studentek. Takže to spektrum je široké. My školíme speciálně ty naše školitele. V ideálním případě absolvují kurz, který je certifikovaný organizací evropskou. Dva kurzy proběhly a celkem okolo 80 nových lékařů školitelů nimi prošlo, takže mají takový základ do té své dennodenní práce s mladými lékaři a studenty v těch svých praxích. Ti se shodují v tom, že ta stáž, že je to něco, co oni většinou vůbec během lékařské fakulty nemohli zažít.
1: Určitě, ale podmínkou pro to, aby tento projekt fungoval, je ochota lékařů se těmi školiteli stát, protože pro ně je to práce navíc, což vy můžete potvrdit. Jak velká to je zátěž?
2: Tak vy musíte uspořádat běh té ordinace, trošku míň objednávat pacienty nebo si tu práci, kterou třeba máte většinou nahuštěnou, tak opravdu rozvolnit, naplánovat. Takže to je jedna věc, ta organizační. Pak samozřejmě musíte informovat i kolegy, kolegyně, sestry. Základ je, abychom vytvořili bezpečné prostředí, aby to bylo podpůrné, protože když ten mladý člověk se cítí dobře v tom prostředí, tak se i líp učí snadněji a vlastně je tam i takové to skryté kurikulum, o kterém se u nás moc nemluví, ale to, že vlastně vy jste vzor pro toho mladého člověka a to, jak komunikujete s pacienty, to, jak komunikujete se svými kolegy, tak on ten princip nebo ten způsob komunikace chtě nechtě přebírá a učí se od vás, takže vy si musíte opravdu být vědoma toho, co v té ordinaci děláte každou minutou, protože víte, že vás někdo pořád pozoruje. A v té další fázi samozřejmě ho můžete vybídnout, nejdřív jako ukážete, co vy uděláte, pak on může sám se zapojit a pak může i některé úkony, jako třeba měření tlaku, udělat sám a tím pádem už vám trošku může ušetřit čas a energii, ale to už bývá po delší době. Ten týden je opravdu taková ochutnávka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.
1: Dnes je to praktická lékařka Kateřina Javorská z Nového Města nad Metují, která je v týmu projektu na podporu regionální dostupnosti zdravotní péče. Je to projekt, který oslovuje studenty medicíny, aby přijeli na praxi do v uvozovkách venkovských ordinací praktických lékařů, vyzkoušeli si tu práci, hlavně se na ní podívali, zjistili, co všechno je součástí. V ideálním případě se díky tomu pro ně i rozhodli. Pokud je to osloví, tak jaké pak jsou pro ně podmínky? Jinými slovy, jak moc je to u nás v současné době složité se opravdu potom reálně stát praktickým lékařem?
2: No asi klíčové je najít si už během studia toho vhodného školitele, kouknout se do více ordinací, ať už v našem projektu, anebo i nezávisle na projektu si ty ordinace obejít a vidět ten styl práce, vidět toho školitele, jak se třeba věnuje těm svým rezidentům případně. Pak je důležité dodělat lékařskou fakultu a přihlásit se do oboru. A většinou pak v červnu jsou vyhlášena rezidenční místa pro obor všeobecné praktické lékařství, což vyhlašuje ministerstvo, kde jsou vypsané ordinace, které v tom roce dostaly rezidenční místo na vzdělávání lékařů. A potom už jenom to organizačně uchopit, uzavřít pracovní smlouvu, stanovit si vzdělávací a finanční plán a nastoupit na tu předatestační přípravu, která v našem oboru je 3 letá. Velká řada těch mladých potom volí cestu, třeba, že zůstane u toho lékaře školitele jako zaměstnanec a pokračuje dál, případně vytvoří týmovou praxi s některým z dalších kolegů. Tak já bych řekla, že v dnešní době už je to poměrně jednoduchá cesta, pokud člověk má dostatek informací, a v budoucích letech se i ministerstvo zdravotnictví zavázalo, že primární péči podpoří, že z počtu těch rezidenčních míst, které byly letos podpořeny, což je těch 140, by se měla ta místa navýšit v příštím roce. Slyšela jsem třeba o 2násobku, ale jak to bude reálně, to se teprve uvidí.
1: Ten projekt, který jste nám představila, trvá do roku 2028 do června. Co bude dál?
2: No, to je taky velká otázka, protože my máme 7 klíčových aktivit v tom projektu. 3 jsou teda pro praktické lékaře pro dospělé a těch zbylých 5 je pro praktické lékaře pro děti a dorost. A zvažujeme, kam to dál posunout, jestli rozvinout jednu z těch cest, jako třeba teď se jeví nejpravděpodobnější to stážování v ordinacích, nebo spíš jít cestou, že budeme pracovat na těch školitelích, a nebo naopak budeme věnovat ještě víc pozornosti sestrám a vzdělávání týmů primární péče. To se ještě uvidíme, jaká bude potřeba a taky, jaké budou výsledky v rámci vědeckých výstupů. Děláme vědeckou studii na každou z těch klíčových aktivit a v podstatě máme ještě rok a půl na to se rozmyslet, kam to směřovat dál.
1: Tak to byla dnes praktická lékařka Kateřina Javorská z Nového Města nad Metují. Děkujeme za rozhovor a mějte se hezky, ať se daří, naslyšenou.
2: Děkuji moc krát za pozvání a taky vám přeju pevné zdraví a dostatek praktiků nejenom v Královéhradeckém kraji, ale v leckterých odlehlých regionech. Děkuji.
1: A loučí se i Jana Kudivejsová. Hezký den.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Festival české filmové komedie v Novém Městě nad Metují na Náchodsku dnes nabízí dva soutěžní snímky a koncerty. I dnes a v tuto chvíli máme na místě reportéra Václava Plecháčka, který právě sleduje komedii Nečekané léto. Václave, zdravím tě, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, tak zase jsem si odběhl z kina, to je dnes tedy poloprázdné, ale ten film není špatný, hlavní hrdinkou rozvedená matka dvou dětí v podání Báry Polákové. No, plánovali dovolenou v Itálii, ale nakonec skončí v malém českém kempu. Dál už prozrazovat nebudu, protože kdo by na tenhle film chtěl jít ještě do kina, případně ho vidět, a tak nebudu říkat, jak dál pokračuje.
0: To je rozumné. Druhým dnešním soutěžním snímkem je komedie Pět švestek. Jaký je film zájem?
1: Velký. Už nějaký čas je tenhle film vyprodaný. Navíc teď mi říkali organizátoři, že desítky lidí je během dneška žádali o to, jestli by se přece jenom do sálu nedali přidat nějaké další židle. Dnes třeba jedna divačka dvě vstupenky kvůli nemoci vrátila a v tom online systému, který festival má, tak vydrželi pár desítek vteřin, asi dvě minutky a hned byli pryč, takže skutečně o tenhle film je zájem veliký.
0: Před Novoměstské kino 70 organizátoři prakticky na každý den festivalu připravili doprovodný program, je bohatý. Co ještě nachystali na dnešek?
1: No, já řeknu, co už skončilo, to bylo před maličkou chvílí, dohrála kapela Furt Fein, ti jsou z nedaleké České Skalice, už tady hráli v minulosti a úspěch měli i dnes. No a od půl sedmé, to znamená pro všechny, kteří by ještě uvažovali o tom, že sem dorazí, tak je čeká hudebník Slavíček. To je vlastně mladý český zpěvák, písničkář, producent. Zajímavý je třeba tím, že svoji tvář, občanské jméno, ani vlastně přesný věk před veřejností neodhaluje. Typicky vystupuje v kšiltovce, slunečních brýlích a šedé mikině. A tak přesně jsem ho viděl asi před třemi minutkami. Takže kdo chce vidět a slyšet, jak zpívá, tak by měl dorazit. Připomínám, půl sedmá. No a velký zájem byl i o ty předchozí hudební interprety, kteří tady byli, stovky lidí přišli třeba na Jakuba Smolíka nebo na včerejšek na Pokáče. Lišil se jenom samozřejmě věkový průměr obecenstva. No a těšit se ještě milovníci hudby můžou na další vystoupení. Tím vrcholem asi zítřejší koncert Sebastiana. Organizátoři očekávají velký zájem a koncert tak není tady na terase kina, kde jsem teď já, ale na Novoměstském náměstí.
0: Z filmového festivalu v Novém Městě nad Metují náš reportér Václav Plecháček. Děkujeme za informace i za tipy. A hezký večer, Václave.
1: Napodobně, naslyšenou.
0: A co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra? O čem budeme vysílat? Zítra bude naším hostem 9:05 držitelka ocenění mistr tradiční rukodělné výroby Andrea Kolová. Její práce pomáhá udržovat při životě řemesla a postupy, které se předávají po generace. Andreu Kolovou si poslechněte 9:05 ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Po prázdninách vás pozveme do radioporadny, konečně říkají si mnozí. Budeme vysílat 3 hodiny z naší rozhlasové kavárny v Havlíčkově ulici. A koho přivítá Lada Klokočníková po 10. hodině? Českého novináře a spisovatele Martina Moravce, autora oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Po 11. hodině to potom bude autorské šansonové seskupení 6 na chodníku, které z našeho vysílání už určitě dobře znáte. Přijďte si je poslechnout nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové zítra po 11. hodině. A co ještě budeme sledovat? Řekneme vám, jak by měla vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Ti připravují podrobně scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutů, chemické radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí. V Jaroměři začalo vojenské cvičení armády České republiky. Co je smyslem této akce? Zeptáme se. A opět se vypravíme do Nového Města nad Metují na filmový festival smíchu. Zítra před víkendem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Ten dnešní s datem 17. září je minulostí, když dnešní den ještě nekončí, zdaleka ne. Za 4 minuty bude 18 hodin, to vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po nich rozhlasovou návštěvu. Dnes v ní přivítáme Hanu Eliášovou, dceru spisovatele Svatopluka Hrnčíře z Lázní Bělohradu. Tato osobnost, tento spisovatel, by se dožil 100 let. Jeho dcera Hana Eliášová na něj zavzpomíná. Uslyšíte zajímavé vyprávění, postřehy ze života. Nenechte si ujít portrét regionální osobnosti a rozhlasovou návštěvu z Lázní Bělohradu po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnem v kraji vás provedl Karel Sladký. Neloučím se s vámi, protože jedeme dál, pokračujeme. Po 18. hodině rozhlasová návštěva. Český rozhlas Hradec Králové. Hezký podvečer.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Firmy v Česku se musí připravit na změny. Stát spustí EET 2.0. Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Hradečtí fotbalisté postoupili v Českém poháru do osmifinále. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké odpoledne. Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti a kartou budou muset od ledna. Řada z nich stále nemá dost informací.
2: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
3: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
2: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
4: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
2: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom počítala ztrátu 20 miliard. Škody způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dříve označil sklizeň za nejhorší během posledních 15 let. Rokytnice v Orlických horách nechá opravit historickou budovu radnice. Některé práce už začaly. Dělníci například demontovali starý kotel. Nahradí ho kotlem na biomasu.
5: Opravy se dotknou také historické fasády v přední části budovy, na kterou dohlédnou památkáři. Fasáda tam dostane okrový odstín. Plastová okna budou nahrazena dřevěnými a zateplená bude část objektu ve dvorním traktu. Součástí projektu je také přestavba budovy technických služeb, která dostane další patro. V něm vznikne výtah a celá radnice tak bude bezbariérová. Rekonstrukce má být hotová do 15 měsíců od podpisu smlouvy. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové.

0: stupni, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet, ulicemi Ruská a Poděbradová pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je dál příjemné chvíle s Českým rozhlasem Hradec Králové. My v této hodině vyrazíme na rozhlasovou návštěvu do Lázní Bělohradu za Hanou Eliášovou, dcerou spisovatele Svatopluka Hrnčíře, velkou bělohradskou osobností, redaktora, spisovatele, autora dobrodružných knížek pro mládež. Letos by se dožil 100 let. Tak právě o tom bude dnešní rozhlasová návštěva. Jeho dcera Hana Eliášová na něj bude vzpomínat, uslyšíte o inspiracích, o rodině, o Foglarovi. No, bude to velmi zajímavé vyprávění, které natočila Vlaďka Vildová, tak si ho poslechněte k nedožitým stým narozeninám bělohradského rodáka Svatopluka Hrnčíře. Po písni Marie Rotrové vás pozveme na rozhlasovou návštěvu do Lázní Bělohradu. Z Českého rozhlasu Hradci Králové hezký podvečer.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Já jsem přijela do Lázní Bělohradu a teď se procházím s Hanou Eliášovou po ostrově. Od mikrofonu vás tady zdraví Vlaďka Vildová a přeje příjemný poslech této rozhlasové návštěvy nejen z ostrova, ale i z jiných míst, do nichž za chvíli s Hanou Eliášovou vstoupíme. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den.
1: Říkala jsem, že jsme na ostrově. Proč by právě tady mohl být ostrov?
2: Tak my jsme v Bělohradě v zámecké zahradě a ostrovem je nazval můj tatínek Svatopluk Hrnčíř, protože on, když byl malý kluk, což bylo vlastně před asi 90 lety, teď je 100 let od jeho narození, tak když byl malý kluk, tak tahle ta zahrada nebyla přístupná veřejnosti, byla obehnaná vysokou zdí a on se svými kamarády chodil okolo té zdi a lákali ho ty krásné stromy a říkali si, co tam asi v té zahradě je, tak potajmu sem pronikali, lezli přes zeď a chtěli to tady prozkoumat. Jemu to prostě připadalo, že to je takové nepřístupné území, jako je ostrov v moři, kam nikdo nemůže a který je prostě dobrodružné objevovat. Takže proto to nazval ostrov uprostřed města.
1: Dnes je ta zahrada, tento ostrov veřejně přístupný. Je to i taková symbolika pro další ostrovy Svatopluka Hrnčíře. O nich už se za chvíli dozvíme, ale dříve než vstoupíme do bývalé oranžérie v Lázních Bělohradě, dnes je tady památník Karla Václava Raise, ale jak už jsem slyšela, do budoucna se s ním tady nepočítá, bude jinde. Tak než vstoupíme, představme tu vaši rodinu. Vy jste přišla dnes z rodného domu vašeho tatínka sem na ostrov?
2: Ano, tatínek se narodil tady v Bělohradě na třetí straně. Já teda mám to štěstí, že můžu pořád do toho domku jezdit a můžu tam pobývat.
1: Některé z knih Svatopluka Hrnčíře jsem skutečně četla, ale až tady jsem zjistila, co všechno on stačil za svůj život vytvořit, co redigoval a tak. Teď zpátky k vaší rodině. Říkala jste na třetí straně, co to znamená?
2: No, třetí strana je tady taková ulice, která se táhne podél říčky Javorky. Nevím, co je na tom pravdy, ale tatínek vždycky říkal, že třetí strana se tomu říká proto, že náměstí, máme takové zvláštní podlouhlé náměstí a to má jednu a druhou stranu a za ním je říčka Javorka a potom je ta ulička, která je vlastně třetí strana toho náměstí.
1: Tuto máme. Vy jste byli tři děvčata?
2: Ano.
1: Tady je Hana Eliášová, ta je nejmladší, pak znám ještě Lenku Vybíralovou. Tu nejstarší, to je Lenka
2: Vybíralová.
1: A ta prostřední dáma?
2: To je Jitka Čeřovská. Moje sestry jsou o něco starší než já, oni jsou blízko za sebou a já jsem o něco mladší. Benjamínek rodiny.
1: Kde vůbec žijete všechny tři?
2: My jsme vlastně všechny tři vyrůstali v Praze. Lenka bydlí v Praze, já bydlím taky v Praze, ale hodně jezdím sem do Bělohradu. Ale Jitka, ta se tady usídlila, takže ta bydlí přímo v Bělohradě.
1: A já jsem zpátky, jdu ještě na ostrov, protože zároveň prý evokuje jednu z knížek vašeho tatínka.
2: No ano, on se nechal právě tímhletím zážitkem z dětství, tím objevováním té tajuplné zahrady inspirovat, když psal knížku, kterou později nazval právě Ostrov uprostřed města. Je to takový klukovský příběh o partě kluků, kteří právě v létě tajně proniknou do takové staré zarostlé zahrady a dokonce si tam udělají tábořiště někde v takovém nějakém zarostlém koutku té zahrady.
1: A tu knížku uvidíme uvnitř?
2: Určitě. No, to je jedna z knížek, kterým tatínek sám říkal moje rodné knížky, protože to jsou knížky, kde se hodně inspiroval prostředím Bělohradu. Ačkoliv ty knížky psal jako o současných dětech, tak hodně tam prostě se promítly i jeho vzpomínky z dětství. Jedna taková ta první a pro tatínka asi možná jedna z nejdůležitějších knížek byl právě Ostrov uprostřed města. Pak následovala třeba Kapsa ohnivého mloka, která je o tom, jak ta samá parta kluků objevuje prameny místní říčky. Tatínek dokonce ponechal ten název Javorka. a prostě putují proti proudu pod hrad Pecka, tam, kde Javorka pramení, a tam teda objevují, kde ta řeka začíná.
1: Paní Hano, už jste sem zavedla vnoučata?
2: Byly tady už s námi několikrát. Já mám dvě dcery a obě dcery to tady mají moc rády a dokonce vlastně tady v parku mě pomáhali připravovat bojovku, která je spojená s tou výstavou, kde můžou zájemci šifrovat, jsou tady poschovávané, zašifrované zprávy a můžou teda si tu bojovku vyzkoušet. Je to vlastně v duchu takových šifrovacích her, které připravoval můj tatínek pro nás. Tak jsme se snažili podle toho trošku to připravit.
1: A my se také vydáme po stopách té šifrovací hry v té hudební pauze a pak se Hana Eliášová a Vlaďka Vildová vydají do zdejší oranžérie a podíváme se na další ostrovy, jak jsme předesílali. Ale ještě dřív, už po písničce, vám zvukem připomeneme i vernisáž, která se tady uskutečnila.

Na ostrově v Lázních Bělohradě, tedy v zámecké zahradě před oranžerí, natáčíme rozhlasovou návštěvu s paní Hanou Eliášovou, dcerou spisovatele a redaktora Svatopluka Hrnčíře. Jak jsme slíbili, tak teď si připomeneme vernisáž ke spisovatelovu stému výročí narození.

0: po vernisáži. Ostrovy už jsme objevili, některé ještě hodně objevovat budeme.
1: Shodou okolností před rokem jsme měli výstavu s Jiřím Kovandou tady v tom prostoru. Já jsem nejstarší dcera Lenka Vybíralová, nejstarší dcera Svatopluka Rytíře.
0: Mohu se zeptat také vás, jak vy na tatínka vzpomínáte?
1: Myslím, že to moje sestra řekla hezky při tom zahájení. Je to byl introvert, který byl nespokojenější za tím psacím strojem. Celý děti jsme slyšeli to ťukání. Ten jeho stroj tady vlastně je vystavený na výstavě. Když jsem byli malí, tak se nám hodně věnoval. Chodili jsme na výlety, hráli jsme takové ty hry, že jo, to bylo jeho schovávání nějakých psaníček a luštění hádanek.
0: No, ho všechno zajímalo, že jste chodili ven a stále se díval, stále něco
1: poznával
0: a studoval.
1: Když jsme na výlet, tak jsme vždycky měli nějaký cíl, že jo, že někde něco buď to roste, že jo, nějaká rostlina nebo nějaký zajímavý zákoutí, že jo. Takový to objevování zajímavých míst.
0: Vy jste tady říkala, že tatínek nebyl moc muzikální, protože my jsme tady slyšeli skautské písně na začátku. Myslím, že se to sem pěkně pasovalo, protože váš tatínek po válce vedl zdejší skauty, vedl Vlčata, myslím.
1: No, vedl. Asi zpíval, ale pro nás to trochu bylo překvapení. Sestra objevila v kronice, že vlastně zpíval ty skautské písničky. No. Sama teda zpívám taky trochu jako amatérsky, ale to mám po mámě a po mým dědovi, ale právě z maminčiny strany, no, který byl takový místní muzikant. No. Ale táta ten jako nějak tak to moc tam to nebyl. No.
0: Jak jste si prohlédla tu výstavu?
1: No, ještě jsem to právě úplně nestihla.
0: Asi je to milé, že to tu je?
1: To určitě, no tak na první pohled to vypadá pěkně, jdu si to právě prohlídnout.
0: To byla paní Lenka Vybíralová, jedna ze tří dcer pana Svatopluka Hrnčíře. Tak. Teď už jsme s Hanou Eliášovou vstoupili do oranžérie. Tady je napsáno, no jo, začalo to v Bělohradě, protože Svatopluk Hrnčíř, tatínek Hany Eliášové, ale také Lenky Vybíralové a Jitky Čerovské, se narodil v Lázních Bělohradě. Na jakých ostrovech teď jsme?
2: My jsme si ten symbol toho ostrova vybrali pro výstavu proto, protože tatínek se věnoval různým oborům. Připadalo nám, že to jsou vlastně takové jednotlivé ostrovy té jeho tvorby. No a samozřejmě ten ostrov taky trošičku vyjadřuje tatínkovu povahu. On byl spíš introvert s bujnou fantazií. On se velmi rád uchyloval někde do klidu, někam si zalezl a tam si něco četl, vymýšlel nebo psal. Bylo to takové jako útočiště, kam za ním nikdo nemohl. Já když jsem připravovala tu výstavu, tak jsem byla hrozně překvapená tou šíří toho, co všechno udělal. Takhle, když jsem to viděla najednou pohromadě a říkala jsem si, pro pána, kdy on to vlastně všechno udělal. Jo? Doma fungoval docela dobře, on nebyl nějaký nedostupný, že by byl někde pryč, on byl pořád s námi doma. A jak říkám, jenom si vždycky tak jako trošku někam zalez a ano, klapání psacího stroje, to teda provázelo naše dětství, ano.
0: Připomenu, že tuto výstavu, která se jmenuje Ostrovy Svatopluka Hrnčíře, připravila výtvarnice Alena Tajmrová, abychom také udělali poctu tomuto jménu, protože je to zajímavě vyřešené.
2: Nám se totiž s Alenou stala taková zvláštní věc. Předesílám, že my se známe asi 40 let, jo. Ale když jsme se vlastně poprvé sešli, abychom se nad tou výstavou zamysleli, já jsem jí vzala takové, my tomu říkáme tatínkův archív. Ona si prohlídla, co tam všechno je k dispozici. Potom jsme si řekli, že každá si připravíme nějaké nápady. No a když jsme se znovu sešli, Alena přišla s nápadem, že by doprostřed té expozice dala maják, kterého by vedly vlny k takovým jako jednotlivým stanovištím, kde by byly různé ty podoby tatínkovy tvorby. A já jsem říkala, no a představ si, já bych chtěla, aby se ta výstava jmenovala Ostrovy. Tak si to úplně takhle sedlo.
0: Teď se tady na tatínka díváme, nad ním je taková ta bublina. On také připravoval komiksy.
2: Ano, byl hlavně celý život redaktorem. My dneska říkáme, že byl spisovatel, což nepochybně byl, protože napsal asi 30 knížek, ale většina těch jeho knížek vyšla, nebo jí napsal až v důchodu. Ale celý život byl redaktorem dětských časopisů a tomu se naprosto 100% věnoval. Kromě toho, že ty časopisy redigoval a že tam uveřejňoval svoje povídky a příběhy na pokračování, tak dělal i další věci. A jedna z nich byly právě komiksy. Psal scénáře ke komiksům. Někdo třeba říká, že komiks odnaučí děti číst, že je lepší, když děti čtou beletrii, ale tatínek měl úplně jiný názor. On říkal, když ty děti nečtou, tak ať čtou aspoň ty komiksy. Myslel si, že naopak ten komiks může ty děti k četbě přitáhnout. Začal zkoušet ty scénáře, psal buď to podle námětů, jako třeba J.M. Troska, to byla dobrodružná četba jeho mládí. Dneska už se to asi moc nečte, ale on prostě si vzal ten námět a udělal z toho komiks. Potom i měl spoustu komiksů, kde to byly jeho vlastní návrhy. Tatínkův psací stroj, je tam jeho hrnek, taková ta sovička, v který jsou tušky, lupa, brýle, ty pomůcky na grafickou úpravu stránek v časopise, tak to je taky jeho. A i ty obrázky na zdi, ty skutečně měl doma na zdi.
0: Tady vlastně ten komiks začíná. On tady sedí a diví se, cože? 100 let? No jo, začalo to v Bělohradě, to je další bublina. A další bublina, tam jsem objevil svůj první ostrov a tam jsme s Hanou Eliášovou před chvílí byli. No a o těch dalších ostrovech už zase za chvíli.

zvonku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak.

dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač ji rozmelou nem a meky, myky, vrt a dál už nic. Dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel,

0: S Hanou Eliášovou jsme na ostrově, dalším ostrovem je tady Bělohradská oranžerie, kde si připomínají 100 let od narození spisovatele a redaktora Svatopluka Hrnčíře, bělohradského rodáka. On tady s námi i je, sice už jenom na snímku, ale velice výmluvném.
1: Zrovna něco píše, má propisovačku v ruce a jestli vám připadá, že má tmavé konečky prstů, tak to je proto, že loupal ořechy předtím. Od toho má ty špinavý ruce. Bylo to potřeba udělat, tak to
0: tak
1: dělal.
0: To dělal. Tady je časopis Pionýr, on tam působil, vidíte. On byl spoluzakladatelem Ohničku.
1: Ale tam se dlouho neohřál, tam byl asi tak rok, protože potom šel na vojnu a když se vrátil z vojny, tak už naskočil do nově založeného časopisu Pionýr. Byl tam asi od 5. čísla, ale už od 1. ročníku.
0: My se chceme podívat na to rodinné zázemí Svatopluka Hrnčíře. Ta klukovská léta v krajině dětství byla tak nádherná, že jsem na ně nemohl zapomenout. A druhý důvod, proč píši pro děti, nejvděčnější čtenáři jsou ti, pro které je zahrada ostrovem a potok veletokem. Pamatuji se na to.
1: Tak on měl velice inspirativní rodiče. Tatínek, ačkoliv teda neměl nějaké vyšší formální vzdělání, tak byl veliký čtenář a 33 let tady dělal knihovníka v Bělohradě. Byla to tehdy vlastně dobrovolná funkce, půjčoval knížky jenom v neděli ve volném čase. To tátu určitě inspiroval, táta byl taky veliký čtenář a dokonce, když se rozhodoval po maturitě na gymnáziu, co bude studovat, tak šel na státní knihovnickou školu, takže on byl vlastně vystudovaný knihovník. Co se týče jeho maminky, ona byla magistra farmacie, takže docela jako vzdělaná žena. Nicméně byla doma s 5 dětmi, k té farmacii se vrátila, až když děti byly velký, tak potom teda šla zase znovu prodávat do lékárny. No ale ona se ohromně zajímala o historii, to byla její veliká vášeň, i o genealogii sestavila rodokmeny různých těch větví naší rodiny, redigovala místní lázeňský týdeník a tam táta trošku přičichnul k tomu redaktorskému řemeslu. Moc se mu líbilo prostředí tiskárny, protože on nosil prostě ty materiály do místní malé tiskárny pana Vojtíška. Tam ho jako začalo lákat tohleto řemeslo. Kromě toho, maminka taky měla velice ráda přírodu, ona znala, kde jakou kytičku, byla to vášnivá houbařka, chodila hrozně ráda do lesa. Myslím si, že tam zase je ta láska k přírodě tátova. Mimo jiné jsem zjistila, protože babička teda byla žena, která byla dost neuvěřitelná a napsala velice obsáhlé vzpomínky, tak jsem zrovna nedávno v těch vzpomínkách našla, že v roce 1935 si tam poznamenala, ona měla 2 syny a 3 dcery, dnes jsem pro hochy vymyslela krásný výlet. Šli jsme proti proudu Javorky hledat její prameny. Takže v tom roce 35 to bylo tátovi 9 let a zřejmě teda ten nápad, který on využil v knížce Kapsa ohnivého mloka, úplně ten prvopočátek byl teda nápad babičky. Jí to napadlo, že by mohli takhle pátrat.
0: Ale vy jste vlastně s tatínkem také pátrali nebo objevovali v přírodě. Jaké to bylo, ty výlety s ním?
1: Bylo to hezký, i když teda dneska lituju, že jsme nebyli pozornější a že jsme líp neposlouchali, ale ono to tak je, že ty malí děti si toho nevážejí tolik. Když si vzpomenu na tátu, on byl takové dobrodružné povahy, ale on nestál o nějaká velká dobrodružství. On si užíval právě takové ty výlety po okolí, všeho si všímal, každá drobnost ho zaujala, ve všem viděl něco úžasného nebo tajemného. Vždycky, když narazil na nějakou takovou jako záhadu, tak se tomu věnoval a snažil se přijít na to, co to tam v té přírodě objevil. Stejně tak, jako jeho maminka pátrala v těch archívech a hledala ty kořeny naší rodiny, tak on zase jako rád pátral na těch výletech.
0: Mě by také zajímalo, jestli se některá z vás potatila.
1: Co se týče literární činnosti, tak zas tak úplně ne.
0: Lenka je malířka, výtvarnice, ilustrátorka.
1: Ano, obě moje starší sestry jsou výtvarnice. Lenka, ona má 2 obory, bych řekla. Krásně jí jde vědecká ilustrace přírody, hlavně teda jako živočichy, kreslila pro encyklopedii zvířat, plazy a ryby.
0: Dostala zlatou stuhu, tuším.
1: No a potom se teda věnuje ilustracím knížek pro děti. Jitka je taky velice šikovná výtvarnice, ale spíš jí baví zahrada a chov slepic, kde teda dosáhla už pozoruhodných výsledků.
0: No neříkejte, no. Chovatelka přímo.
1: Chovatelka, no. Snaží se jim prostě udělat krásné prostředí, tak aby ty slepičky tam byly šťastný. Slepičky se tam dožívají vysokého věku, protože tam zasloužila nosnice, která už nenese, tak ta nepřijde do polívky, ale v klidu dožije na zahradě.
0: A vy jste učitelka?
1: Učitelka.
0: A s aprobací?
1: No aprobace čeština, angličtina. Musím říct, že jsem češtinu nikdy neučila, protože vždycky byla taková poptávka po angličtině, že jsem vždycky učila jenom teda angličtinu. Už jsem teda v důchodu, ale celý život jsem učila v Praze.
0: Hana Eliášová v naší rozhlasové návštěvě mě provází po ostrovech Svatopluka Hrnčíře tady v Lázních Bělohradě. Po krátkém hudebním vstupu si řekneme, kdo byl Svatopluku Hrnčířovi inspirací.

0: ostrovech Svatopluka Hrnčíře jsme s Hanou Eliášovou, oranžerií v Lázních Bělohradě. Jsme na jednom ze zdánlivě posledních ostrovů. I když kdybychom se podívali dál, tak jich objevíme víc. Jedním z těch ostrovů může být tamhle ta pagoda třeba.
1: To je zajímavá věc. To se týká té trilogie uctívačích Ginga, protože ta se stala velice populární a myslím si, že Státova díla je jako nejživější v současné době stále ještě. Ta knížka inspirovala jeden tábornický oddíl z Ostravy k vytvoření takové velké terénní šifrovací hry, kterou oni pořádali 10 let po sobě, jako 10krát. Pro účely té hry jeden pan Jung, vyrobil tadyhle tu úžasnou pagodu, protože táta napsal, že ti uctívači Ginga měli takovou vzácnou památku, pagodu, takže on ji opravdu podle toho popisu vyrobil, potom byla součástí té hry.
0: Co je to zpívající pudřenka? Není to nějaký předmět, který předběhl svou dobu?
1: Ten film Zpívající pudřenka využil námět tatínkovi úplně první knížky, která vyšla v roce 1959. Jmenovala se Případ skončil v pátek a byla to taková dětská detektivka, která na rozdíl od všech ostatních jeho knížek se odehrává v Praze. Tak to je taková anomálie trošičku. A celá ta knížka se točí okolo takového senzačního vynálezu, kdy nějaký inženýr vynalezne takový kapesní telefon. Ten telefon on má 2 stanice, jedna ta stanice ukrytá v pudřence a druhá v cigaretovém pouzdře. No a ti 2 lidé, kteří mají u sebe tu pudřenku a to cigaretové pouzdro, tak si můžou telefonovat. Samozřejmě nám to může připomenout dnešní mobil, takže tatínek v roce 1959 vymyslel, jak by bylo skvělé, kdyby lidi v kapse měli takový příruční telefonek. Ten film dlužno poznamenat, že teda využil ten námět toho telefonku, ale že se ten scénář dosti odchýlil, že tam scénárista Otto Hoffmann přemyslel prostě nějaké postavy, nějaké zločince, kteří to cigaretové pouzdro ukradnou, to tam tatínek úplně neměl. On se sice ten telefonek ztratí, ale nakonec to má logické vysvětlení, někde zapadne v autě a najde se. Nicméně ti kluci si myslí, že je někdo ukradl a pátrají po tom zloději, takže celé je to o tom pátrání, je to taková, jak jsem řekla, detektivka.
0: No a dobře obsazený český film. A
1: ten film ale je úžasný, je to taková trošičku jako parodie na gangsterky, je veselý a úžasně obsazený. Ano, ty role padouchů, jak vidíte tady na obrázku, tak Kemr, Hrušínský, Filipovský a Kopecký, to jsou ti padouši.
0: Slušná společnost, ano.
1: A i v těch dětských rolích, tam žota holčička Zuzana Ondrouchová, pozdější herečka, taky tam hraje malý Karel Smyček, režisér.
0: Ano, z té party,
1: obrýlený vidím. Chlapeček. Mm-hmm. Ráda bych zmínila knížku Únos krále hádanek, protože za tu tatínek dostal asi svoje největší ocenění. Ta knížka byla v Itálii oceněna Evropskou cenou za literaturu pro mládež. Asi to je proto, že ta knížka je opravdu nevšední. Táta od malička hrozně rád luštil všelijaké hádanky a šifry, rébusy. Potom, když byl redaktorem, jeho takovou doménou byly úžasné soutěže v časopise pro čtenáře.
0: SH, to může znamenat Sherlock Holmes nebo Svatopluk Hrnčíř. Hana Eliášová se tady usmívá. K čemu to pasuje?
1: To může znamenat Spejbl a Hurvínek.
0: Ano.
1: Tak táta se pyšnil tím, že má stejný monogram jako Sherlock Holmes. On vlastně byl takový detektiv amatér, hrozně ho bavilo pátrat po nějakých tajemstvích nebo záhadách. Kromě toho, že teda napsal několik takových dětských detektivek, tak také psal řadu let do několika různých časopisů takové případy pro začínající detektivy, což byly krátké povídky, v kterých byly obsažené nějaké stopy a čtenáři měli zjistit, kdo byl pachatelem nebo co se to tam vlastně stalo a potom napsat tu odpověď do časopisu. A zajímavé je, že těchto případů pro začínající detektivy tatínek napsal 244.
0: To je úctyhodné.
1: Psal je do mateří doušky, do pionýra, potom se pionýr jmenoval Filip, do skauta Junáka a některé teda vyšly i knižně. Sedm sněhuláků, to jsou ty případy z mateří doušky pro ty menší děti, ano, a potom z pionýra a z Filipa, tak to byla detektivní kancelář Dvořák a Filip se to jmenovalo, které dokonce propůjčil tvář herec Josef Dvořák. Ten vizuál.
0: Ano, nepátral.
1: Nepátral, nic s tím jinak společného nemá, ale nechal se několikrát vyfotit jako Sherlock Holmes pro účely toho seriálu.
0: A zažila jste někdy, paní Hano, že třeba doma se něco nemohlo najít? Dokázal tatínek najít to vodítko?
1: Teda jako opravdu táta nikdy si nedal pokoj, dokud záhadu nevyřešil. Vzpomínám takovou jako jednu hloupou maličkost. Mně se přetrhl řetízek s takovým srdíčkem. Seděla jsem při tom u stolu a to srdíčko někam spadlo na zem a já jsem ho vůbec nemohla najít. No a táta obrátil celý pokoj z hůru nohama a nepřestal, dokud neobjevil, že to srdíčko mě zapadlo do bačkory, ale pod vložku. Jo? Takže jsme se do té bačkory několikrát dívali, až nakonec táta bačkoru rozebral a našel ho.
0: Dopátral zkrátka.
1: Ale skutečně vždycky, když byla nějaká záhada, tak pátral. To pátrání ho hrozně bavilo.

0: Posloucháte rozhlasovou návštěvu z ostrovů s Hanou Eliášovou, dcerou spisovatele a redaktora Svatopluka Hrnčíře. První ostrov jeho života, dá se říct. Tím ostrovem byla zámecká zahrada tady v Lázních Bělohradě. Postupně jsme se dostali i přes ostrov rodinného zázemí. No a teď jsme na ostrově, kterému vévodí maják. Ten maják může symbolizovat jednak ostrov, ale jednak také zdroj inspirace. Kdo byl tím zdrojem pro vašeho tatínka?
1: Já bych určitě měla zmínit Jaroslava Foglara, protože ten byl pro tátu důležitý už od útlého mládí. On odebíral časopis Mladý hlasatel, kde byl Foglar tehdy redaktorem. Přes něj se dostal ke skautingu, protože v Bělohradě, když byl malý, tak tady nebyl žádný skautský oddíl, ale Jaroslav Foglar skauting propagoval v Mladém hlasateli a vyzval čtenáře, aby si zakládali kluby Mladého hlasatele, což bylo právě hrozně prýma pro ty děti z venkova, kde ten skautský oddíl nebyl. Uveřejňoval takové návody, jak by ta činnost toho klubu měla vypadat, jak si tam mají rozdělit role. Jedna z těch důležitých rolí byla písař klubu a tatínek vždycky, on byl členem několika těch klubů postupně a vždycky byl tím písařem a psal kroniku. Ty členové těch klubů měli podávat do časopisu hlášení o té své činnosti a to se potom taky v těch časopisech uveřejňovalo. Zajímavé je, že když vlastně za války byl skauting a i Mladý hlasatel zakázaný, tak tady v Bělohradě několik těch klubů, včetně toho tatínka, působilo úplně samostatně, se tady věnovali té činnosti, chodili do přírody a podnikali různé akce. Když bylo po válce, tak to bylo tátovi už 18-19 let, tak s těmi svými kamarády se rozhodl, že si tady sami založí skautské středisko, už jako vedoucí. Takže takhle vlastně byl Jaroslav Foglar inspirací v tom skautingu. Potom samozřejmě byl pro tatínka inspirací i jako redaktor. Táta, když nastoupil do Pioníra, tak po nějaké době, tuším, že to bylo v roce 61, se spolu tedy se šéfredaktorem Jiřím Havlem rozhodli, že tak jako oživí tu myšlenku toho klubařského hnutí Foglarova. Napsali takovou zase výzvu čtenářům, aby si zakládali, oni to tehdy nazvali tak jako dobově turistické rozvědky. No ale v podstatě to byla výzva k tomu, aby děti chodili do přírody, tábořili, oni v časopise taky uveřejňovali takové rady, co se dá všechno v té přírodě dělat. No a taky děti podávali hlášení o té své činnosti. To byla další jako inspirace.
0: Pro mě byly knížky Jaroslava Foglara mými soukromými ostrovy. Moc ráda jsem je četla a nikdy jsem si nenechala ujít, když v televizi reprízovali Záhadu hlavolamu, kde ještě vystupoval Jan Tříska jako Široko. Jen mě vždycky mrzelo, že tam ta děvčata jaksi scházejí. To mi bylo líto.
1: No, tak o tom bych ráda pohovořila, ale nejdřív bych možná řekla, že Foglar byl tátovi inspirací i jako spisovatel, protože už prostě několik let po Foglarově smrti se tatínek pustil do takové knížky, která na Foglara navazuje. Když četl knížky o rychlých šípech, když četl knížku Stínadla se bouří, tak tam se Foglar zmínil o takovém tajemném sdružení uctívačů Ginga. Bylo tajemné, protože nikdo vlastně nevěděl, kdo to jsou ty uctívači a v podrobnosti. No a tatínek se hrozně těšil podle svých slov, co ten Foglar o nich dál napíše. Jenomže Foglar, jak měl těch nápadů spoustu, tak tuto myšlenku opustil a už o nich nic nenapsal. Právě někdy v 90. letech táta si jednou posteskl svému kamarádovi Jurovi Stegbauerovi, že to je škoda, že Foglar nevyužil tuhletu myšlenku, tenhleten námět. No a Jura mu řekl, protože on byl zároveň nakladatel, vydával knížky dobrodružné pro děti, tak mu řekl, tak to zkus napsat ty, zkus něco vymyslet. No tak táta to zkusil a nakonec ty knížky byly tři. Je to tedy Ostrov uctívačů Ginga, Poklad uctívačů Ginga a Maják uctívačů Ginga. Vy jste narazila na to, že vás mrzelo, že Foglar nikdy v knížkách neměl děvčata. Tak myslím si, že je dost důležitý tady podtrhnout, že u táty tomu bylo naopak, že vlastně v každé té jeho knížce, i když se vždycky odehrává, teda je o nějaké partě kluků, tak vždycky tam má nějakou důležitou dívčí figuru. Například v těch uctívačích Ginga je dívka, která velice ráda luští šifry a která, když vlastně ti kluci pátrají po stopách tady toho starého tajemného sdružení, tak ona jim pomůže rozluštit různé stopy, aby tady mohli v tom pátrání pokračovat.
0: Hurá, děvčata tam jsou. Sano jsem se o tom tedy přesvědčila. My jsme stále doprovázeni zvuky z toho jednoho ostrova ze zámecké zahrady. I to nám proniklo do té naší rozhlasové návštěvy, ze které se tady z oranžérie v Lázních Bělohradě loučí
1: Hana Eliášová
0: a od mikrofonu také Vlaďka Vildová. A my jsme si touto návštěvou připomínali nenápadného titána českého komiksu, ale také spisovatele a redaktora Svatopluka Hrnčíře. Paní Eliášová, děkuji a na viděnou mezi knížkami vašeho tatínka a na ostrovech, pokud budeme dostatečně vnímaví, tak ty ostrovy sami dokážeme rozeznávat.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

desky dál stárnou. Marta Tena také znáte tuto píseň. Před chvílí jsem potkal Ladu Klokočníkovou, připravuje scénář zítřejší radiokavárny Českého rozhlasu. Opět po prázdninách budeme vysílat z radiokavárny Českého rozhlasu v Havlíčkově ulici v Hradci Králové. Můžete přijít, můžete přijet. A kdo určitě přijede, 6 na chodníku autorské šansonové seskupení. Bude to velmi milé setkání po 11. hodině. Naživo nám určitě také něco zahrají, tak se těšíme. 6 na chodníku zítra po 11. hodině. Ale ještě předtím Martin Moravec, což je velmi zajímavá osobnost. Novinář, vedoucí magazínu iDnes.cz a hlavně úspěšný autor bestsellerových knižních rozhovorů a biografií s výjimečnými osobnostmi. No tak tuto výjimečnou osobnost tentokrát bude zpovídat má kolegyně Lada zítra po 10. hodině. A vy můžete být u toho v radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové, kde vás opět po prázdninách velmi rádi přivítáme zítra od 9 do 12 hodin. A kdyby to nevyšlo, stačí mít naladěn Český rozhlas Hradec Králové, o nic nepřijdete. Zítra mezi 9. a 12. hodinou. Čas pokročil, za 3 minuty bude 19 hodin, Radek Pulkrábek chystá zprávy a po nich další písničky, které máte rádi, ať už to budou Eláni, Hana Zagorová, Petr Novák, Celine Dion, Jiří Korn, Nezmaři, které nabídneme a večerní program. Karel Sladký přeje krásný večer ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové a těšte se na zítřejší radiokavárnu mezi 9. a 12. hodinou.

0: Na čem se dohodla vládní koalice? I to vám poví ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové Radek Půlkrábek. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu. Pohonné hmoty v Česku zdražují. V Žacléři vznikl moderní kulturní sál. A počasí zítra má být oblačno až zataženo, teploty do 22 stupňů. Zástupci stran a hnutí vládní koalice se dohodli na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude nižší o jednotky miliard než oznámených 389 miliard korun. Snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
3: Motoristé chtěli schodek snížit o desítky miliard korun. Tak výrazné změny ale v návrhu nakonec nebudou, pokračuje předseda motoristů Petr Macinka.
4: Za motoristy mohu říci, že dělali jsme, co jsme mohli. Ten výsledek je jednotky miliard méně.
3: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
5: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
3: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
6: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
3: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Pohonné hmoty v Česku zdražují. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu stoupla od minulého týdne o 7 haléřů za litr na 44 korun 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta stojí 48 korun 25 haléřů. Ceny paliv rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda už dříve rozhodla, že regulace prozatím zavádět nebude. V Žacléři skončila v těchto dnech oprava suterénu muzea. Město tam nechalo vybudovat kulturní sál. Využití prostorů popisuje pracovnice Vendula Pospíšilová.
7: Budou sloužit široké veřejnosti, takže vlastně veškeré spolky si tam můžou pronajmout od města prostory, pořádat si tam akce, dílny, přednášky a samozřejmě i Městské muzeum Žacléř zde bude provázet různé akce.
1: Nové prostory muzea v Žacléři budou poprvé přístupné v sobotu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně budou hrát na úvod Evropské ligy s vedoucím týmem belgické nejvyšší soutěže Royalem Union Saint-Gilloise. Duel začne v 21 hodin. Viktoria plánuje zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné domácí bilanci v této sezóně.
2: Počasí.
1: Noc bude polojasná s teplotami kolem 7 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy máme pocit, že je okolo nás nepořádek, chaos, zmatek. A když to chceme říct nějak tak květnatě, nějakým ustáleným spojením, tak na to je čeština bohatá.

0: nenávidíte.
1: Ano, asi takovéhle doby nejsou nijak výjimečné a často se opakují a člověk, aby je přežil, tak si z toho musí dělat trošku legraci. Takže i tu dnešní dobu, stejně jako to dělali naši předkové v minulosti, ty chaotické poměry můžeme nazvat hotovým Babylonem nebo učiněným blázincem.
0: Napadá mě, to říkám rád a často, cirkus na kolečkách.
1: Přesně, kromě toho se taky říkává bordel na kolečkách.
0: Že je to bez hlavy a paty.
1: Nebo páté přes deváté.
0: Někdo mele. Taky se používá turecký pořádek.
1: Tohle úsloví vychází z dávných nebo tradičních představ Evropanů o tom, jak to funguje v Orientu.
0: No a nebo se to dá říct tak nějak jako slušně na slušňáka, honosně, když nechceme být úplně rýpaví.
1: Organizovaný zmatek.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na Svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Hešukar Šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Charkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Romance Pardubice.

poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren. Německý sbor Romano Balvaj vznikl před 5 lety. Dnes v něm společně zpívají děti i dospělí.

0: členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s těma jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelný. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi, samozřejmě máme mezi sebou jako úžasný zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáninou do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme. Ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny celý divadlo a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budem, to je asi všude, ale pak, když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu Agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, co jsem mal možnost proti ním hrať. Je to tým, který se snaží hrať agresivní a vertikální fotbal směrem dopredu a nepotrpia si úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojedinělé mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Benešov na 19. kilometru. Vytvářejte a udržujte záchranou uličku v koloně. V omezení samotném se snažte uvolnit jeden pruh, pokud to aspoň trošku jde. Hasiči jsou na cestě a v omezení se potřebují dostat na místo požáru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Král. Kus za zavřeným sjezdem na Jirny očekávejte kolonu. Teď ze 16. kilometru. Za sjezdem na Lisou na 19. kilometru začínají noční opravy vozovky. Provoz je tam stažený do pravého pruhu. Zdržení asi 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože zaprvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuju, sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště,

0: Tě, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
1: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petránu je sleduje.
0: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
1: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
0: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
1: Splínů.
0: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
1: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
0: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takovej oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
1: Ty se převlékla.
0: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
1: Jste to víc vy?
0: Jsem to víc já.
1: Je to něco, co vám chybělo?
0: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
1: děkuju,
0: že jo.
1: Děkuju.
0: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
1: já jsem
0: dělala
1: gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
0: jo,
1: takže proto.
0: Tak to vás omlouvá.
1: Děkuji.
0: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že zaprvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátra. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak, takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
1: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
0: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci.
1: Aha.
0: Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jak taká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs, co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
1: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
0: všechno jsem je splnila.
1: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím ve studiu, s námi sedí ale Petra Janu, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu, dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha, prostě lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě, při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkovej Klouček, že?
0: Petra Janu je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci a chci a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím, co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý sled. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě
1: to
0: Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkal s Dan Durtíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. a přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vydovala, dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mhm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jen předpokládám, že
1: tento duet... Jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, no, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře, nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhletu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad. A já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tohle to přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná
1: určitě,
0: hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální. Takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň...
1: Tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete tak, teď...
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto... Takhle, já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na chvíjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví, je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takový truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak
0: to, beru tak si to už osobně. Třeba vás doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba...
1: No jasně.
0: Z vás nevýjde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu prostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, někdo. Že,
1: jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenko, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Davicích venčila psa a tak a no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: Takže
1: on byl nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To mě potom,
1: no, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou, tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda, ale teďka už se na ně těším. Já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší, já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech kromě Českých Budějovic odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte možné komplikace za odbočkou na Městec. Na 53. kilometru máme hlášený další požár. Vozidlo je u krajnice, zatím je to průjezdné bez zdržení. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Troufnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Něco odstopení snad, ne? Vavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: Mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možná.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody, kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá,

0: scéně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
1: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
2: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
3: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
2: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
1: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60. v 50. letech.
2: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
1: Tady je plynový radiátor.
2: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
1: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
2: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, které ta doba chtěla.
1: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
2: Přibližně to bylo v 60. v 70. letech 20. století.
1: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových, i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
2: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
1: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
2: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i Karmu obrátit.
1: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat a Bůh ví nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Copak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně tu není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde je v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížné, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže roztočit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%. To znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit. To máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, Stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit a nebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáru vzdorné vrstvy na spalovacích komorách obou strany smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přišli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se smaltovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen v peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor i všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pak když jsou na ní provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést i šestidenní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny pro stávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno Okresní podnik místního průmyslu.

0: Květakamna vyrábíte vlastně od toho samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části, to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologického postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat?
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady, jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 24 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasil a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdal Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Protože začínám, myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme, samozřejmě situace se trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moje, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
6: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad má, snad nemá. No tak, takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva, nazdar, mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledí.

0: laskavý hospodine. Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamklý dům, Broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
1: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
2: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
3: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, Broučkovi jsou tady.
4: Já jsem ráda, Broučku, že jsi přišel.
5: Proč jsi ráda?
4: Tak.
1: Vítejte, vítejte. Však je to letos naposled.
6: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: S Janinkou se znáte.
2: Jak pak ne?
6: Ráda vás vidím.
1: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
6: A ty jsi hezký, Brouček. Kdy pak už poletíš?
5: Brzy.
6: Už umíš?
5: Umím.
6: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš, první let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
5: Pozvu.
1: Stydí se.
5: Nestydí.
1: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
3: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
5: Já vím co, kmotříčku. Med.
3: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
5: Je. Co pak to je, kmotříčku?
3: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
5: A k čemu je to dobré?
3: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
4: Ano, tatínku.
3: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
5: Ano.
3: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
5: Dobré a sladké.
3: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
4: Tam je ta rosa, tatínku.
3: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
1: Tak na zdraví, sousedi.
3: A na šťastné shledání.
1: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
2: Na zdraví.
1: Na zdraví.
5: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
4: Co pa?
5: Ta Janinka, kdo pak to je?
4: Kdo by to byl, sousedka?
5: Ona se na mě pořád tak dívá.
4: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
5: A či pak ona je?
4: Ničí je sama.
5: To nemá ani tatínka a maminku?
4: Nemá.
5: A proč?
4: Tak to já nevím.
1: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
5: My se máme.
4: Brouček má pusu od ouška k oušku.
2: Jako rosnička, jako žluna.
1: To ne.
6: Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
3: Já nechtěl.
5: A co je to žluna?
6: Ani to radši nevyslovuj.
1: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
6: Žluna je přece pták.
5: Pták? Co? To je toho?
3: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
5: A vy jste ji už potkal?
3: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
5: Ne, tatínku!
3: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
6: Radši nevzpomínat.
1: Pán Bůh vás ochránil, kmotřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
6: Přišlo mi tatínka líto.
1: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
6: Ale mohlo.
5: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
2: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
2: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
5: Co to je město?
4: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
5: Když já nevím, co je to lidi.
6: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
2: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
6: Amen. To bylo hezké povídání. Ale já už musím domů. Mám to k vřesu daleko.
2: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
8: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
0: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
5: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
2: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
5: Proč musíme?
2: No, to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
5: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, Broučku.
2: To tam v zimě umřeli tři broučci.
5: Jak umřeli?
2: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
5: Kmotříčka, oni se zachumelili.
2: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
5: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
0: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A bylo teplo, vonavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granát. A ten palouk sluncem vyhřátý a ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
9: Cvrk, už prý to bude, Brouček poletí.
2: Milý Broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
5: Budu.
3: No tak, tedy s pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
6: Hodně štěstí, Broučku. A pamatuj si, že u Broučku je na prvním místě poslouchat.
5: A nespadni, neboj.
10: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má Brouček krásné světilko.
6: Žluté.
4: Spíš to růžová.
6: A pěkně jasné.

0: jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: No, co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se propletají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada. Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král Mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král Mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Ha, ha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: Ha, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
7: Jú, kluci, za chvíli zvoň. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu.
6: To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
3: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
3: jestli náhodou
5: nesedí za vraty
3: a nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
3: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
3: Jak zmocníme?
4: Prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
3: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokolád.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější. Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Mariáne, že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu, zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi z Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bác, bác, bác, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky kolouka. Zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě kolouka. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a kolouka zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prý zlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve dvě, ve tři nebo ve čtyři ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4:23. Když spánek nepřichází a neb co všechno zažíváme v noci, to je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Špatně vás slyším, Jeruško, slabě.
0: Já vás slyším dobře a to je hlavní, tak povídejte.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak já vám řeknu, já jsem teďka sama, protože jak já 2 roky vás poslouchám každý den, tak já mám úplně přehozený spánek, že já se ve dne dívám na televizi a večer zapnu rádio v těch 9 hodin a mám to do 2 a potom ještě si vezmu knížku. A můj uspávací rituál je, že když si vezmu časopis, tak to

0: je, ano?
1: Ano, stále mě doděje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy a to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál a to mám vždycky 6 dílů tlustý to je a já to všechno, a děcka mi to kupujou a já to vždycky počtu a oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat, prostě to by se tady množí. Já říkám, ne, knížka je knížka, oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
0: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislý na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim, to zní
1: no, to
0: hezky.
1: To je pravda, asi, ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
0: Takže...
1: Nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne že bych vyspávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozdějiš, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako Seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím mět, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím takže takhle to je s tím mojím spaním, takže já si nemůžu stěžovat a jsem teda asi v noční sova, že jako můžu být i do 4, no ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu, ale zbudím se třeba za hodinu a půl, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase hodinu a půl, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla, jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, máma Pikač, táta Pikač. A já jsem furt říkala, kruci, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli někde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, mamička tady jenom tě hlídá, víš? A ona to řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudu se mě dovolat, tak mi říkají, Mako, ty jsi určitě Pikačovala.
0: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
1: Děkuji, zdravím vás, mám moc ráda všechny.
0: Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji.
0: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v Noční lince povídat až do 1 hodiny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
1: Petro Sklodná, dobře.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte, je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
1: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. No. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
1: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, no, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
1: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
1: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala.
0: A já teda
1: nechodím do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří nemohou spát?
1: Ne, ne, ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
1: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
1: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku. Mm-hmm. Pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju. Děkuju za telefon. Držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem z toho rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho. Jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mě říká, já bych už nespal. No ale já třeba leta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova. Jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady v posteli, tady mám bojtáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho už takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě sínice poškozený, čili vidím tak na 20%. Poslouchám leta váš program, no.
0: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstajné, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis Teplíčaj, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po léta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vypršu. Diabetik, já jim tak 5x zobu, ne, že bych se naspal. Zbávu udržuju a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev, tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný noční čas.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od Zlína. Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu je spaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24-hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celých 2 měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mi, když jsem spal celý ty 2 měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 1:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt, na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu a jinak prostě furt makám, furt dělám. Hmm. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč. Ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě ano,
0: to
1: chodila. No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle 1-2 frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak Juro, úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně. Sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali. Člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíční. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala, dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně. No, byla odloučená. No.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili
1: ale
0: v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda k té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by odpustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: Že to bylo jednou.
0: No. Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možný.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale
0: ještě
1: tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám
1: to
0: dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný medunkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Medunkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví. V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nezvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo a taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní alebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i z nenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. Viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
1: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, a teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
0: Ano, od toho jsme tady. To děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli
1: všichni.
0: Ne,
1: ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, jo, akorát byl to šok, jo, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký ukryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, jo, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, jo, ale ten pocit z toho mého dojmu, jo, byl mnohem větší. Jo. A tak když to asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být, no.
0: No tak...
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl, no, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4 místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, medvídkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně,
0: a...
1: vám tak.
0: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zdřímnu jako tak. Meditačně, já jsem malem zajela do Lošova, jo, já bydlím kousek za Olomoucí, no a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek, dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko, a teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad, a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspala, šel spad, jo. Takže, a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene. Spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo, tam jsou ty bylinky už namíchaný. A to jí pomůže, tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, no, Ivetko, to jste šťastná, to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním, to je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano, já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel, teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha,
1: to nevím,
0: a
1: to
0: co
1: mě
0: říkáte,
1: říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak, vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco se mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla. To je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no, mně se to ale nestávalo
0: no,
1: až
0: to,
1: teď.
0: To jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, to je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvím.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v Noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas. A nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 731 800 900, pardon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak.
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě. No a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste barec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete. To byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek. No, mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... I to je pohled, ano.
1: Jo. A co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, aby skočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás taky v pořádku. No ale co ten člověk, který musí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem... kdykoliv prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě beze spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou další perličku?

0: Určitě bych, no perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost, užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám, jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde, no.
1: No tak to jsme skončili hezky, dobře.
0: No, jedu na plnej plyn.
1: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
0: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď. Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se.
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: k tématu. Jo, to víte, že jo, vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradí moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: O, tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat. Je to originální. Myslím,
1: ne,
0: si,
1: já
0: že už to zaznělo
1: jako
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáši, ať se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy?
2: No,
1: pan Otto.
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jste se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysávám v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát, v kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní a potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola, neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno a to je zbytečné brát. To nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
2: Ne.
1: Tak uvidíte, ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit, kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru, už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí, jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
1: Mm.
2: A zase budu celou noc hodat. Zhůru.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. No. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím. Prostě zapřu se a vydržím to. A půjdu. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci, až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Nashledanou, děkuju, nashledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve dvě v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohlo ani cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lehnul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí. No.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a bo mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale taky je dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No, no. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: Já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter. Yeah!

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olín z Kopřivnice.
0: Olín z Kopřivnice, vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. No, já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádi, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monterek a aktivita a potom večer padám, jak si říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale jsem řekl, no podívej se na sebe. Ty se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčkuje pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na detektivku, a pak se mi zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď v poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snaží se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně, a usíná krásně. Takže já zaporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava tak. A dobře se spalo. Takže vy to
1: přesně
0: máte vyzkoušené, jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořádně něco dělám, jak kutím. Jako třeba jsem v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem praci, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přežiju, vím, že někde má povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý, tak tam vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho vlítnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo vyryty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když bylo poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu, hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal, tak já ty kecvakli jistič, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odvedla skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
0: No, k tématu.
1: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď jsem, ještě večer jsem, nesměl jsem dělat nic jako těžkého, tak jsem stáčel poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mi taky dělá takovou
0: aktivitu. Ano, jsme u té aktivity zpátky.
1: No, třeba chození po té kopřivnici v noci, nikde. Je zajímavé, že v noci už lidi spí, někteří teda, kromě mě.
0: Vám to přijde zajímavé, no. Oline, moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy, takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu. Tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře, i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
1: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof Atentát a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty Divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradce Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane národní k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďku, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč já tu maminku tenkrát neposlech? A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se. Jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě a ta maminka měla pravdu a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU a říkám ty paní profesor Cenovi, tak s tím vlakem do mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá ještě rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že by mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musí ten pan Plachý na mě koukat, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu. Ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval a pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde

jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenková, Šou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřínku, Šejbalou, Vlastu, Fabiánu a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde, to si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tamhle ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladý kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost. A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, tam bych bez jaký sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury a tiše se tam všude poklonil a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný z mnoha důvodů a žena říkala, třeba tě někdy pustil, on to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche. Tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se jí počasí smilovalo na dostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysypaný takovým bílými obláskem, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakie a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země, za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivný smutek a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý, a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil, dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičením od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuji vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecký ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan Garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měla prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byl a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že... No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále, tak tam rád pojedu. No a vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli, já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak by to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán. Tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakého jogra, někdo si ze mě udělal srandu. A najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Jseš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na můstek na Václavský náměstí a pam, a tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejeme si Vánoce, půjdeme domů a on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám, asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem. Pam, to je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů, až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hůlka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mi, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr teďka, jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin Vilsery trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladička paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále, a ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národního, no to nic, tak co tak bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svému kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá, no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl. Pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak se jim tady, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zavrval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, ba že i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě se mi udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zahrát a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Já jsem se nadechl a říkám: pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl: třetí, ano, lidi mi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, papala: prosím, panu zá, prosím, slečno, pomalu, co chcete? Ona říká: kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pán, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já, pán, já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužnej za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá: Lučku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je na... A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech zkamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu: to víš, kamaráde, to není jako na Národní divadle, že ano, na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mým životě jsem Jarouškovi, dej mu pán věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladiny citu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti potkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kde je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem pro ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já, Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no, už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plnul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z Ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok poměňoval autora nejlepší prozy, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku. Já pomnu, to já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pomnu, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to Česko probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, jeho blízky, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje já. To, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl, a dal jsem mu pusu. On se lekal, byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potíže, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst. Známá věc. On si srpnové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
3: Vždycky a v srpnovu neděli jste točili v chlumu taky na konci léta?
2: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně, on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Pražské nebo...
3: Čapkové povídky.
2: No, tak...
3: Agent Pištora.
2: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu, marmelády a že a zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František si tak otočil, nasadil si ty zuby, byl, hej, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. Nemůžu, o to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádhera. A teď, no, nemůžu ti to půjčit, to je, na ban, to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč, a ty ten básek, prosím, Frantu. A teď dělal dráho ty ženy, až tak on zem, jo. Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý, a František. Tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já mám zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, protože ty zuby, jo. Dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl ty vody. Ježišmarja! Když on má svázané ruce, se utopí a po mně tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj. I ten chlup.
3: No, mám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
2: A při jednom takovým, jednou já, jak seš na tom zítra s časem, já pán dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Lučku, prosím tě, nezlob se, a byl bys takhle, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem zase tramvají jel do Holešovice, přeparkoval jsem to dobře. A on říká, já pán, tak jsem zajedno, víš, u nejherm, asi tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A pán, jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. No ale pojedem tvoji oktávku. No tak, jo, když budeš řídit, tak jsme se tady do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. Před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která v Romanci je babi. Jo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. My jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubinová povídala, Luďku, kde je to ta Tonka? Neříkejte, že vám to Franta neřekl. Opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to zase neříká. Jo, něco povídejte. Jste stejný jako on. Tak která to je? Nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přesto. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když víte, že Hlita zacvakla, Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáři, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal. Tohle. Ona nastaví kolena, tedy paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básník. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět. Jeho milostná lirika, rozumíte, tolik to nezajímá.
3: Oni to ty ženský poznají,
2: no. Jak to ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nebezpečná.
4: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže cítím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek 40. pámečnou slávu říkával.
5: Když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
4: Tančit neumím, mějte se.
6: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď, teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, poč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.